0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Trojka. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

mix Rádia Wave. Gaslight Gatekeeper.

0: Hey.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: for granted. Why they don't take your fucking kindness for granted? Let them understand that they don't get that shit back.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
4: Plejak.
3: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
5: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Radio Wave.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Meshi moda, rafma bqa shandi brother, shuf marrakesh gama moda.

0: Dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. 1, 2, 3.

You. One. Two. They. Strive.

0: want. And just like that, you make me high.
1: Tohle byly Alina a Šmerc a jejich písnička New Shoes, no a taky Nové ráno ve vysílání Rádia Wave začíná právě teď. Je sobota 20. června a od mikrofonu vám mává a hezké sobotní ráno přeje Vojta Záhora.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.

Všechna ta bolest a taky ta muka, kterými se musela Charlie XCX projít při skládání písničky Dying for You, tady soundtracku k letošnímu filmovému hitu, nebo možná spíš flopu Bouřivé výšliny od režisérky Emeraldy Fennell. Tak tahle ta písnička a předtím taky Kim Gordon na tracku Not the Day nám zahájili víkendový on air na rádiu Wave svojitou záhorou. Já vás dnes zdravím, sice už po druhé, ale stejně tak srdečně. Doufám, že vaše sobotní ráno je a bude i nadále příjemné. A věřím, že tomu tak bude hlavně díky společnosti a playlistu rádia Wave. Jak jsem už předtím říkal, dnes máme sobotu 20. června. No a čekají nás také vysoké až skoro tropické teploty, tak určitě to dnes uslyšíte spoustukrát, ale kladl bych vám na srdce, abyste pili hodně vody a minimálně se snažili zdržovat kdekoliv někde ve stínu. Pokud jste v Praze, tak váš pohyb třeba dnes omezí cyklistický závod, tak na to si dejte pozor. Pokud jste v Brně, váš pohyb dnes možná omezí fanoušci a motoristického závodu, tak na to si také dávejte pozor. No a my už se teď vrátíme do našeho playlistu, který tentokrát zamíří ne do Prahy a ne do Brna, ale do Beverly Hills. Vy určitě znáte strašnického MCho Smeka 1, tedy Smek 1. Ten podle mě, když byl malý, tak rád koukal na seriál Beverly Hills 90210. A tak se proto ve dospělosti jel si splnit sen, podívat se do Beverly Hills, moc se mu tam líbilo a tak o tom složil písničku. To je aspoň moje teorie.

Tohle byl producent Amine a jeho písnička Familiar, která doznívá v 8 hodin a 16 minut ve vysílání, ranním vysílání Rádia Wave. Pokud dnes už míříte někam na návštěvu, tak možná míříte právě na oslavy nějakých těch svátků. A těch máme dnes a přímo několik. Svůj svátek oslaví dnes každá Květa, také každá Květuše i každá Dina. Tyto tři ženská jména mají dnes svůj výjimečný den, ale nezapomeneme to doplnit ani o jedno jméno mužské. Pokud někdo znáte někoho jménem Rafael, krásné to jméno. Já znám snad jedině stříbrného Rafaela, toho domácího hudebníka. Každopádně Květa, Květuše, Dina a Rafael dnes 20. června slaví svůj svátek, tak je určitě nezapomeňte obejmout, popřát jim vše nejlepší, pokud je uvidíte, nebo jim alespoň zavolat či napsat nějakou hezkou zprávu. Další významný den, který dnes 20. června slavíme, tak to je Světový den uprchlíků. Jak už to tak u Světového dne bývá, vyhlásila ho Organizace spojených národů, učinila tak už v roce 2001. Tedy je před tou uprchlickou krizí, kterou my nyní moc dobře od nějakých těch let desátých 2000 známe tady v Evropě. Tady ten den má za cíl upozornit právě na osudy všech uprchlíků a vysídlenců a prostě lidí, kteří museli opustit své domovy. No a třeba zajímavé je, že tomuto tématu se věnuje i svatý stolec, tedy papež, a ten dokonce předběhl Organizaci spojených národů a takový Národní den imigrantů vyhlásil už v roce 1914. Ten ale tehda pouze platil pro italské vystěhovalce a nikoli pro vystěhovalce z celého světa. Tak to bychom měli 20. června v kapse. Přesouváme se teď na Slovensko. Láska v ulitě je písnička od Eriky Rainy.

touhletou písničkou si dovolím nesouhlasit, protože si myslím, že pokud by nám opravdu dnes zapršelo, tak by to spíš taková paráda byla. Každopádně, co se dá dělat? Že justice bývá občas pomalá, tak to víme asi všichni z tak různých obecných zkušeností kolem nás. Ale že se jeden případ může táhnout až 15 let, tak to je opravdová výjimka. A takový 15-letý soud byl zrovna nedávno ukončený, a ne u nás, ale v Jihoafrické republice, kdy právě jihoafrické soudy odsoudily dva obchodníky s nosorožčími rohy. A právě tohleto bylo jedno z největších řízení svého případu na celém světě. Těmi odsouzenými byl Dowie Groenwald a taky Thielman Erasmus, kteří čelili více než 1 700 obviněním. Od nelegálního lovu až po vydírání nebo třeba také po praní špinavých peněz. Prvního ze zmíněných, právě Dowieho Groenwalda, považuje potom policie za celého strůjce případu a muže, který provozoval lovecké safari. Mezi obviněnými, které právě policie zatkla už v roce 2007, bylo ještě dalších 9 osob a byli mezi nimi třeba i veterinář nebo pilot vrtulníku, takže si asi dovedete představit, jak rozsáhlá akce tohleto byla. Oba dva obvinění, kteří byli nyní odsouzeni, spíš uzavřeli dohodu o přiznání a viny a byla jim udělena pokuta a také několikaletý trest odnětí svobody. Podle mezinárodní nadace pro nosorožce žije právě v Jižní Africe přibližně třetina celosvětové populace právě kriticky ohrožených nosorožců černých. A ty tady se nachází také více než 3/4 všech nosorožců tuponosých jižních, a tedy všech nosorožců na celé planetě. A nosorožčí rohy bývají často využívané především v čínské tradiční medicíně, leč pro člověka nemají žádný zdravotní přínos. No a tak právě proto Jižní Afriku trápí pytláctví takového případu velmi často. O celé téhleté záludné aféře a 15-letému případu a taky o nosorožcích černých referujeme na našem webu wave.cz v sekci Wave News. Pokud vás tenhle ten opravdu kuriozní případ zaujal, tak se tam můžete jít podívat a jinak můžeme dnes taky trochu jásat, že pro nosorožce černé se zase trochu zazelenalo.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Are you a rich man?
3: What do you mean rich? What do you mean?
2: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
3: What does that make you rich?

Tohle je švédská zpěvačka Robin a její letošní novinka track Talk to Me a právě také z jeho letošní a z jeho letošního nejnovějšího alba Sexy Stenchel. A pokud patříte mezi její fanoušky, tak víte, že Robin už za 4 dny vyráží na tour s touhletou svojí Sexy Stenchel deskou a její první koncert bude právě 24. června a její šňůr začíná v irském Dublinu. A také určitě víte, že nejblíž Česku se už tak trochu tradičně přiblíží svým koncertem v Berlíně v Mercedes Aréně. A pokud jste jimi opravdovými a odhodlanými fanoušky, tak jste si na tenhle ten koncert lístek rozhodně koupili. Třeba tak stejně jako já. Tahle ta deska, The Sexy Stenchel, je hodně dobře kriticky, ale věřím, že i fanouškovsky přijímaná, zpracovává témata, jako jsou rodičovství, jak už to prostě u Robina tak nějak životem je. Dále také prozkoumává její libido v takových, řekněme, středních letech, možná od toho i název Sexy Stenchel. Nějaká ta existenciální krize a ten sex stále pořád platí. Dál také zkoumává témata nějaké toho užívání si přítomnosti a neřešení a starostí, což si myslím, že je motiv, který prolínala Robinu tvorbu dost často a hodně předchozích jejich desek, kromě možná předchozí desky Hany, která, řekněme, byla trošku taková smutnější a i vážnější, ale právě Robin se s tímhletím albem Sexy Stenchel vrátila ke své předchozí energické tvorbě a hlavně navazuje na svoje předchozí nejúspěšnější album Body Talk, které věřím, že všichni moc dobře znáte, hlavně ty dva zmíněné hity, nebo teď je zmíním Dancing on my own a taky Call your girlfriend. Pokud vás tedy zajímá Robin a ještě jste si nestihli pořídit lístky, tak věřím, že pořád jsou dostupné, možná třeba ne do Berlína, ale můžete vyrazit i do jiných evropských měst, kam se Robin během tohoto léta chystá a třeba se tam potkáme právě i spolu. Jedeme dál. Tohle je Vince Staples a jeho rocková písnička Cotton.

0: Víkendový on air s Vojtěchem Záhorou.
1: Je to tak, pořád posloucháte Víkendový on air s Vojtou Záhorou, ale první hodinu tohoto on airu už máme za sebou. Ale to vůbec nevadí, protože 13 ještě čekají. Je 8 hodin 48 minut a hraje nám americká reperka Lato s trackem Big Energy. Pokud vám tahle ta písnička připadá povědomá, tak možná si teď spojíte jedna a jedna dohromady, protože tenhle ten track sampluje velice známý track Fantasy od Mirai Carey. No ale kdybyste se chtěli ještě trochu víc podivit, tak sama Mirai Carey samplovala předchozí track s názvem Genius of Love od TomTom klubu, který vyšel v roce 1981. Takže vlastně Lato a její Big Energy je takový sample na druhou. Do konce té 8 hodiny nám zahraje třeba taky Pacino nebo J Balvin a já se moc těším na Čáry života s trackem Děkuji. Tak příjemný poslech.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/CRO Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Podporujeme českou hudební scénu.

Nina Giranci, All I Am a předtím taky Hanavu s písničkou I Care zazněly po 9. hodině ve vysílání Rádia Wave. Já mám pro vás teď doporučení na jedno divadelní představení, které jsem sám tento týden viděl a moc bych vám doporučil, abyste na něj také zašli. Tahle ta inscenace se jmenuje Jak se stát jiným a právě ji uvádějí v pražském divadle Komedie. Vy určitě alespoň z vysílání Rádia Wave znáte francouzského spisovatele Edouarda Louisho a jehož audioknihu. Právě Jak se stát jiným dějiny násilí jsme uváděli na konci loňského roku. Edouard Louis vyrůstal v chudé dělnické rodině na severu v Francie v prostředí takového plného násilí a každodenního ponižování a hlavně homofobie. V dospělosti se potom rozhodl odejít a změnit si jméno a napsal o celém svém dospívání právě několik knih. A tři různé romány teď zpracovává inscenace Jak se stát jiným. A jsou to knížky právě se stejným jménem, potom Boje a proměny jedné ženy a Monique na útěku. Tahle ta hra se zaměřuje především na Edwardův vztah k rodině potom, co jeho první román Skoncovat s Edim B. zaznamenal svůj úspěch a jak se změnily právě jejich vazby, za jakou cenu ztratila jejich rodina soukromí, ale hlavně také, jak tento úspěch pomohl Edwardovi dostat jeho maminku z takového cyklu násilí, jak je pro tohoto autora i typické, v této hře dost polemizuje nad tím, kde násilí vzniká, jak se v nás jakoby vyvíjí a jak ho předáváme ze sebe navzájem, nebo mezi sebou navzájem. Tahle ta hra je hodně také zajímavá proto, že vy koukáte prakticky na dva prostory. Jeden je samozřejmě ten klasický divadelní prostor, který je velmi minimalisticky zařízený. Druhý je ale potom promítací plátno, které se nachází přímo nad tím hlavním divadelním prostorem. No a na tom plátně se po dobu celého představení promítá to, co zabírá kamera, která je součástí toho spodního divadelního prostoru. Je to kamera na pojízdném jeřábu. A dost intimně snímá vlastně gesta všech různých hostů, nasnímává ten prostor z velmi jiných úhlů a dovoluje tomuhle takovému dost eklektickému představení, které je tak různě sestavené z jiných scén, z jiných jakoby dějů. Vytváří takový plynulý prout, který na hodině a čtvrt vás vlastně dost i vyčerpá, protože to představení vás vůbec nenechá odpočinout, ale musím říct, že v tom nejlepším slova smyslu. No a herecké výkony a hlavně teda v hlavní roli Edouarda Louisho, ve kterého uvidíte Tomáše Daleckého, tak to si myslím, že to už je jenom třešnička na dortu, a kterou si musíte užít. A jelikož tenhle ten popis možná zní i trochu depresivně, tak se podle mě nemusíte bát, protože celé to má takový krásný, dost sentimentální konec, který myslím, že zahřeje na duši vlastně každého diváka. Inscenace Jak se stát jiným je momentálně k vidění v pražském divadle Komedie. Pokud budete mít tu příležitost, tak si ji rozhodně nenechte uniknout.

Víkendový on air s Vojtěchem Záhorou.

0: švédská zpěvačka Tovelu týzuje nadcházející desku Estrus s nejnovějším trackem I'm Your Girl Right. Jelikož jsme se před chvíli bavili o divadlech, tak je jenom příhodné, abychom vyrazili za Kulturistánem a taky na divadelní pozvánky.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A moje první pozvánka putuje do Olomouce, do Moravského divadla. Tady dnes od 19 hodin můžete vidět inscenaci Mladý Humble. Ta je o astrofyzikovi Felixovi Humblovi, který je takový tloustnoucí 35-tník, ale v duši stále věčný mladík, který se v ději vrací z univerzity zpět na svůj rodný venkov, což známe jako všichni univerzitní studenti, aby se zúčastnil pohřbu svého otce. Je to taková černá britská komedie, která je jakousi parafrází hamletovského tématu a je skvěle napsaná se svými situacemi a dialogy, které vědomě balancují právě na hranici dobrého vkusu. Ostatně tak, jak to Britové nejlépe umí. Moravské divadlo v Olomouci dnes uvádí od 19 hodin inscenaci Mladý Humble. Jedna pozvánka i do Prahy, do divadla pod Palmovkou. V 19.30 tady totiž můžete zajít na inscenaci Perníkář. Hlavní postavou je Roman. Roman je z Havířova, Roman chtěl brát drogy, kouřil, pil, čichal a taky si píchal do žíly. Roman miloval Ditu. Roman taky seděl v kriminálech i v odmašťovnách. Roman vařil drogy, hlavně pervitin. Z toho se dostal a Roman to přežil. Roman teď žije v jednom vyprávění, které do své knihy Perníkář Chaloupka sepsal Petr Motýl. A je z toho nyní i divadlo, takové monodrama. Romana hraje Petr Benzenberger z Havířova. Perníkář je inscenace, kterou uvidíte dnes v divadle pod Palmovkou od 19.30. A když už mluvíme o divadlech, tak nemůžu vynechat ani Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové, který se stále ještě děje. Vy můžete dnes vyrazit třeba od 14 hodin na divadlo Na Cucky, které přijelo právě do Hradce Králové z Olomouce a uvádí svoje představení Orfeus a Euridika. Jak známe z té báje, Orfeus struchlí nad smrtí své milované Euridiky a rozhodne se ji vysvobodit z podsvětí. Svým zpěvem sice přemůže démony, bohové mu však dají jednu podmínku. Je to autorská performativní adaptace klasického mýtu, která je k vidění dnes od 14 hodin na Hradeckém mezinárodním divadelním festivalu Regiony.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Pustím vám teď krátkou ukázku z našeho nejaktuálnějšího vydání podcastu Pod Elišky Soukupové a Káje Vladyky. Za nimi do upoceného studia totiž tentokrát přišla tak herečka, také moderátorka a hlavně máma dvou dětí, Michaela Hanzlíková. Kája s Eliškou věří, že každý příběh i takového normálního člověka z lidu může někoho inspirovat. A já věřím, že tenhle ten rozhovor opravdu velmi inspirativní je. Mimo jiné, tam Michaela také mluví o tom, jak vypadal její rozvod s manželem a hlavně o tom, jak se rozhodli takový rozvod udělat naprosto jinak. Tak jinak, až se si jejich děti vůbec nevšimli, že se rodiče vlastně rozvedli a dozvěděli se to, nebo vlastně uvědomili si to až po roce, co už rodiče dávno byli rozvedení. Já jsem tenhle ten rozhovor slyšel a musím říct, že se mi moc líbil a velmi inspirativní mě opravdu přišel. Tak doporučuji, abyste si ho poslechli i vy. Já vám teď z ní pustím krátkou ukázku, kde Michaela o rozvodu nemluví, ale mluví o pole dance, tedy tančení u tyče. O tom, jak pro ní je to taková srdeční záležitost, která jí pomáhá cítit se sebevědomě. Tak si užijte krátkou ukázku a celý ten díl už teď můžete najít na našem webu, samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas a kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte.
1: Bojí se někdy u toho, když vidím takhle holky prostě hlavou dolů, tak já si říkám, pane bože, já mám pocit, že kdybych tohle udělal já, tak instantně spadnu a zlomím si vás. Jakože hned mi tyhle myšlenky vyskočí. A
2: když se bojím, tak to nedělám. A ono to je hodně o tom, že jdeš fakt od začátku, jako ty nepřijdeš na první hodinu a nikdo ti neřekne, jo, tak no. Pověs se hlavou dolů za loketní jamku a zůstaň tam a paráda a máme to. Jo, je to fakt jakoby hodně pozvolný a hodně buduješ po cestě ty svaly a učíš se právě to, že když držíš za podkolení jamku, tak je to úplně v pohodě a tak. No.
3: Já mám tady takový námět pro české scénáristy a režiséry. Pokud hledáte námět...
1: I scénaristky a režisérky,
3: no, samozřejmě. Pokud hledáte námět pro jakoby třeba pětidílnou sérii, ne podcastovou bohužel, ale opravdu jako audiovizuální, tak by to mohla být série o tom, jak Kája a Elda jdou spolu na pole dance každou hodinu, protože tohle jako... Podle mě, Kájo, to by byl nejvíc komediální content všech dob.
1: Já vím, ale bych jednou hrozně rád se to naučil. Já si dávám taky takový
2: Já myslím, že by vám to jako mrtě šlo, jenom o tom nevíte a vůbec prostě si to neumíte představit, ale byli byste tam úplně skvělí.
1: Já si dal na tohle léto jako goal se naučit jezdit na koni a to je prej hodně těžký.
3: Zlato, a kde to budeš dělat?
1: To jsou určitě místa, kde se můžeš projet na koně.
3: Ty jsi to ještě nenašel, nebo?
1: No, tak ještě nedělá to ne.
3: Jak, tak to je
1: ještě
3: výborný.
1: Se chci naučit na kytaru teda, ale nevej, to už
3: no, já jsem chtěla zase dlouhá léta, jsem měla na tu důležitě, že se chci naučit akrobacie na šálách. A pak jsem to vyzkoušela a to je hrozně tvrdý a bolí to.
2: No, tak no, to je podobný
3: princip. Ta tyč bude ještě tvrdší.
1: To jako hodně věcí ze začátku bolí, ať už fyzicky, tak i mentálně, že jako to, že se něco učíš a nejde ti to, tak to bolí, no, tak to musíš překonat.
3: Když tam je ještě ten předmět, který tě tlačí a dělá ti ty modřiny, to je trošku jako nějaká forma jako BDSM,
1: nebo předtím, nebo
2: no, když se něčím namažeš, tak sjedeš.
1: Aha, no, tak nějaký pudr nebo něco, ne, prostě.
2: No, máš jako grip, jako magnézium máš normálně, to si můžeš dávat na ruce. Já třeba v létě, mě strašně kloužou ruce, takže já v létě paradoxně líp držím třeba za ty podkolení jamky. A no, ale jinak, jako když se hodně namažeš, tak to, tak to hodně drží a to potom zase nechceš u některých věcí, protože u některých
1: protože
2: věcí potřebuješ trošku.
1: Věc.
2: No trošku potřebuješ třeba se protočit občas v něčem a tak, no.
3: Ale jak jsi sama řekla, tak máš tyč teda v létě kluskou.
2: To je strašná věta. Mám v létě kluskou tyč. No.
3: Máš v létě kluskou tyč.
1: To musí být titulek tohoto rozhovoru.
3: Ano.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu.

Je tomu jenom pár dní, co americké violončelistce, také zpěvačce a producentce Kelsey Lou vyšlo nejnovější album s názvem So Help Me God. Je to její v pořadí druhé album a také zaznamenává návrat na hudební scénu po 7 dlouhých letech. No a jak se z desky zdá toho, co se Kelsey Lou za těch 7 uplynulých let stalo, tak toho bylo opravdu hodně. Protože celé to album je vlastně dost niterný a hlavně velmi osobní. Kelsey Lou na něm hlavně prozkoumává pocity bolesti a nějakého toho zpracovávání se z bolestí, vyrovnávání se s rozpadem vztahu, s ukončením. Ostatně vy už několik týdnů můžete v naší hudební rotaci slýchat její první track Running to Pain, který mě osobně třeba dost připomíná, pokud jste viděli film Call Me By Your Name, tady dejme své jméno, kdy na konci je ten velmi známý ikonický rozhovor otce s Eliem, kdy tatínek svému synovi popisuje, že by i ty špatné pocity, i ty pocity bolesti a zrady neměl ze sebe nějakým způsobem vyhánět a měl by si je prožít. Tak přesně tohleto ve mně evokuje písnička Running to Pain, která byla úvodním trackem celého toho alba, nebo spíš oznámením toho alba. A mimo jiné se na téhleté desce podílela spousta známých jmén, třeba dnes už jsme slyšeli Kim Gordon, vy také znáte velkého jazzmana Kamasiho Washingtona, Sampu, a nebo třeba výborného popového hudebního producenta Jacka Antonoffa, který třeba v uplynulém roce stál za 80-kově laděným albem Doja Cat, takže rukopis Jacka Antonoffa se podepisuje opravdu snad ve veškeré momentální popové tvorbě, kterou najdete. Každopádně, abych se dostal k tomu, co bude hrát nyní, tak to je hudební novinka tohoto týdne. Je to poslední písnička z alba Kelsey Lou a So Help Me God a jmenuje se Cutting Off the Head of a Ghost. A já bych vám, nebudu vám říkat, o čem je, ale rozhodně bych vám doporučil podívat se na videoklip, je natočený na jeden záběr a myslím si, že vás rozhodně nudit nebude.

písnička Lava Songa v podání plzeňské pětice Aida de Janka nám zní právě v 9 hodin 54 minut v sobotním ránu na rádiu Wave. A díky, že posloucháte. Já připomínám, že Aida de Janka se mimo jiné staly vítězi letošního ročníku naší exportní soutěže Checking, takže vy se brzy dočkáte videoklipu, který natočí ve spolupráci s rádiem Wave. A taky právě se potom budete příští leden moc společně, alespoň tak mentálně, vypravit s touhletou pěticí do nizozemského Groningenu na velký showcaseový festival Eurosonic. Jak se to tam Aidy de Janka zadaří, tak na to už jsme všichni napjatí. Do konce této hodiny nám zahraje třeba taky Kevin Morby se svojí takovou otrhanou písničkou Wonder. No a pak už nás čeká hodina 10. Tak je na co se těšit, já vám přeju příjemný poslech.

0: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna, Berstan a Bal Spacák, www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pražský hudebník Mat 213 a jeho nostalgická písnička 17, která vás bere do vašich 17letých let, kdy jste možná jezdili tramvají číslo 17. Každopádně

Každopádně my se teď v tomto nostalgickém rozpoložení budeme nacházet dál. Každopádně ne v tramvajovém, ale v takovém automobilovém, protože dnes je to přesně 25 let, a tedy jedna čtvrtina století od té doby, co automobilka Škoda Auto vyrobila poslední exemplář modelové řady Škoda Felicie. Já věřím, že každý z nás, kdo právě teď posloucháte, tak se určitě jednou v takové Feldě svezl. Pokud si moc dobře nepamatujete, tenhle ten automobil začala Škodovka vyrábět v roce 1994 a byl to první automobil, nebo spíš první model, do kterého se výrazně projevilo začlenění Škodovky do koncernu Volkswagen. Vyráběla se určitě v hatchbackové verzi, v kombi verzi, nebo také v užitkové pickup verzi. No a jméno Felicie továrna převzala od předchozího sportovního modelu Felicia, kterou vyráběla v 60. letech 20. století a ve verzi s plnou a nebo také se skládací střechou. Tohleto vozítko Škoda Felicie také nahradila předchozí velmi oblíbený, nebo minimálně v Československu oblíbený a populární model Škoda Favorit. No a jak jsem již říkal, dnes 20. června je to přesně 25 let, kdy z výrobní linky sjel poslední model právě Škody Felicie. Pokud byste chtěli znát číslo karoserie, tak i to si dokážete vyhledat. A víte co? Bylo to přesně v 9 hodin 25 minut. Čili zhruba tak před půl hodinou. Pokud rádi vzpomínáte na tohleto auto, já si pamatuju, že to bylo první auto, kterým mě rodiče vozili. A taky jako velký nostalgik mě hodně mrzelo, když jsme se v mém ještě dětském věku s tímhletím vozítkem rozloučili. Sám si pamatuju, že jsem si ho nafotil na svůj první telefon s kamerou snad ze všech úhlu, protože mně přišlo, že mě někdo trhá kus srdce. Ale zpátky do našeho playlistu. Teď už z minulosti do přítomnosti Media Service, domácí hudební produkce, kteří přišli s novinkou s názvem Sleepover.

0: dno.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Tohle byl Benny the Butcher a jeho track Bron a teď nás v našem playlistu čeká Pavel Sladký. Tady přesněji ukázka z nejnovějšího dílu našeho cestovatelského magazínu Casablanca. Pavel si totiž tentokrát do svého podcastu pozval otce a syna Petry Líkovi. Jejich specialitou je totiž skládková turistika. Oba jsou přírodovědci, kteří cestují na různé kontinenty a zkoumají například vliv megaskládek a průmyslových oblastí na okolní životní prostředí. Celý tenhle ten díl už teď můžete poslouchat všude, kde rádi posloucháte, taky na webu wave.cz a krátká ukázka letí k vašim uším právě teď.
1: Hlavně nás zajímá, jaký vliv má ten provoz nebo třeba ta skládka opravdu na lidské zdraví, takže nejzajímavější z tohohle toho pohledu jsou na místě vypěstované potraviny. Nejlíp k tomuhle tomu účelu slouží vejce od slepic z domácích chovů. To znamená od slepic, který tam můžou volně pobíhat a tím pádem vlastně slouží trošku jako takový přirozený sběrač prachu a dost často vlastně i půdy nebo půdních organismů a tím pádem ty slepice v sobě nakumulují hodně z toho znečištění a protože sledujeme látky, které přetrvávají dlouho v prostředí a kumulují se v tucích, tak právě ty vajíčka jsou velice vhodná matrice. Současně se ku podivu převážejí docela dobře, protože pro ty látky, co sledujeme, tak se ty vajíčka můžou uvařit, takže vlastně sbíráme vařený vejce. Okay. Respektive ne ty už uvařený, ale sbíráme jako čerství.
2: Ty, co si sami uvaříte.
1: A uvaříme jenom. U těchto těch zemích je občas trošku risk ty vajíčka vařit, protože někde vlastně ty vejce nemají ani tak na to, že by jedli ty vejce samotný, ale že z toho pak vlastně mají nový slepice anebo bojový kohouty. A tím pádem ty vajíčka dost rychle vlastně se zkazejí, takže občas vám při tom vaření explodujou a vymalujou kuchyni nebo to místo, kde to vaříte.
2: Lagos se považuje za jedno z nejnebezpečnějších měst, možná nejenom svého kontinentu. Tak jak jste se cítili v Lagosu?
3: No je moc bezpečně. Vůbec ta atmosféra tam je taková, že ta sociální nerovnost je tam viditelná na první dobrou vlastně, protože všechny jako bytové komplexy, restaurace, všechno mají třímetrové ploty na vrchu buď s ostnatým drátem nebo elektrickým oplocením. A každý podnik, hotel, všechno má svoji ochranku a vždycky vás jako musí pouštět do zavřené brány, takže jako všude je to v podstatě jako permanentně zavřené a v okamžiku, kdy třeba aspoň jako z mých zkušeností jako běloch jsem si zajel podívat se na jejich národní muzeum, který má který je dost teda na úrovni nějakého okresního muzea z 90. let v České republice. To je zhruba tak ta expozice. A potom jsem šel na 15-minutovou procházku v centru za bílého dne a čtyřikrát mě někdo poprosil o peníze a z toho dvakrát to byli policajti.
4: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Rakatata, takatata, mira, tiroteo, que estoy armada. Esa de ahí me tiene cansada, así que...

0: Tohle byla mladá slovenská kapela Blue Velvet na featu s Viktorem Orym a jejich společný track Living Dream. Já mám pro vás nyní pozvánku na to, co uslyšíte ve vysílání Radia Wave dnes večer, a to je tedy náš hotcast pod Eliškou Sukupovou a Kájou Vladykou, kteří si pro vás přichystali nový díl, tentokrát se spisovatelem Vratislavem Maňákem, kterému v uplynulých měsících vyšla taková velmi dobře kriticky oceňovaná knížka s Wittgensteinem v gay sauně. V této knížce vás Vratislav Maňák zavádí třeba do vídeňské opery, taky do berlínských klubů a nebo třeba na pražské cruising spoty. Sám říká, že chtěl v každém čtenáři i čtenářce vzbudit takový erotický pocit, který by je lehce vzrušoval. A že tenhle ta knížka je prý erotickým cestopisem. Tak Pod můžete poslouchat dnes večer od 10 hodin.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

Já se vám přiznám, že jsem dost nostalgický člověk, a tak pokud se i vy ke mně přidáte, tak následující písnička je přesně pro nás všechny. Je to totiž naše další hudební novinka tohoto týdne a postarala se o ní 23letá americká popová hvězda Olivia Rodrigo, která právě nedávno vydala svoji třetí desku s názvem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No ale čím je tahle ta deska velmi zajímavá je, že právě v tracklistu Olivia Rodrigo se objevuje historicky první featuring v její kariéře. No a to na songu What's Wrong With Me, ve kterém se k ní přidává Robert Smith, frontman kapely The Cure, kterou vy můžete letos vidět třeba na slovenském festivalu Pohoda v rámci jejich speciálního festivalového dne. Olivia totiž už dříve zmiňovala, že The Cure a zvlášť Robert Smith je pro ní v její hudební cestě velkou inspirací. A proto si podle mě náramně užila, když tihleti dva spolu vystoupili loni na hudebním festivalu Glastonbury, kde zpívali právě kyrovské klasiky. No a tam se objevila poprvé tahle ta spřízněnost jejich duší, která se posouvá dál právě songem s názvem What's Wrong With Me. Je to takový pocit, ve kterém, nebo který by podle mě ani sám Robert Smith ve svých textech nezapřel, a je to podle mě velmi dojemná mezigenerační výměna takové melancholie a důkaz toho, že tyhle ty city melancholie a tak pocit smutku může spojovat různé generace i různé hudební éry. Tohle je tedy písnička What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo a Robert Smith, hudební novinka na rádiu Wave.

0: Hudebnice Julola se svojí písničkou Silk Night Dress doznívá v 10 hodin a 49 minut ve vysílání Rádia Wave. No a my se pomaličku blížíme do poslední hodiny našeho společného sobotního, dopoledního a dříve ještě ranního on-airu se mnou, s Vojtou Záhorou. Všichni, kteří jste se připojili k našemu vysílání během uplynulé hodiny a či uplynulých minut, tak vás zde vítám a doufám, že vaše sobota bude hezká a příjemná, že se vaše sobotní ráno vydařilo a vstali jste takzvaně tou pravou nohou vstříc krásnému slunečnímu, ale žádnému horkému dni. Tedy aspoň doufám, že pro vás. V té příští hodině, tedy v 11. zavítáme s naším spirituálním pořadem Hergotem do Tibetu, protože poreferujeme o dvou československých filmařích, kteří se do Tibetu vydali v 50. letech minulého století. Jaká byla jejich výprava, tak to se dozvíte už za pár minut. Také samozřejmě na vás čekají hudební tipy, nebo spíš koncertní tipy, abychom vás mohli také připravit na to, co vás čeká dnes večer. Ale co vás čeká teď momentálně, tak to je domácí hudební projekt Soma na tracku The Red Monument, anebo také Chemical Brothers s písničkou The Darkness That You Fear. Já se moc těším a přeju vám příjemný poslech.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
5: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
5: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.cz.

Bulow a taky Duckworth společně zpívají, že jsou sad and bored, tak já doufám, že to není váš případ při poslechu Rádia Wave v sobotním dopoledni.

Protože léto je sezóna hudebních festivalů, tak to už je snad takový mravní zákon. No ale že hudební festivaly už dávno nejsou jenom o hudbě, ale třeba i o takovém slovesném programu, tak to je takové pravidlo, které se pomaličku rozšiřuje právě v posledních letech. A vy možná se chystáte na nějaký z těch hudebních festivalů toto léto a třeba se chystáte právě do slovenského Trenčína na hudební festival Pohoda, se kterým my tady na Radio Wave jsme velmi zpřízněni. A právě v rámci tohle festivalu se vám letos představí opravdu nabušený line-up. A každopádně, jak se možná trošku čekáte, já vám teď nebudu mluvit o interpretech a interpretkách letošního ročníku 30., tedy jubilejního, ale právě o tom slovesném programu. A protože jeden z takových, řekněme, headlinerů a headlinerek a letošní Pohody bude totiž český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Oba dva se představí v diskuzi s názvem Identita v srdci Evropy a budou se právě věnovat hledání identity v čase rostoucí společenské polarizace a mocenského a geopolitického souboje. Vystoupí tak na Europa Stage, kterou z Pohody znáte moc dobře. Právě tuhletu stage už dlouhodobě zastřešuje zastoupení Evropské komise na Slovensku a proto je jenom příhodné, aby tyto, nebo jedna hlava státu a jedna bývalá hlava státu se potkali právě zde. No a moderovat tuto debatu bude potom šéfredaktor českého týdeníku Respekt Erik Tabery. Celá ta debata se odehraje v sobotu 11. července v popoledních hodinách, takže pokud se zrovna v tu chvíli budete nacházet na trenčínském letišti, tak si ji určitě nenechte ujít. A my teď míříme zpátky do našeho playlistu. Americká hudebnice Fushay vydala nový single, jmenuje se Drive a ten už jede právě k vám.

0: the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Tohle byla Little Sims a její písnička Gorillaz a my teď společně zamíříme někam, kde gorily normálně nepotkáte. No a to do Tibetu. Řekli byste, že první českoslovenští návštěvníci přišli do Tibetu až v roce 1954. To se mi zdá, že je docela pozdě v rámci historie světa. Každopádně byli to režisér Vladimír Sýs a také kameraman Josef Vaniš. Ty navštívili Tibet na požádání právě čínské vlády, která už pár let Tibet okupovala v té době, aby jim pomohli natočit takové propagandistické filmy. Vladimír Sýs i Josef Vaniš si o své návštěvě Tibetu vedli podrobné zápisky. No a ty vyšly jako kniha v nakladatelství Host minulý rok a teď ta kniha vyhrála nejkrásnější knihu roku 2025. Jaký byl Tibet jenom pár let po čínské okupaci? Jak probíhalo setkání filmařů s tehdy 18-letým Dalajlámou? Tak a na to vám odpoví Hergot. Já vám z něj teď pustím krátkou ukázku a vy celý tenhle ten díl už můžete najít na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas, no a samozřejmě ve všech jiných podcastových aplikacích.
2: Dostaňme se už k tomu náboženskému jádru toho všeho, co vlastně naši filmaři byli schopni zachytit. Předpokládám, že s Dalajlámou se nemohli vybavovat o nějakých hlubších náboženských otázkách. To asi nešlo. Ale co byli schopni odrazit a načerpat? Co byli schopni zvětšnit z toho tehdejšího náboženského života Tibeťanů? Protože nepůjde jen o tibetský buddhismus, ale taky možná o projevy náboženství Bon a ještě možná o další vlivy.
3: No, oni samozřejmě se potkali i s Benem, ale oni nevěděli, že to je Ben. Ale to není tak důležitý. Máte samozřejmě pravdu, že s Dalajlámou nemohli se bavit o nějakých složitých otázkách, ale vlastně s nikým se o tomto nemohli bavit, popravdě řečeno. Oni vlastně dokumentovali náboženství tak, jak mohli. To znamená jeho vizuální stránku, plus zachytili i několik obřadů, ale těm oni nerozuměli. Ale snažili se je co nejvíc, jako nejpodrobněji zdokumentovat, takže se s tím dá jako dobře pracovat. Takový jako hezký příklad je, že oni se třeba setkali s mužem, který měl titul sedmý Živalha. A setkali se s ním v Čandu a napsali si jeho jméno jako Šovala, prostě foneticky. A když potom publikovali jeho fotografie a tento mnich se vyskytuje v té české verzi, nebo československé verzi, a tam je zajímavý, že on na mnížském oděvu má různý čínský vyznamenání, odznáčky a tak dále, tak oni třeba to jeho jméno Živalha, nebo Šovala, jak oni si to zapsali, tak to mají jenom v denicích, ale třeba když publikovali jeho fotografie barevné, tak už tam to jméno neměli. Takže když se vrátím k té vaší otázce, co oni a jak zachycovali náboženství, tak ho zachycovali pasivně. Ale jak říkám, oni se opravdu snažili to zdokumentovat do posledního detailu, takže třeba Vladimír Sýs si pořídil takovej náčrtek, plánek interiéru v Jokangu a díky tomuto plánku jsem opravdu mohl udělat to, čemu můžeme říct vizuální rekonstrukce Jokangu, protože vlastně on tam, Josef Vaniš, pořídil nějakých 40-50 fotografií s bleskem těch soch a ty fotografie jsou naprosto unikátní, protože to nikdo jiný až na pár výjimek nepořídil a ty sochy pak byly zničeny v roce 66. Takže opravdu toto je něco, co je mimořádné a pořád to ještě vlastně zpracováváme. To tež teďka bude potřeba ještě udělat v Potále a částečně taky v Norbulince.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: throat.
1: Dang. Dang. Dang. Dang. Dang. Dang.

0: Tohle byla Arima Adera a písnička Second Time a teď o 11:30 nás čekají slibované koncertní kulturní tipy.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Moje první pozvánka je do Českých Budějovic na Výměník 1. Tady totiž dnes od 19 hodin proběhne black metalový, okultní a punkový večůrek, v rámci kterého se vám představí německá kapela Clef, a také Otras a nebo Solomonar. Tenhle ten black metalový a punkový večůrek na Výměníku 1 v Českých Budějovicích začíná dnes v 19 hodin. Pokud jste dnes v Plzni, tak můžete vyrazit od 19 hodin do divadla Pod lampou, kde proběhne koncert kapely Hypnotic Floor. Ta byla založena v roce 2018 ve Vídni, hraje takovou směsici progresivního rocku, folku a psychedelie. Plus se vám v rámci tohoto večera představí domácí krautrockový support v rámci kapel Feelers a nebo The Invasive Species. Hypnotic Floor vystoupí v divadle Pod lampou od 19 hodin v Plzni. V rámci Hradeckého mezinárodního divadelního festivalu Regiony můžete dnes večer zajít na dva koncerty. V Šapito u divadla Drak vám ve 22 hodin zaspívá zpěvačka Načeva a ve 22:30 v Šapito u Kašny se vám představí pražská kapela Opatův modul. Tohle byl Hradec Králové a hudební program na festivalu Regiony. Kroměříži můžete dneska zajít do skateové haly. Tady od 19:30 proběhne trocha psychedelie, shoegazu a taky ambient doom jazzu. To bude Further Down plus a Trio. Skateová hala 19:30 Kroměříž. Jedna pozvánka i do blízké Olomouce, do Jazz Tibet klubu, tak pokud jste v Olomouci dneska večer, můžete vyrazit na trochu tvrdé hudby v rámci festivalu Olomouc ožije. Ta se odehraje v Jazz Tibet klubu a bude to kapela My Own Star a potom taky Sugar and Spice Holding Company. Jazz Tibet klub 17:30, rock a taky nějaký ten hard rock v podání dvou kapel. No ještě jednu pozvánku, tak tu pro vás mám do Prahy, do Lévitova mlýna v Libni od dnešních 13 hodin. Tady totiž začíná takové malé festivalové odpoledne s názvem Comics. V rámci 4 stagí vám zahraje několik DJů, uslyšíte tady house, techno nebo třeba i disco, trisco. A přijede takový John Tabolt ze Španělska nebo dokonce THC z Kolumbie. V rámci domácí scény vás třeba zaujme jméno Shurigen, kterého já mám moc rád. Tak tohle to byly kulturní tipy pro dnešní večer, tak já doufám, že jste si něco vybrali.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Jestli já to vím,
5: tak se rozvěd.
4: My se nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálila.
1: Okamžiky, které zažil asi každý.
7: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
1: Karel, já a ty. Premiéra dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
8: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn. Som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov tuto na rádiu Wave.

Dohrala nám bratislavská DJka a také hudební producentka Nerejf s písničkou Silver. No a my se teď z Bratislavy vydáme tak trochu do vesmíru. Pamatujete si film Marťan s Mattem Damonem v hlavní roli, který zde stvárnil postavu astronauta uvězněného na Marsu? Tak jeden z úspěchů, který vlastně Matt Damon v roli Marka Watneyho v tomto filmu zaznamenal, bylo, kdy využil svůj biologický odpad, tedy výkaly, k tomu, aby si vypěstoval na Marsu brambory. Jenomže vědci tehdy kroutili hlavou, tohle to není možné, tohle to je nereálné. Takhle by se totiž na marťanské půdě nic vypěstovat nedalo. Jeden takový vědec z Texasu, z americké univerzity A&M, se rozhodl tento Watneyův nápad vzít vážně a vědecky ho otestovat. No a podle jeho nového experimentu se ukázalo, že lidské splašky v kombinaci s lunárními anebo marťanskými regolity, tedy s jakousi půdou, i když ona to půda v doslovném smyslu není, by mohly poskytnout potřebné živiny pro pěstování plodin jak právě na měsíci, tak třeba i na Marsu. Pro lunární a marťanské základny tenhle ten organický odpad bude klíčem k vytvoření zdravých a produktivních půd, dále uvádí Harrison Cooker ve své studii. S vytráváním simulované půdy právě z měsíce a Marsu a proudy organického odpadu se ukázalo, že mnoho základních rostlinných živin lze získat právě z těchto povrchových materiálů. Abyste byli v tomto informovanější, tak právě ty regolity, jak marťanské nebo tak i měsíční, které vlastně pokrývají ten povrch obou dvou vesmírných těles, nejsou půda v přesném smyslu. Je to čistě taková anorganická hmota nebo spíš materiál bez jakéhokoliv biologického složení. Živiny v něm sice jsou, ale jsou chemicky uzamčeny v minerálech a v rostlinám jsou proto prakticky nedostupné. Proměnit tyto mrtvé substráty v něco, z čeho by potom mohly klíčit sazenice, připadalo doposud k největším záhadám kosmického zemědělství. A vypadá to, že jsme na dobré cestě. O celém tomto případu a jak můžeme vypěstovat na měsíci nebo Marsu ze svých splašek lidských nějakou tu rostlinku, kterou bychom mohli potom i sníst, kdybychom tam žili, tak samozřejmě informujeme na našem webu wave.cz v sekci Wave News. A teď už zpátky do playlistu. Tohle je Rose Grey a písnička Club to Your Arms.

Tohle je Skrillex a taky Sacred Family na tracku Yo Yen, kteří hrají v 11 hodin 53 minut a ukončují nám tím také víkendový on air se mnou, svojitou záhorou na rádiu Wave. Já doufám, že jste si užili dnešní sobotní ráno, které jsme strávili ve své vzájemné společnosti, a doufám, že i zbytek vaší soboty bude hezký a že si ho náramně užijete, že třeba zažijete nějaké dobrodružství nebo ochutnáte něco dobrého, kdo ví. Každopádně už od 12 můžete poslouchat náš playák, tedy hodinu našeho nepřerušovaného playlistu. Od 13 hodin potom uslyšíte hitparádu Starter, tentokrát jenom s Filipem Černým, ale věřím, že nebudete zklamaní, protože Filip vyrazil se Starterem na budějovický Majáles, aby ukonejšil všechny návštěvníky, kteří sebe sami nenašli v line-upu. Pozval si k tomu speciální porotu a Maržery, taky Hanku Jonášovou a Josefa Bartáka, aby zhodnotili tracky přímo na místě. Já už se s vámi loučím, přeju vám hezký den a od 14 hodin už se na vás těší Jarda Petřík. Tak čaudy.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vysoká, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují.

0: hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádiu Wave.
2: Vítejte na živém natáčení Startéru, hitparády neobjevených, Rádia Wave. Já jsem Filip Černý, na stanici hudební dramaturg a moderátor. A tady na Sokoláku, na Budějovickém Majálesu, bude o vaší tvorbě, o vašich trecích, který jste přihlásili právě pro dnešní živák. Díky moc za to, že nějaký přišli. Už trochu míň děkuju za to, že třeba 4 treky přišly asi před půl hodinou, takže to se s tím pracuje potom trošku těžko, ale zkusíme třeba na to reagovat. Pokud jste dorazili sem a zjistili, že nejste součástí line-upu, tak za prvý bych chtěl říct, že to je skandální, ale právě proto teď přichází ta vaše šance, jo? A to třeba skrze Starter, protože krom Maržary, a ještě jednou tě zdravím, ahoj.
3: Čauky.
2: Tady je taky dramaturgině Budějovického Majálesu Hanka Jonášová, ahoj.
3: Ahoj.
2: Je vidět, že jste lokální hvězdy opravdu, holky teda. Tak ta třeba může zajistit, že pokud se dnešní vaše tracky budou líbit, tak vás třeba i může zařadit, jo, do budoucna, do toho line-upu. Ale uvidíme, jestli tady vůbec někoho, kdo přihlásil song, budeme mít přímo. Já bych ještě chtěl pozdravit na dálku Martina Šolce, mýho kolegu, kamaráda, který tady dneska nemůže být, protože místo toho, aby oblažoval aktuálně jih republiky, tak oblažuje sever. Je v České Kamenici, kde organizuje festival, ale všechny vás určitě zdraví zpátky. Stejně tak vás zdraví všechny Josef Barták, který se aktuálně přebírá vysvědčení a měl tu být s námi, ale možná pokud se mu podařilo dovázat tu kravatu, což když jsem ho viděl před pár minutama, tak ještě na tom byl bídně, tak se mu podaří třeba dorazit aspoň na posledních pár desítek minut toho dnešního vysílání. Poslední technikálie předtím, než se do toho opravdu pustíme. Chtěl bych jenom říct, že to, že se dneska třeba uslyšíte v rámci dnešního živáku svoji písničku, neznamená, že jste součástí hitparády Starter, protože aktuálně jedeme v takzvaném mimosezónním módu. To soutěžení probíhá vlastně od října do dubna a teď vysíláme ne každé pondělí od 8, ale každé 2 týdny a přinášíme různé rozhovory a právě třeba jezdíme na festivaly za vámi a pouštíme si vaše písničky. Pokud se chcete přihlásit do hitparády, tak na to je e-mailová adresa, která je funkční v podstatě non-stop, celoročně, a to je starter@rozhlas.cz. Ať už děláte hudbu v pokojíčku, jste producent, producentka, zpěvačka, úplně cokoliv, máte kapelu, tak všechno bereme. A sledovat nás můžete taky na Instagramu starter_radiowave. Tak díky moc, že jste tady. A my, než se do toho pustíme, tak zvedněte prosím ruku, kdo dneska přihlásil písničku. Jestli tady někoho máme. Super. A nejste tady spolu třeba jako vy čtyři, jste tady jednotlivě, tak to je ideální. Tak jo, ještě možná další představení našich hostek, protože už tady delší dobu sedí při mém monologu. Tak Maržo, co se změnilo v Budějkách třeba, co je novýho v Budějkách za poslední dobu?

0: co jsem vyhrála starter, no já jsem pak vlastně začala dělat učitelku na plný úvazek, takže pak jsem teda měla jeden šílený rok, kdy jsme odjeli fakt strašně moc koncertů a zároveň s tou prací to byl teda docela hardcore, takže teď mám pocit, že bylo takový klidnější období, co se týče té hudby. Podařilo se mi teda vydat album, což jsem ráda, že jsem stihla a
1: gratulujeme. Zvládla.
0: Díky. A děkuju.
1: To album je skvělý, mimochodem.
0: Díky moc. Ale no, takže teď jsem, mám pocit, že teď jsem byla víc v módu učitelky, než v módu maržary.
1: No a pak tu máme Hanku, která je hudební dramaturgině budějovického Majalesu, tak už to děláš nějakou chvilku. Josef říkal, že vlastně o tom víš jako víc než on.
2: No to nevím teda, jestli je pravda. Ne, dělám to druhý rok.
1: Mm-hmm. A řekni nám něco málo o svojí práci. Co všechno si zařídila pro letošek například?
2: Tak letos jsem obstarávala Stříbrnýho Rafaela a vlastně veškerou stage na Žižkárně, kdy byl Recyklát, takže takový ty kapely, co se jezdí každý rok, jako Bonnie nebo Dopamine Youth a takhle. Hlavně ty budějický.
0: Nastřižená
2: hráz.
1: Můj oblíbený název, ano?
2: Jo. A i vlastně jsem obstarávala na včerejšek Johanelu, co byla na Piaristickém náměstí. To myslím, že byl i vydařený koncert, to bylo fajn. Takže tak.
1: Hmm. Ty určitě máš nějaký, jako, přestože třeba na ně nemusíš myslet vědomě, tak máš určitě nějaký kritéria, co hledáš vlastně na té konkrétní hudbě, na těch umělcích, umělkyních. Než vůbec zvažuješ, jestli by se hodili k vám do programu, tak dokázala bys to nějak pojmenovat, co to pro tebe je a co třeba budeš hledat v těch písničkách, které si dneska budeme pouštět?
2: Asi mě to musí většinou už tak jako na první poslech bavit. Že jako, když mě to na poprvé už tak jako nechytne, tak zkusím třeba ještě jednu písničku si pustit a když už ani ta druhá ne, tak už to většinou jako vzdám. Ale většinou bukujem to, co nás fakt jako, že si to pustím a fakt jako si řeknu, jo, super, a tak si tak jako kroutím do toho a je to super, takže...
1: Že když se na to dá kroutit, je to v pořádku, prosím vás.
2: Jo, já mám ráda takový kroutící.
1: No a u Marže mám pocit, že budeš hodně jako lpět na ten songwriting, na zpěv obecně. To jsou ty věci, které jsou pro tebe to, co hledáš?
0: No, asi jo, ale já teda vlastně, já jsem taky před už hodně lety pořádala Majáles tady a v tu dobu asi, nebo pamatuju si, že jsem se vždycky snažila si najít u těch kapel, jako jestli mají nějaký živák někde a pustit si ho, protože občas třeba ty nahrávky nemusí být prostě nejlepší, protože jsou drahý udělat třeba dobrý nahrávky, nebo nemusí být a může, ale může ta kapela být prostě super naživo, takže jsem to hodně hledala podle toho, no. A teď, jo, teď se to asi proměnilo, teď jako je to určitě nějaký songwriting a zvuky, no, je toho spoustu.
1: Super, tak já myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit. Jako první skladbu tady na budějovickém Majalesu ve startéru živě pouštíme Jenny, neboli kapelu Awake State a písničku Wake Up.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.

0: Tak jo, to byla kapela Awake State, neboli autorka a zpěvačka Jenny a písnička Wake Up, tak prosím potlesk za odvahu, že přihlásila písničku. A Awake State je studentská kapela, hrající vlastní autorkové skladby. Píseň Wake Up je práce zpěvačky Jany Petru, která vydala na YouTube původně jako solový projekt, později ale vytvořila kapelu Awake State, která se teďka snaží prosadit na místní hudební scéně. Maržo, jak to na tebe zapůsobilo?
1: Jo, moc se mi líbil ten zpěv. Přišla mi zajímavá, jako v té produkci mi přišla zajímavá ta kombinace takových jako synťáků a těch pak takových metalových bicích. Zajímalo by mě docela, jestli ty bicí jsou nahrané live. Přišlo mi, že ne, ale nevím, může se plést.
0: Mám pocit, že se můžeme Janý přímo zeptat, jestli náhodou se nepletu, tak si to ty. Ahoj, tak jestli můžu poprosit Báru, jestli by dopravila mikrofon právě k Janě. Díky moc, tamhle jí máme. Tak klidně, Maržo, můžeš pokračovat a třeba se doptat na cokoliv, Jany, ohledně těch bubnů.
1: Jo, zajímalo by mě vlastně, jak jste to třeba nahrávali, jak to vznikalo, ta písnička.
2: Vznikalo to tak, že jsem to nahrávala u sebe v pokojíčku a bicí jsou dělený přes klávesy, takže je to práce mě. A tím, že nejsem bubeník, tak jsem to konzultovala s pár lidma, co bicím rozumí, aby to tak nějak dávalo hlavu a patu, a snažila jsem se, aby to aspoň trochu podpořilo to songu, protože aby to mělo nějaký drive a tohle.
0: Jak to vidí Hanka?
3: Jo, mně se to líbilo, i přestože tohle není úplně můj jako nejposlouchanější vlastně žánr, tak mě to jako bavilo. Nejsem si jistá, jak ten zpěv by zněl jako naživo, to byla taková jediná věc, co mě napadla jako, protože to bylo jako vlastně hodně vysokotóninou, tak aby to pak naživo i s těma nervama trošku nekolísalo, ale kdyby to se jako vypilovalo a bylo by to super, tak myslím, že by to jako lidi i živě fakt užili.
0: Jak to máš třeba, Jano, s kapelou? Působí to, že všechno jde za tebou, i ta produkce, tak vystupujete a pouštíš k tomu potom další členy?
2: Rozhodně, jakože snažíme se, aby to bylo co nejvíc kapela, aby to mělo prostě i ten vibe toho, že to není jenom moje, a ač většina těch song, co hrajem, tak jsou z velké části moje práce, tak na bicích se teďko účastní jenom bubeník a kytarista nám přichází s naprosto skvělýma riffama, který to jenom a jenom potrhnou, takže se to začíná stávat víc komunitní než jenom solovej projekt.
0: Mm-hmm. A jak dlouho na tom pracujete nějak tak obecně, nebo kdy ty jsi začala s hudbou?
2: Tak já úplně jakože začala, tak jsem začala, když jsem byla úplně malinká, tak jsem začala hrát na klavír, pak se k tomu jako postupem přidal zpěv, pak se k tomu postupem času přidala kytara a když mi bylo takových 13, tak jsem začala skládat nějaký písničky a nejdřív to byly český, takový popový na akustiku a pak se to začalo posouvat do tohohle z toho takového trochu zamyšlenýho...
0: Potemnělýho taky, no.
2: Potemnělýho žánru, ano.
1: No, já bych fakt jenom chtěla říct, že se mi hrozně líbí ten vokál a že mi to přijaký, že z toho nebojíš, což s čím já mám třeba sama občas problém, takže to fakt cením a to s těma bicíma, jenom jsem chtěla říct, že mi to připomíná tu poslední nahrávku Amélie Siby, jak to máte.
0: Mm-hmm, to je pravda, že ta taky nepotřebovala žádného živýho bubeníka, protože to všechno postahovala z YouTube, takže dá se to dělat různě a může to být funkční určitě.
1: No, takže jo, super.
2: Děkuju moc, děkuju.
0: My děkujeme. Máme tady potlesk pro ní, ano, Janis. Nemáme tady třeba náhodou rapera, který se říká Energy? Tak to je ale velká škoda, toho jsem chtěl pouštět. Možná mu můžeme dát prostor, přestože tu s námi není. Tak dobře, máte to mít. Pouštíme skladbu číslo 2, tady je Energy a jeho Peloton. Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Energy a jeho peloton. Potles, prosím. Posloucháte Starter na Radio Wave a tady živě na budějovickém Majalesu. Se mnou je tady Martina Čenátlová alias Maržary a taky Hanka Jonášová. Ahoj ještě jednou. Co vy a rap? Posloucháte rap?
1: Nikdy jo, no. Není to moc často.
0: Aha, jak to má Hanka?
2: Já docela jo. Myslím si, že to bude jeden z těch poslouchanějších žánrů určitě u mě.
0: Výborně, tak to by tě mohlo bavit právě to, o čem je Energy. Já ti o něm něco málo řeknu. Hele, prosím tě, vybral z diskografie single s názvem Peloton, který je o jeho budoucnosti, jelikož má v plánu jít studovat do zahraničí zvukový inženýring. A aktuálně pracuje na svém třetím albu a to se má jmenovat You Flora, Me Flora. A to jsem nějak pochopil i ze sociálních sítí. My tady v mezičase třeba trošku stalkujeme, že Flora je nějaký motiv, který se jako hodně opakuje v tého tvorbě. Jak to na tebe zapůsobilo?
2: Tak mě tam ze začátku hodně bavil takový ten jako fakt rychlej beat, co tam byl trošku do pozadí. A pak začal zpívat, já jsem mu úplně tolik, nebo rapovat, tolik jsem mu nerozuměla. Já jsem si říkala něco o raketě, nevím. Ale...
0: Není to hotový, dokud to není well done, tam třeba. To byl docela dobrý bar.
2: Jo. A no, já úplně nejsem největší fanda takových těch různých jako hodně toho měnění vlastně si hlasu, že mám radši, když ten rap je takový víc jako raw a spíš fakt jako používají ten svůj hlas, než by se ho jako nejsem úplně proti nějakému jako hodně měnění nějaký autotuny a tak, ale tady možná to na mě už bylo malinko to moc.
0: Já jsem na to trošku uchylil, já to mám rád naopak a líbí se mi jako hlavně potom, když to je těma efektama schopný jako zaplout do toho beatu a přijde mi, že pak strašně záleží na té attitude, jako co ten člověk za tím mikrofonem má a z tohohle tracku jsem strašně cítil, že je mu v tom dobře, jako, a že vlastně jako pluje po tom beatu a má tu flow takovou nenucenou, což je pro mě skoro vždycky jako to nejdůležitější, že potřebuju cítit, že to jako není na sílu a tady ta energie podle mě sálala. Jak to má Marža?
1: Jo, vlastně mi to taky přišlo dost nenucen, jako... Bavilo mě to celkem. Asi ten jako ten, no, ten jeho hlas je tam na mě zaplutej do toho až moc, že moc jsem tomu nerozuměla chvílema, ale možná je to tady i naším odposlechem.
0: Nevím. Je to možný. Nechceme hanit mástra, dokud nemáme samozřejmě.
1: Ano, ano.
0: Výborný poslech. Mezitím už došel taky hudební dramaturg Josef Barták, který je stále ještě v obleku a už si podle mě převzal vysvědčení, takže gratulujem. Kdybys náhodou jako se k nám chtěl přidat, tak tady je židlička pro tebe.
1: Pojď za námi.
0: A můžeme s tebou i zazdílet mikrofon, jo? Ty jsi podle mě velký fan da rapu, takže jestli jsi měl možnost slyšet úryvek tracku třeba celý, tak nám k němu můžeš něco říct. Ahoj Josefe.
3: Čau Filipe, hele, slyšel jsem, já jsem právě byl spíš jako v backstage, tak já jsem slyšel spíš tak jako, spíš jako beat a musím říct, že teda beat mě bavil hodně a zároveň jsem zaregistroval, že se bavili o tom, že jsi byl hodně jistý právě ve svém hlase a s tím, jak pracuje právě jako se zvukem svého hlasu a to si myslím, že právě v jako contemporary rapu je docela dost probíraný téma hlavně v poslední době, ale že to je taky věc, kterou vždycky hrozně snadno poznáš, když ten člověk umí pracovat jako s tou postprodukcí a jsou a tedy. A tady jsem si tím právě byl docela jistý, že s tím pracovat umí, takže já by jsem to neměnil a naopak by jsem právě pracoval hlavně jako na obsahu a na flows a tak. Tady to si myslím, že právě docela se dělo dobře.
0: Máme tady dva lidi z hudební dramaturgie budějovického Majalesu a možná jste o Energym slyšeli úplně poprvé, tak co? Podle toho, co jste slyšeli, má třeba šanci se objevit v budoucnu v line-upu?
2: Tak šanci má každý.
0: Diplomatická odpověď.
2: Ne, tak kdyby se hodil do konceptu, kdyby to byla nějaká třeba rapovější jako segment, tak určitě.
0: Ano, to je dobrá otázka. Kroutila ses? Ty jsi zmiňovala, že je potřeba...
2: Jo, trošku jsem se kroutila, malinko jsem. Hlavou jsem se trošku kroutila.
0: Aby to mělo kroutící potenciál. Tak jo, děkuji. Ještě Josefe, zabukoval bys Energy, jo?
3: Já jsem to přebral fakt před asi třema minutama to vysvědčení, ale asi bych ho klidně zabukoval. Myslím si, že na malý stage by zaválel. A jo, měl určitě to jako... Energie to stopro mělo a já bych jsem takovýhle umělce jsme vlastně na Majalesu nikdy moc nebukovali, takže vlastně si myslím, že naopak jako let's do it. Já jsem určitě pro ho buknout.
0: Tak pokud nás bude poslouchat později v záznamu, tak věřím, že ho to potěší. Máme tady někoho z projektu Too Many Characters? Výborně, tak pouštíme písničku Obviously Necessary právě teď.

0: Kapela Too Many Characters a jejich Obviously Necessary. Potlesk prosím za to, že přihlásili svoji písničku. A vy i dál posloucháte Starter tady z budějovického Majálesu. Dnešní živák, rozšířil se nám tady peleton hostů, už je tady s námi i druhý dramaturg hudební, a to je Josef Barták, určitě taky dostane slovo. Mimo jiné tady máme taky zástupce za kapelu Too Many Characters, za chvíli se nám prosím představíš i jménem. Bára, kolegyně, ti předá mikrofon a můžeme se o tom popovídat. Nejprve krátký info o téhle kapele. Too Many Characters, popisek, co obvykle používáme na akce. Tak můžete zhodnotit dramaturgicky, jestli mají kvalitní bio, jo? Tak pozor, kapela tisíce znaků a tak akorát akordů, aby to ještě nebyl jazz. Většinu jejich repertoáru tvoří vlastní písně z prvky čehokoliv, co je zrovna napadne. Příliš mnoho žánrů, příliš mnoho akordů, příliš mnoho charakterů. Plus lze říct, že kapela vznikla v roce 2022, přičemž se všech pět členů potkalo na budějovickém gymnáziu pana Jirsíka. No tak... To je krásné setkání z Gimplu. Trošku to svádí k tomu si říkat, jestli to není studentská kapela, ale na to, jestli to tak působí, se budu ptát právě vás. Tak Hanko, ty jsi ještě nezačínala.
1: Tak je to studentská kapela, já jsem na nich párkrát jsem je viděla určitě někde.
0: Já jsem to myslel spíš jako žánrově, než fakticky. Studentské jo, tak... funky, jestli mi rozumíš.
1: Ne, mně se to líbilo, jako bylo to zajímavý. Moc jsem nerozuměla slovům teda, tak to bych možná trošku vypilovala výslovnost a trošku, aby tam bylo víc slyšet. A nebo možná je to tady jenom tím, jak my to tady slyšíme. Ne, ale bavilo mě to. Jako, tak to tak jako, má to dobrou flow určitě, jako, je to fajn.
0: Maržo?
2: Ten jako popisek mi přijde, co o sobě napsali, mi přijde fakt jako sedí ve smyslu, že, očkej, já můžu se na to podívat.
0: Že je toho příliš vlastně trošku, že
2: jo? Že toho příliš, ale jakoby mě to vlastně bavilo, ale slyšeli jsme vlastně třetinu písničky a hrozně moc se tam toho za tu dobu stalo, ale vlastně, že mě bavily ty jednotlivé části, a pak to přijde do další a já se musím jako hrozně zorientovávat vždycky několik vteřin, ale vlastně mi přijde, že to je super nahraný, že to je takový tight jako... super nápady, ale asi je toho na mě v té jedné písničce jako hodně, ale já nevím, jako nemůžu říct, že se mi to nelíbilo, nebo mě to nebavilo. No, musela bych si to pustit jako hodněkrát, abych se v tom nějak zorientovala. Asi.
0: Mně přijde hrozně cool, že se vlastně takhle jako sami charakterizují a že to rovnou přijmou a vlastně to prezentují jako svoji devizu, že mísí těch strašně moc věcí naraz a rovnou tě vlastně jako připraví na ten hlavní asi... jako kritický bod, který tě napadne k tomu jako první, takže je dobrý to o sobě vědět, rozhodně se jako nevydáváte cestou míně víc, myslím si, že přesný opak vládne ve vaší kapele, musí to být opravdu souboj charakteru a souboj nějakých možná i trošku jako naspírovaných myslí, minimálně podle toho, jak ta písnička zněla, tak to tak působí. Já bych s tím byl v pohodě, pokud by to nebylo až tak jako unavující vlastně na moje uši, že je tam toho tolik najednou, že mě to vlastně přehltí, jo. A pak mám trošku problém vlastně být v pohodě. Ale možná by se dalo říct, že pokud tohleto jako písnička s člověkem dělá, tak je to lepší, než aby s ním nedělala nic. Co ty nám k tomu řekneš? Ahoj.
3: Jo, tak já se asi nejdřív představím, tak já jsem teda jako lead kytarista té kapely.
0: Jak se jmenuješ?
3: Adam Koblížek.
0: Ahoj.
3: A no, jako, jsme si toho vědomí, musím teda upozornit, že jako, my nahráváme teda jako album a tady ta písnička je asi teda jako nejvíc busy, co tam bude.
0: Jsou díky
3: tam
0: bohu.
3: Jsou tam i takový jako pomalejší, třeba z nějakého jako takový víc jako psychedelický, by se dalo říct. Takže to bude jako takový různý mix těch písniček. Je to vlastně tak, že ještě vlastně jako frontman Matyáš Kořan, tak s ním my jsme dva, který jako píšou ty písečky a většinou ty moje jsou víc takovýhle jako ADHD, hodně akordů a tak, protože mě to prostě jako baví dělat.
0: A on tě musí krotit potom, jo?
3: No jako spíš prostě tak nějak to namixujeme ten repertoár, aby tam nebyly všechny takový. A on má spíš takový právě jako delší jako další větší build-up běžel v těch písečkách a tak, no.
0: Příhodný, že se jmenuje Matyáš, já jsem si trošku rozpomněl na kapelu Island Mint, když to přešlo do té jako refrénové pasáže, protože jsem tam slyšel trošku nějakého sunshine popu a že se tak jako najednou tam se trošku rozsvítilo sluníčko jako instrumentálně a ta pasáž se mi teda moc líbila. Josef na to reagoval mimikou, tak pojď nám k tomu něco říct.
4: No, ty jsi hrozně uhodil hřebíček na hlavičku, to jsou, jako mě to strašně teď připomnělo ty Island Mint, no. A celou dobu, co jsem to, já teda znám jenom název, Too Many Characters, a nikdy jsem je live neslyšel, ani neviděl, ale právě celou dobu, co jsem poslouchal ten úryvek, tak jsem si říkal, tak to jsou jasní studenti. Ale... ale to myslím jako jenom v tom dobrým, protože... No, v něčem mi to třeba trošku připomnělo jam sessions před pár lety, co jsem viděl ve Francii, takový právě jako hrozně ujetý basový linky, vysoký tempo, a myslím si, že zase je zase pravda, že třeba na české scéně takovýhle věci nejsou úplně typický, a jsem rád, že kapely tady ty mezery vyplňujou, no. Takže já jsem pro, a právě asi na rozdíl jako od Filipa, já jsem asi pro, ať dělají jako crazy věci, ať dělají crazy muziku, jinak je to bohatší, no.
0: Super, děkuju všem za krásné připomínky. Řekni nám ještě, jak to s tou deskou vypadá, jestli se blíží, kdy vyjde a kdy třeba bude příležitost vás vidět naživo.
3: Ale tak asi, tak nějak během léta by to asi už mohlo být hotový. Máme vlastně, plánujeme vlastně tam mít 9 skladeb, máme tak nějak 7 už hotových víceméně, ještě 2 musíme donahrát. A takže asi tak někdy na podzim tohle roku by to mohlo vyjít.
0: Super, tak se budeme těšit, díky. Jdeme dál, máme tady někoho za projekt Midsommar? Výborně, teďka je potřeba trošku sklidnit právě po té zběsilosti, tak to nám, myslím, krásně nabídne písnička Through the Window, kterou teda pouštím exkluzivně jako zatím pouze bandcampovku. Jdeme na to. Starter. Starter.

0: Was so mit Sommerreich, Through the Window. Ve startéru na Radio Wave a taky živě tady z budějovického Milesu. Máme tady zástupkyni pro tenhle projekt písničkářský, ale nejdřív taková docela jako zajímavá story ohledně téhle písničky, protože abyste to věděli, tak Martin s Tondou tuhle píseň složili už před 6 lety, ale pořád jí něco chybělo, jo. No a potom doplnili nástroje, už to bylo o něco lepší, Martin se naučil zpívat a už se to začalo přibližovat hudbě. Jednoho večera Martin poslal Tondovi instagramové storíčko Veroniky zpěvu a řekli si, wow, tu musíme mít. A tak Martin mrštně slidnul Veronice do DMs. Ahoj kočičko, předeš moc hezky, zapředeš nám taky, s někým i teda potřeba říct. A Veronika odvětila, tomu ver bráško. A tak jsme se sešli a udělali tenhle banger. Tak já možná, než dám slovo naší dnešní porotě, tak bych dal slovo právě Veronice. Jestli ti to přišlo v pořádku tenkrát, když tě takhle oslovili. A jestli jsi v pohodě, jestli na tebe kluci jakoby nejsou zlí a jestli budou ještě nějaký další písničky krom Through the Window. A ahoj, zdravíme tě.
1: Ahoj, mně to přišlo hrozně šarmantní, takový nonchalantní, přišlo mi to super a kluci jsou na mě hodný a skládáme víc písniček, bude jich víc, ale musíme se k tomu dostat.
0: Tak na to se budeme těšit. Možná i Marža, která působila, že jí to v něčem jako se trefilo do noty. Normálně je to takový prostě písničkářsky působící projekt, tak co ty na to?
2: Tak tady to bylo takový hodně jako méně je více. To je fakt hezký ten instrumentál a ten mužský hlas by se mi líbilo, kdyby se toho míň bál. A ten ženský hlas je fakt krásný.
1: Děkuji moc.
2: No, jako pustila bych si to znova teďkon sklidně, kdybych šla do parku někam. Fakt hezký.
0: Já bych se taky na chvilku zastavil u těch hlasů, protože mi přišlo, že jako supervě fungujete dohromady, ale zároveň, že každý máte jako úplně jiný přístup i k nějaký jako intenzitě, kterou jste zvolili pro tady tu písničku a zatímco vlastně ten mužský hlas je takový trošku jako zahodím to a bude to takový nonchalantní, tak ty se vlastně jako víc snažíš, ale ono se to začne ztrácet ty opační přístupy právě když jste dohromady a přišlo mi, že to pak fungovalo skvěle. Když se malinko zapracuje jako na intonaci, tak si myslím, že to může být vlastně supervěznící a těším se na další písničky, no. Ale tím, že tohle byla napsaná už 6 let a vyšla až teď, tak mám zase trošku potom menší očekávání, jestli nebudeme muset čekat takhle dlouho, no.
1: No teďka už ne, protože tam jsem já a už to stojí za něco.
0: Jo, a teď prostě, teď jsi u kormidla a oni mají smůlu.
1: Jo, akorát mi přišlo vlastně v té intenzitě tónu, že pak dál já vlastně tak jako graduju, zatímco Martin je celou dobu takovej hodně odvázaný asi celou dobu. A mi přijde, že tam pak dál se to i hezky víc prolíná. No, takže tak.
0: Super, tak ještě rychlý hodnocení od Josefa a potom Hanky, prosím.
3: No, já jsem celou dobu, co jsem poslouchal ten úryvek, tak jsem si říkal, to je hrozně trpělivý kopák. Celou dobu krásně, jako na stejnou dobu. Já jsem teda fanoušek takového toho digitálního písničkářství poslední dobu, že já poslední jako roky furt jedu, dávám do smyčky staré věci od Matěje Čicha a tak podobně. Takže já bych se možná nebál jako nějakýho synťáku. To bych možná jako řekl jako hodnocení, protože já jsem takový jako poslední dobou už jako jenom kytara a trošičku bicí, mě už to jako nějak moc nestačí. Já potřebuji pořád mě jako nastimulovat, potřebuji trošku ten dopamin z té muziky, no.
4: A já myslím, že Pepa je trošku taky náročný, podle mě trošku posluchač.
5: Já se to taky myslím. Méně je více.
4: Ale...
5: Běž domů.
4: Ne, mně se to...
0: Máme tady souboj dramaturgů trošku, jako.
4: Ne, mně se to líbilo moc, obzvlášť, když jste byli oba dva spolu a Ver, ty to jako máš nádherný hlas a úplně se za to fakt položila tak jako hezky, že jsi to tak jako cítila, tu hudbu mi přišlo a to se mi moc líbilo, to mě o tom jako bavilo, že bych si to úplně pustila do sluchátek a šla se projít, nebo tak, super to bylo fakt.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jste poslali písničku a těšíme se na novou tvorbu. Pojďme možná upřednostnit ty, kteří jsou tu s námi, tak je tu třeba někdo za Banger Boys? Takový disclaimer, nejsou tu třeba děti v tuhleto chvíli. Vadí tady někomu, že pustíme hodně sprostou písničku? Jste s tím, to by to vadí? Trošku ti to vadí, tak Jo, drž mu ouška a bude to lepší. Tamhle vidím pár dětí, tak snad to směřuje opravdu směrově ty repráky. V rámci vysílání v Českém rozhlase to potom samozřejmě poupravíme, to se nemusíte bát. Tak představuje vám Banger Boys a jejich soundcloudovku Péro a koule Distrek.
6: Na řezový kluci!
7: Ja, hey guys, jsem feminist.

0: bude to k ženskosti pokrok.
1: Dobrý, já myslím, že stačí. Potlesk pro ně, prosím. Tak pojďme se do toho pustit. Čtu tady anotaci. Jsme parta z Gimplu, co hraje Clash Royale a krade beaty. Tě bych se moc nechlubil, kluci. Naši kamarádi říkají, že jsme dobrý a naše mámy rády chodí na naše koncerty. A potom nám ještě píšou, písnička podle nás vystihuje, co si společnost o mužských přirozeních myslí. Jsme studenti z Českých Budějovic a pod názvem Banger Boys vystupujeme už 3 roky. Tak já mám trošku tušení, že Banger Boys tady budou trošku známá firma. Tak Maržo, Hanko, Josefe, znáte Banger Boys, víte, odkud přicházejí?
2: Já jsem neznala.
1: Ajajaj. Ajajaj.
3: Jo, já znám, já jsem viděla i dvakrát živě asi. Aha. Ono to jako nemá být dobrý. To prostě jako je jenom jako zábavný. A ty shows jako obzvlášť.
1: Řekni nám něco o jejich shows, prosím tě.
3: No, ne, oblečení mají vždycky jako zábavný. Naposled tam byl Tomáš v přestrojení banánu a chodí jejich mamky a jsou to největší faninky a jo, jako já se většinou jenom jako směju a no, a spíš tak jako vibuju, než jako, že bych jako si říkal, wow, to je fakt dobrá muzika.
1: Zmiňuješ Tomáše, já o Banger Boys slyším poprvé, takže ani nevím, kolik kluků je, ale jednoho z nich bychom tu měli mít v publiku, tak nechť prosím dostane mikrofon, děkujeme. Ahoj Marku Zadku.
4: Dobrý den, dobrý den.
1: Ty jsi teda Marek Zadek.
4: Ne, já jsem Marek Pešl.
1: Dobře. Marku, co bys nám řekl o vašem uskupení Banger Boys, kolik vás je a co krom toho, že fungujete 3 roky? Slyšeli jsme něco o kostýmech banánů teda, zatím vydáváte na Soundcloudu, nemáte úplně špatný čísla. Je tohle váš první diss track a proč je právě na mužské ústrojí?
4: Vlastně dohromady jsme se dali tak, že jsme v naší kamarádské skupině dělali diss tracky jako sami navzájem na sebe a pak najednou někdo nás požádal o to, nebo někdo nám dal ten nápad a nakreslil nám i ten cover, co
1: máme na
4: Soundcloudu.
1: To je krásný teda, tady porota se může potěšit.
4: A vlastně ten beat switch přišel tak, protože původně to měl být vlastně jenom diss track, no ale stáli jsme se nějaký ten beat a pak jsme to poslouchali a ten beat switch tam byl v tom a tak jsme si řekli, že proč na to jako nenavázat. A vlastně takhle to vzniklo celý. No.
1: No dobře, tak jste navázali na beat switch a kdybys měl udělat takový jako rychlej prostě konceptuální vhled do té skladby, tak je to diss track, ale taky trochu není. Co se tam láme jako v té druhé sloce?
4: No vlastně je to takovej začátkový diss track, ale pak se to mění na v podstatě love song, na mužské pohlavní orgány.
1: Krásný, děkujeme. Josefe, ty jsi v uplynulém ročníku startéru skoro nejvíc fandil rapový skupině Upground, která tě hodně bavila. Tady máme další rapovou crew, tentokrát lokální, tak možná se nabízí nějaký porovnání a jak na tebe zapůsobili Banger Boys právě v porovnání s Upground.
5: Já teda nemám tu možnost hodnotit živý vystupování Banger Boys ani Upground, bohužel, ačkoliv by jsem asi o jedno by jsem stála, o druhý ne, můžete si to přebrat, jak chcete všichni, jo.
1: Marko, klidně můžeš oponovat, proč by měli Banger Boys být v line-upu budějovického Majalesu. Ne příští rok, ale klidně ještě letos, to stihnem, pojď.
4: Já si myslím, že bychom se to zasloužili. My jsme si to v Majalesu odpracovali a myslím, že si zasloužíme aspoň jednou být na stage a pořádně si užít se všema, s publikem a tak, i s kamarády.
1: No, tak Hanko, musíš to rozseknout teďka jako dramaturgině.
3: No jako Pepa má ten hlavní hlas, takže co řekne Pepa, tak platí, no.
1: Maržo, je něco, co chceš dodat k téhle písničce ještě?
2: Já moc nevím, jak to mám hodnotit, jakoby v kontextu těch ostatních písniček, protože jakoby ty ostatní písničky mi přijde, že ty lidi, že se snaží třeba říct něco o sobě, nebo jakoby, že já nevím, pardon. Jakože tohle má být bizár a je to bizár a jako asi se umím si představit, že třeba budu někdy ve stavu, kde mi to bude připadat vtipný.
1: A teď to není.
2: A já to nemyslím zle, já to fakt nemyslím zle. Prostě jako, je to prostě o tom, že někoho baví tady ten humor a někoho ne. A prostě nevím, teď asi to je všechno.
1: Já myslím, že to úplně stačí. Děkujeme každopádně. Banger Boys poslali ještě jednu písničku, tu už pouštět nebudem, ta se jmenuje Za deck, takový, no, to je jedno. Máme tady někoho za Color of the Sky? Super. Maržo, teď zase trošku jako sklidníme, jo, kontrast je potřeba. Máme tady název skladby, který by podle mě klidně mohl být tvůj. Spring comes way too early.
2: Výborně,
1: krásný,
2: těším
1: ne?
2: se.
1: Tak pouštím, tady jsou Color of the Sky. Posloucháte Starter.
6: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Tak jo, tohle byla
1: Spring Comes Way Too Early od Color of the Sky. A podle mě je tu s námi v publiku Michal Marek, pokud se nemýlím.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak já o tobě nejdřív něco řeknu, jo? Nebo chceš to říct sám, to, co jsi nám poslal?
2: Já jsem napsal jenom takovej stručný popisek, takže možná asi řeknu víc já.
1: No tak jo, to je úplně ideální, pojď.
2: Jo, takže vlastně je to jenom jako můj projekt a já to dělám prostě doma a mám takový jako DIY studio a tenhle song, jak už teda jako název napovídá, tak je to vlastně o takový mý frustraci jako ohledně klimatický změny a je to takovej můj jako emoční nevím, výboj, nebo jak to říct.
1: Možná jsme tady u předchozího tracku měli trošku nouzy o nějakou výpovědní hodnotu. Maržo, zlepšila se situace teďka?
3: Jo, mně se to moc líbilo, ten song, jako fakt hezký, to, já nevím, prostě teď zase mám porovnávat ten song a předstívat ten...
1: Ne, neporovnávaj, řekni, proč se ti líbí Spring Comes Way Too Early?
3: Líbí se mi všechny ty zvuky, hrozně se mi líbí ty bicí, vlastně i tady, jak jsme se předtím bavili o tom nějak víc zapuštěným, zafektovaným vokálu, tak tady mi to přijde úplně skvělý. No, fakt mě to bavilo, hezký. Mm-hmm.
1: Kroutila ses, prosím tě, Hanko?
4: Já jsem jako při tom poslechu prošla takovýma různýma jako fázema, kdy se mi to jako líbilo moc a kdy toho na mě bylo moc. Vlastně, že úplně ten první beat, to bylo super, pak začala ta flétna, to bylo taky fajn, a pak začala ta flétna ještě, že tam dali další jako vlnu, nebo nějaký, byla to nějaká flétna. A pak toho jako bylo fakt chvílema jako strašně moc, pak se to trochu rozvolnilo, tak se mi to zase začalo jako líbit. Nevím, že jsem chvílema byla taková přehlcená a vlastně mi to jako nepobírala hlava, že tam bylo moc těch jako linek, no. Nevím, ale jako celé, kdyby se možná jako něco z toho vyřadilo, tak by se mi to jako líbilo fakt jako hodně, no.
1: K tomu přehlcení já musím říct, že jsem byl o něco méně přehlcený než u Too Many Characters teda, ale když jsem dneska naposlouchával ty skladby, které si budeme pouštět tady s váma, tak jsem u začátku téhle skladby rychle kontroloval, jestli mi nehrajou dvě věci naraz. Načiž jsem zjistil, že ne, že si opravdu pouštím jenom Color of the Sky, ale to vlastně není jako špatně. Spíš jsem se potřeboval chviličku zorientovat a jediný, co bych vytknul, je, že možná ta intenzita toho beatu, který to celý drží pohromadě, je možná až vysoká na to, aby byla jako únosná pro celou dobu, pro celou stopáž toho tracku, že kdyby se malinko někde schovával nebo ho něco někde nahradilo, něco by se z něj ubralo, což chápu, že je kolikrát těžký, když to máš jako sample loop, cokoliv z toho vyřezávat, tak možná bych se v tom jako líp orientoval a líp by to pracovalo s nějakou jako dynamikou, což já bych třeba ocenil, ale taky se mi to moc líbilo. A podle pohybu během poslechu vím, že se to líbilo taky Josefovi.
5: Ne, já jsem si celou dobu říkal, to je starý Gene Dawson. Mně to jako přišlo super a jako tohle to je ta muzika, kterou já si jako pustím fakt rád, jo. Jednak mě bavila lehká úspornost to, na tom na textu, že vlastně si myslím, že není úplně jako na škodu, když někdy se dokola opakuje stejná jako textová linka a spíš se vlastně pracuje jako s tou intonací a tak dál. Zároveň mě hodně mě bavil hlas, hodně mě bavil přednes. Jak Filip říkal, trošku bych se možná víc povinoval právě aranžím bicích a celkově beatu. A když tak sampluješ?
2: Jo, tohle to je vlastně jakoby drum loop, který jsem jako stáhl v tomhle případě, a jinak to je jako buď to jako dělám prostě přes jakoby MIDI klávesy, přes pedy, anebo to je prostě pak přes sequencer, takhle jako v Logicu, takže je to takový jako zkouším prostě různé cesty, jak jako udělat nějaký beat a tak, no. Hmm.
5: Jo, že docela klasický domácí producent. Mně to přišlo fajn a já bych sem docela rád někoho takového určitě někdy na Málesu uvítal, jestli můžu mluvit za sebe.
1: No tak to nestraš. Michale, co na to říkáš? Máš vůbec připravenou nějakou live show, anebo zatím to zůstává v pokojíčku, protože tady to zní skoro jako výzva k bookingu, tak jsi na to připravený, anebo si musíme ještě počkat?
2: Jo, tak jakoby já teď dodělávám vlastně druhý album a nějak jako přemýšlím, jak dál dělat ty shows a možná to bude jako takovej jako přemýšlím jako takový DJ setup, prostě takový jako alternativní DJ nebo něco jako v tomhletom směru mě jako napadá, jak to prostě dělat sám. Nevím, uvidím ještě.
1: Super. My se blížíme do finále, tohle byl Michal, potlesk pro něj prosím. Máme čas už jenom na jednu poslední písničku, tak klidně vás vlastně necháme vybrat a třeba zjistíme, že tady někdo je, tak já budu číst jména, jo? Co jsi říkal? Dream Fever Curtains. Začínající kapela z Budějic, z Gimplu. Máme v přípravě český a anglický písničky a poslali jste track ve 13.42, no tak dobrý, to jste ještě stihli, tak jo. Tak máš to mít. Posloucháte Starter, tady jsou Dream Fever a jejich Curtains.

0: Tak jo, tohle byla poslední písnička Dream Fever a Curtains. Svoji skladbu poslali dneska trošku na poslední chvíli, ale máme je tady, takže určitě někdo z nich dostane i mikrofon. Díky moc za song, já mám strašně rád, když se při těch živácích stane, že na poslední chvíli se podaří pustit track, který minimálně se mnou teda jakoby hodně zarezonoval. Skoro to se mnou dělalo nejvíc věcí z toho dnešního playlistu. Uvidíme, jak to má naše porota, ale možná ještě předtím řekněte, kdo jste, kdo si od vás vzal mikrofon, ahoj.
1: Zdravím, já jsem Jonáš, bubeník. Tady je Ondra, ten má kytaru a tady je Robin, ten má basu, taky kytaru a potom máme zpěváka, ten je momentálně ve Vídni, takže...
0: Robine, ty máš svek, ale jako to vidím.
2: Děkuju, já to vím samozřejmě o sobě.
0: Jseš dobrej, jseš dobrej. Píšete o sobě, že umíte zahrát cover třeba i na Evu Farnou?
1: No.
0: Která to je písnička?
1: Na ostří nože.
0: A hrajete ji pravidelně během setu?
1: Pravidelně, my jsme jako nehráli nikde live, ale už jsme hráli tu písničku, takže podle mě, kdyby jako lidi chtěli přídavek někdy, tak můžem zandat.
0: Máme tady tři lidi hluboce zapuštěný do českobudějovického hudebního světa. Slyšeli jste někdy o Dream Fever? A nebo právě proto, že říkají, že ještě nevystupovali, tak nebyla šance.
3: Dnes poprvé jsem o nich slyšela.
0: No, tak rovnou klidně můžeš, když jsi vzala mikrofon, pokračovat, Maržo. Jak se ti líbila tahle písnička?
3: Líbila se mi moc. A pamatuju si takový ten moment, jak je tam jakoby těch víc hlasů přes sebe. To mi šlo úplně jako... Jak je to tak jakoby ledabile smíchaný, ale hrozně mi to k tomu jako sedí. Fakt hezký. A i tak, jak to není úplně jako tight nahraný rytmicky, to mi k tomu vlastně taky hrozně sedí. To si umím představit, že bude takový jako intro alba prostě, nebo něco. Fakt hezký, fakt hezký.
0: Jak to vidíte s tím, jestli by to mohlo být intro alba, nebo jestli přijdou další písničky po týhle?
1: No, takhle, jako my jsme si ambiciozně říkali, že jako nahrajeme album, že už jako mělo být tohle dobou nahraný, ale tak nějak jsme se k tomu ještě nedostali. Ale jako je to určitě dobrý nápad a... Určitě s ním jako budeme pracovat. Já přijám mikrofon.
0: Robin chce mikrofon, pozor.
2: Jo, já bych chtěl říct jenom, že prostě chcem, aby to bylo nejlepší album, prostě, který můžeme vydat ven, aby jsme se za něj nemuseli stydět a prostě byl fakt skvělý. Takže si dáváme na čas, ale album 100 pro bude.
4: Jako za mě to bylo úplně jako skvělý. Já si myslím, že tohle bylo asi nejlepší, co tady dneska zaznělo, nebo minimálně za mě. Mě to fakt... Hodně mě bavil...
2: Děkujem, vlastně, děkujem moc, díky.
4: Celou dobu mě tam hodně bavil ten jako furt stejnej beat, prostě jak to tam jelo celou dobu, bez jakýkoliv změny, to mě jako celou dobu tak jako provázelo tou písničkou. A fakt, no, fakt jako klobouk dolů, super to bylo.
5: Já jsem tam trošku cítil jako různý vlivy, třeba od jako Whatever Dead, nebo Clairo možná i trošku. Ale vždycky mě baví, právě jak říkala Marža, tady ty vrstvený vokály, takový ten unavený hlas, jo. Tak já tohle mám rád a myslím si, že... Nebo jinak to řeknu, těším se na album. Reálně se těším na album, no.
1: Děkujem.
0: Ta životní strápenost je z toho pořádně cítit, jako to my tady máme rádi s Josefem, takže to jste se hodně trefili. Díky moc všem, kteří dneska poslali písničku, díky moc, že jste poslouchali Starter živě tady na budějovickém Majálesu. Sledujte Starter na starter_radiowave na Instagramu a můžete kdykoliv také poslat vaše skladby na starter@rozhlas.cz. Moc děkuju dnešní porotě. Tohle byla Hanka Jonášová.
4: Děkuju.
0: Martina Černátlová alias Maržary.
3: Děkuju moc.
0: A taky čerstvý držitel vysvědčení Josef Barták. Já jsem byl Filip Černý, díky moc. A budeme rádi, když budete držet Český rozhlas nad vodou. Mějte se hezky, ahoj.
6: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na rádiu Wave. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
7: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
8: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
8: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.

pozdravit z New Yorku, z LA, tohle byl David Lindovský pod jeho novým aliasem Daylind, track pojmenovaný právě NY to LA. Ještě před ním hned po 14. jste poslouchali Lily Ellen se songem Non Monogamy a ze studia Waveu vás teď už zdraví celkem poctivě spocený Jarda Petřík, který dorazil do studia samozřejmě na kole, jak jinak. Dneska to bylo náročnější, co si budem, ale vypadá to, že si osvěžíme. Kolem 6. podvečerní by měla přijít nějaká ta přívalová bouřka, tak uvidíme, jak moc to bude výrazný ochlazení, i když ta předpověď na další dny úplně neříká, že bychom se měli nějak radovat z nižších teplot. Každopádně, jestli máte rádi opravdu horko, tak si teďka určitě užíváte. Jestli jste někde u vody, tak vám to přeju a závidím. No a pokud u toho ještě posloucháte Wave, tak ideální kombinace. Za chvilinku Vicky s novinkou Right Away, neboli míříme do newyorského rapového undergroundu a zamíříme dneska taky třeba za ukázkou z nejnovějších Houpaček, Impact nebo podcastu Boys a už za pár minut pro vás taky budu mít pozvánku na poslech 5. dílu série Beden. No a co se týče muziky, kromě zmiňovaného Vickyho už v zápětí, v téhle hodince třeba taky Waterbased, YOY, LA a nebo JPEG Mafia. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to put

0: Channel Beats a song pojmenovaný The Coward Forgets His Nightmare. No a teď už před námi ukázka z nejnovějšího dílu série Bedny. Jehož hostem byl tentokrát Gary Marcus, to je takový známý komentátor a vědec v oblasti kognitivních věd a taky umělé inteligence. Jak se právě AI liší od té lidské AI, tak o tom všem je právě nejnovější díl Beden. 100% lidský host Gary Marcus odpovídá na otázky, které si můžete poslechnout na našem webu a v podcastových aplikacích. Teď taky v krátké ukázce.
1: Gary, začněme velkými jazykovými modely, které simulují neuronové sítě v lidském mozku. Vy tvrdíte, že se jim zas tak nepodobají. V jakých ohledech se lidské poznávací schopnosti liší od umělé inteligence?
2: Well, first I question your premise. They don't really simulate the human brain. That's marketing. People call them.
3: Nejprve bych trochu zpochybnil premisu vaší otázky. Jazykové modely ve skutečnosti lidský mozek nesimulují. Je to marketing. Říká se jim v uvozovkách neuronové sítě. S tím, jak skutečné mozky fungují, toho ale nemají moc společného. Nemůžeme je rozdělit na prefrontální kortex, týlní mozkovou kůru a podobně. Nenajdete v nich jednotlivé synapse se stovkami pohybujících se proteinů. Jsou přinejmenším abstrakcí skutečných mozků. To je první věc, kterou bych řekl. Pokud jde o jejich poznávací schopnosti, v podstatě jen napodobují jazyk, na kterém byly natrénovány, ale to neznamená, že skutečně chápou koncepty, které se za ním skrývají. Toto je částečně důvod, proč se potýkají s něčím, co bychom mohli nazvat problém s pravdivostí. Běžně si například vymýšlejí neexistující právní citace. Někdo je požádá o sepsání právního shrnutí a oni si věci v něm vymyslí. Lidé si citace nevymýšlejí, většinou nehalucinujeme. Někdy lžeme, někdy věci zapomínáme. Tyto systémy ale mají tendenci prostě jen statisticky rekonstruovat informace, což se opravdu velmi liší od toho, jak fungujeme my jako lidé.
2: These systems have a tendency to just reconstruct information statistically. It's really very different from what people ever do.
4: You probably know of John Searle's Chinese Room.
1: Pravděpodobně znáte takzvaný argument čínského pokoje, formulovaný filozofem Johnem Searlem. Je to tak, že velké jazykové modely inteligenci pouze předstírají?
4: Just pretending to be intelligent?
2: They're not even pretending. They're just next word predictors. The fact that we attribute intelligence to them.
3: Oni to ani nepředstírají, pouze předpovídají další slovo ve větě. To, že jim připisujeme inteligenci, není něco, co by sami chtěli, toužili potom, potřebovali to, nebo by jim na tom jakkoliv záleželo. Pouze jen dělají svou statistickou analýzu a lidi to shodou okolností zajímá. Raný systém, zvaný Eliza, pouze spojoval klíčová slova. V roce 1965 si s ním lidé povídali přes dálnopis a mysleli si, že mluví se skutečným psychoanalytikem. Byl to opravdu hloupý algoritmus, který se nesnažil nikoho o ničem přesvědčit. Jen k sobě přiřazoval klíčová slova. Lidé ale mají velmi silnou tendenci přisuzovat inteligenci a někdy i vědomí tam, kde není. Podobným příkladem je skořicový šnek, který lidem připomínal matku Terezu. Tomuto jevu říkáme pareidolie. Velké jazykové modely v podstatě pareidolie využívají ve svůj prospěch. Sami tedy takový záměr ani nemají, ale tato pareidolie způsobuje, že jim lidé přisuzují něco jako inteligenci, která tam ve skutečnosti chybí.
2: Pareidolie makes people attribute a kind of intelligence that isn't actually there.
4: We've actually recently met at your lecture at the University of Edinburgh, where you talked about artificial intelligence.
1: Vlastně jsme se nedávno potkali na vaší přednášce na Edinburské univerzitě, kde jste mluvil o něčem podobném, že umělé inteligenci chybí úmysly, či odborněji takzvaná intencionalita, kterou my lidé máme. Pojďme si tuto část poslechnout. Let's listen to this bit.
2: I don't think these systems really have intentions. My favorite example.
3: Nemyslím si, že tyto systémy skutečně mají úmysly. Jeden z mých oblíbených příkladů hloupých věcí, které velký jazykový systém řekl, když doporučoval školy v New Yorku, je: moje děti chodí sem. Ten model ve skutečnosti žádné děti, které by chodily do školy, nemá. LLM říká spoustu věcí, to ale neznamená, že se za nimi skrývá skutečný medvěd, jak se v angličtině říká. Když takový systém říká, že má záměr něco udělat, jen imituje text vytvořený lidmi. I když bychom mohli mluvit více do detailu o tom, co imitace v tomto případě znamená. Velmi zjednodušeně je to tak, že imitují text. Nemyslím si, že mají úmysly, což je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že máme problémy jako reward hacking či hackování odměny. Chcete po systému, aby vyřešil úkol X. X s čárkou je ale jednodušší. Pojem jednodušší bychom mohli rozebrat více. Model ale každopádně někdy vyřeší tento jednodušší problém namísto toho původního. S podobnými věcmi máme velké problémy. V knize z roku 2019 máme krátký komiks, v němž někdo robotovi řekne: chci, abys všechno v této místnosti zvedl a odnesl. Robot tam sedí s motorovou pilou a rozřezává gauč. Nerozumí tomu, že náš lidský záměr, když řekneme, aby robot všechno zvedl a odnesl, neznamená, že má odnést i nábytek. Tímto příkladem ilustrujeme, že je zde velká propast mezi tím, co my jako lidé zamýšlíme a co chápe stroj. Včera jsem se s jedním vědcem tady v Edinburgu bavil o takzvané formální verifikaci. Značná část dnešních problémů s umělou inteligencí souvisí s tím, že co lidé zamýšlí, ale možná přímo nevyřknou, se liší od toho, co si z toho vezme daný přístroj. I když sami úmysly nemají, snaží se vyřešit úkoly, které jsme jim zadali. Pokud to dělají za pomoci velkého jazykového modelu, je v tom chaos, protože jeho fungování se podobá imitování textu. A i v případech, kdy přístroj věc řeší jinak, se nám nemusí povést úkol, který jsme po stroji chtěli splnit, specifikovat tak, aby jej skutečně vyřešil. Je to náročný problém. Even if it's not, like we may not specify what we want and so
5: forth. So... Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vuoi parlare? Vieni, vieni, ti aspetto.
1: Kulturistan.
2: Kulturistan.
1: Kulturní typy rádia Wave.
2: Kulturní typy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Dva výstavní typy, kdyby se vám v tomhle vedru chtělo si užít nějaké to umění, tak v Pardubicích si můžete zajít na vernisáž do Gočárovy galerie v automatických mlýnech. Dneska od 3 hodin tam bude zahájena monografická výstava Plody z chutí bramborových šišek Anny Zemánkové, která se odklání od tradičního vnímání autorky jako představitelky Art Brut. Výstava nabídne průřez celou tvorbou Anny Zemánkové od raných velkoformátových kreseb na papíře přes koláže z malovaných výřezů z papíru nebo saténu až po novější práce kombinující malbu, výšivku, korálky i textilní aplikace. Inspirace Zemánkové vycházejí zejména z přírody, moravských lidových krojů, barokní architektury nebo vizuální kultury 60. a 70. Vernisáž výstavy Plody z chutí bramborových šišek si můžete užít dneska od 3 odpoledne v Gočárově galerii v automatických mlýnech. Pardubic do Prahy. Akademie výtvarných umění představuje diplomky, neboli výstavu diplomových prací. Kurátorka letošního ročníku Hana Janečková představuje práce 51 absolventů a absolventek od volného umění po restaurování a architekturu. Výstava nese název Oko bouře a je k vidění ve všech budovách AVU, tedy v hlavní budově u Akademie 4, ve škole architektury u Akademie 2, taky ve Veletržní ulici 61 a v moderní galerii na výstavišti 188. Čas navštívit tuhle výstavu o víkendech máte až do 7 do večera.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co

Za chvilinku nový Vince Staples, který se z rapera pomalu, ale jistě stává rockerem, ostatně není jediný, koho tahle proměna napadla v uplynulých týdnech, měsících a letech. My si z jeho nové desky budeme hrát věc pojmenovanou Cotton. To album se jmenuje Cry Baby a je to už sedmá řadovka Vince Staplese, ale ještě předtím, než vám ten zmíněný song pustím, tak bych chtěl připomenout, že během letních prázdnin můžete Radio Wave zase potkat na různých akcích, eventech a festivalech samozřejmě. Čelisti logicky nemůžou chybět na festivalu v Karlových Varech nebo na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Tam ale budeme mít daleko bohatší zastoupení mezi 24. a 30. červencem. Třeba taky Hotspot, Impact, Buchty a nebo Casablanku. Chystáme pro vás taky karaoke a to velmi doporučuju. Co se týče první zkušenosti s Wavým karaoke na oslavách našich narozenin na začátku letošního roku, tak si myslím, že se velmi vydařilo. No a kromě zmiňovaných dvou festivalů určitě potkáte Buchty na Colors of Ostrava, a to 17. července v Aule Gong. A zapojíme se i do letní podcastové scény v Praze, kde si budete moct užít Casablanku, Quest a nebo třeba Chudáčky, a to v prostoru Trojského pivovaru. Tyhle eventy už najdete, mám ten pocit, i na našich sociálních sítích. No a budeme určitě i v Praze na Prague Pride na začátku srpna a nebo třeba na festivalu Povaleč, kde se můžete těšit na podcasty Podhoubí, Boys a nebo Starter. Teď už slibovaný Vince Staples, ukázka z jeho nové sedmé řadovky Cry Baby, singlovka pojmenovaná Cotton.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Za pár minut třetí odpolední, v sobotním On Airu na Waveu, před námi teď domácí spolupráce Barry Ela s Anou Vaverkovou. Můžete se zasnít společně s nimi a hned potom vás rozhodně probudí Flowdan a Manga ve spolupráci Dons and Divas.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Jedna sonická plazma teď natekla do vašich uší, a to doslova. Tenhle track se totiž Plazma jmenoval, od projektu Kiss Facility. Ještě předtím to byl Sega Bodega, hned po třetí odpolední. A v zápětí zamíříme do Strašnic za novinkou od grimeového rapera Smeka, který si aktuálně už říká Smack One. Uvidíme, jestli to třeba bude s dalším albem Smack Two. Každopádně nová deska se tady u nás na rádiu Wave točí prostřednictvím songu Beverly Hills. No a kromě Smack One v téhle hodince určitě taky Danzhun, aby jsme zůstali ještě u té domácí rapové scény.

taky Anky, ale třeba i Media Service s novinkou Sleepover a nebo Parta vynikajících lidí. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějších Houpaček, taky nějaké ty další kulturní tipy. A uvidíme, jestli dojde i na aktuální předpověď počasí, co se týče bouřek, které už udeřily i na našem území. On Air s Jardou Petříkem.

0: Two Blocks Away, a to by se asi dalo použít i na současný stav bouřky, která se blíží k Praze od řekněme nějakého jihozápadu. Aktuálně už nad Berounem, tak si dávejte pozor, pokud vyrazíte ven, asi budou hodně silné deště. Každopádně tohle byla Timea právě se songem Two Blocks Away. A před námi, než přijdou na řadu Kula Shaker s mojí oblíbenou věcí Mystical Machine Gun, tak taky ukázka z aktuálního vydání Houpaček, do kterého dorazila máma a držitelka třech thálí Tereza Dočkalová. Mluvila o tom, jaké to bylo, když se její dcera narodila a rodina se sesedla kolem, jako kolem ohně, taky jak si s partnerem následně rozdělují péči a proč za svůj největší životní úspěch považuje vztah s jeho bývalou partnerkou. O tom všem jsou nejnovější Houpačky, ze kterých pro vás teď mám ukázku, a celý díl poslouchejte na wave.cz a v podcastech.
1: Já jsem díky tomu velmi rychle pochopila, že vlastně budu takovou mámou, jakým jsem člověkem, že žádná knížka mi jako neukáže žádný jiný směr a že jakoby raný rodičovství není dobrá doba na to jakoby se nějak od základu měnit. Protože je to strašně rychlý, máte strašně moc problémů jenom s tím si na to zvyknout a nemyslím si, že to je prostě dobrá doba na to měnit nějakou svoji podstatu prostě podle něčeho, co někdo napsal. Asi to hodně fakt souvisí s tím povoláním. Já prostě o sobě opravdu už dávno nemám žádný iluze. Už dávno jsem se naučila žít se svojí trapností a vím, kde jsou moje limity jako člověka. A vím naopak, v čem jsem skvělej člověk. Takže vím, že něco z toho bude i naše dítě a mám pocit, vlastně nějak jsem i pochopila, že každá generace zamezí jenom určitýmu množství shitu a ten zbytek se přeleje do té další a že to je nějakým způsobem evoluce. Že jako dlouho mi trvalo se vyrovnávat, protože samozřejmě ty otázky toho, jak já jsem byl vychovávaný jako dítě, vyvstanou s tím, když se člověk stane tím rodičem. Že najednou si hodně začne vzpomínat vlastně na svý vlastní dětství, na to, co jeho formovalo. A nastane tam taková fáze, kdy má pocit, že jeho rodiče všechno poslali a že dělali všechno špatně a pak nějak po téhle fázi dojde ta fáze toho smíření, kdy se vám vlastně to naopak vrátí k tomu, že vaši rodiče dělali to samé, co děláte vy. Dělali všechno, co je v jejich silách prostě. A naučit se prostě sám se sebou žít, když vám to děcko vlastně absolutně všechno okamžitě vyzrcadlí zpátky, je jako velmi těžký. Člověk se toho o sobě asi hodně dozví. A myslím si, že prostě pomáhá to, když se člověk bude brát takové, jaké je a bude to přijímat v tom míru, no, jak jsi říkala prostě.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Každý máme spoustu masek, ostatně maskovaní repeři by mohli mluvit, ale já mířím trošku jinam, konkrétně k nejnovějšímu potu, který můžete vyslyšet v našem vysílání dneska o 10 večer, protože hostem Elišky Soukupové a Karla Vladyky byl spisovatel Vratislav Maňák, který v podcastu Pod tvrdí, že v gay sauně je úplně jiný člověk než před studenty. Jeho nová kniha se jmenuje S Wittgensteinem právě v gay sauně. No ale kromě saun v ní Vratislav Maňák čtenáře zavádí i do vídeňské opery, berlínských klubů nebo na pražské cruising spoty. Jestli je to erotický časopis, sociologická reportáž, esej anebo všechno v jednom, to se dozvíte, když si poslechnete dnešní Pod od 10 hodin večer. Právě s Vratislavem Maňákem.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Wasted. Nie chcę masku wasted.
1: Český rozhlas, Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pojďme na koncertní tipy mimo Prahu pro dnešní den, tedy sobotu 20. června. Začneme na jihu Čech v Budějovicích, Výměník 1. Dneska bude hostit black metalový punk večírek s německými Klavy a domácími Otras a Solomonar. Začíná se v 7. Výměník 1 v Českých Budějovicích. Divadlo Pod lampou v Plzni bude hostit rakouskou kapelu Hypnotic Floor, která hraje něco mezi progresivním rockem, folkem a psychedelií, a představí se taky domácí krautrockový support Peelers a The Invasive Species. I v Divadle Pod lampou v Plzni se začíná v 7. V Hradci Králové pokračuje divadelní festival Regiony, který má i hudební program, v rámci kterého dneska můžete vidět naživo Na čevu v šapitou divadla Drak od 10 večer, anebo o půl hodiny později začne v šapitou Ukašny vystoupení projekt Opatův modul. Skejtová hala v Kroměříži zve na psychedelický shoegaze a taky ambientní doom jazz, jmenovitě kapely a projekty Further Down a Trio z Y. Začíná se v 19.30. Jazz Tibet Club, to už jsme v Olomouci. Power rock kapely v rámci festivalu Olomouc ožije, jmenovitě My Own Star, Sugar and Spice Holding Company, a odstartuje to o 17:30. Poslední pozvánka je do Ostravy. V prostoru Provoz dneska už ve 3 začal jednodenní hudební festival s názvem Břeh s kapelami jako Nicota, Bibione, Goodbye Clifford, Štěk. V DJském setu se představí Ida Elastics. No a žánrově to bude od trip-hopu přes emo hardcore, noise rock, dark folk až po experimentální elektroniku a rap. Festival Břeh v ostravském Provozu dneska až do nočních hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Aktuálně na našem webu a taky na audioportále Můj rozhlas můžete poslouchat hned dvě audioknihy. Na tu jednu už máte ale čas pouze 10 dnů do 30. června. Jedná se o Niterný deník spisovatelky a matky, jejíž dcera Tereza byla 21. prosince 23 těžce zraněna při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dora Čechová vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu a bezmoci, ale taky o naději a zázračném přežití v deníku, který se jmenuje Teresko, vrať se. Poslouchat ho můžete v 9 zhruba půlhodinových dílech, jak už jsem zmínil, čas máte do 30. června a najdete tuhle audioknihu samozřejmě na našem webu a taky na audioportále Můj rozhlas. Stejně tak jako tu druhou, kterou je dílo od autora Oceana Wunga. Je to autobiografický román, ve kterém tenhle autor píše dopis matce, která si ho ale nikdy nepřečte, protože číst neumí. V 10 dílech se dozvíte, jaké to bylo dospívat ve Spojených státech zatížených chudobou a rasismem, taky o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, anebo o queer zkušenostech a první velké lásce. Knihu Na zemi jsme na okamžik nádherní můžete poslouchat až do 26. července opět na našem webu wave.cz a na audioportále Můj rozhlas. Odmluveného slova zpátky k muzice do čtvrté v playlistu ještě Maryland, taky Taťána nebo Parta vynikajících lidí.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Emotional Junglist se jmenuje album, ze kterého jste teď slyšeli ukázku od téhle Britky, jež si říká Nia Archives, skladba pojmenovaná Boys in Blue. No, dívám se na sebe, moc modré úplně dneska nemám, tak slibuju, že to do příště spravím, až budeme zase New Archives hrát. Každopádně teď krátce po 16. zamíříme taky do Spojených států za novinkou od Američanky Fushay, která má venku single pojmenovaný Drive. Jinak v téhle hodince taky určitě zazní 58Gčka s Glebem, neboli spolupráce mezi Vysočinou a Slovenskem, člověk krve, se kterým budete moci být v kuchyni, a nebo třeba Bilderbuch. Budu pro vás mít taky ukázku z nejnovějšího vydání podcastu Boys a určitě stihneme i další várku kulturních typů.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: kořeny má v Číně a Indii, domov potom v Austrálii. Tahle R&B zpěvačka, písničkářka, která se jmenuje Milan Ring, teď pro vás zpívala věc nazvanou Dreamin. Za chvilinku Táňa Lvovská a taky David Machovský a jejich Karamel nebo Pop Smoke z Raswish ve spolupráci Braždem, ale předtím vším ukázka z nového dílu podcastu Boys. Jehož hostem byl herec Jan Cina, který se rozpovídal o životě po rozchodu, o tom, že teď dohání věci, které kvůli brzkému vztahu prošvihnul, a zmínil taky rozdílné názory jeho a rodičů na terapii, která mu dlouhodobě pomáhá. Celý díl na wave.cz a v podcastech. A teď slibovaná ukázka.
1: Dát váhu nějakým svým pocitům, že to fakt není v pohodě a že se v tom necítíš prostě dobře, že právě, když se vrátím třeba k té konzervatoři, a já to zase nechci tu konzervatoř úplně nějak obvinovat, že může za všechny moje traumata, jako tam samozřejmě je to ta kombinace tebe a těch věmů, který k tobě přicházejí, ale že jako tam jsem si procházel různýma věcma, který možná jsou normální, ale jako já fakt to se mnou jako hodně cloumalo. A hodně jsem tam měl různý, jako, že zpětně bych to nazval asi opravdu nějakou depresí začínající, nějakýma jako, nevím, úzkostma, jako, nechci se nějak zahrávat s těmahle pojmama, ale že teď zpětně vidím, že vlastně to nebylo úplně v pohodě. A já jsem to nějak si říkal, to k tomu patří, to prostě musím zvládnout, přesně. A nenapadlo mě to ani jako s někým sdílet, nějak to jako říct si třeba o nějakou pomoc, je to vlastně zajímavý. A až právě v nějakém dospělejším věku hodně, tady dneska teda zmiňuji zase toho Petra, ale právě v tom vztahu třeba on byl, myslím taky někdo, kdo mě jako v těch terapiích podporoval a nějak jsme společně jako v tom viděli smysl, že je dobrý na sobě pracovat nejenom prostě ve fitku a pracovat na tom fyzičnu, což si myslím, ale že se nějak i jako pojí, že vlastně opravdu fungující tělo a fungující mysl, jako když je to nějak kompatibilní, tak je to úplně super. Takže jsme nějak každý směřovali nějakýma terapiema, prací prostě na sobě a na nějaký duši a na tom v tom se zkusit v sobě vyznat. A je to jako hrozně nápomocný a je to fakt jako skvělý a samozřejmě, a je asi i rozdíl fakt generační možná v tom, protože moje rodiče, který myslím, že jsou velmi otevřený a nějak si jich vážím a myslím, že díky nim jsem tím, kým jsem a jsem s tím jako spokojený, myslím, že jsem, nebo snažím se být nějak jako dobrý člověk, tak pro ně třeba to, že chodím na ty terapie, oni vlastně to moc nechápou, že mají pocit, že si tím jako škodím a že to je složitý a že tam jako zbytečně trpím nebo něco takového. A já to vlastně vidím jinak. Mám pocit, že oni by měli taky chodit, že by jim to jako hodně pomohlo. Dneska je těch způsobů, že jo, jako už milion, dá se najít fakt, co ti vyhovuje, kdo ti vyhovuje, to samozřejmě o tom individuálním přístupu, že ne, každému se nechce člověk prostě svěřovat, nějak to musí, nějaká chemie tam vlastně musí taky podle mě fungovat. Ale přijde mi to skvělý a myslím si, že dnešní generace mladá právě jako je možná už tím, že jejich rodiče jsou teď, dejme tomu, třicátníci a vejš, no rozhodně vejš, právě čtyřicátníci třeba, tak a nějak jsou už naučený nebo vůbec připouští, že je možno pracovat se svýma nějakýma pocitama, emocema, tak mám pocit, že teď ta mladá generace je tomu jako mnohem víc otevřená, někdo říká, že možná je až přecitlivělá. Já si myslím, že ne, že teď fakt se děje takových věcí a všechno se tak rychle posouvá, že nebo pak je super, že je přecitlivěla, pokud bychom to tak chtěli nazvat, že prostě je super přece, že cítíš nějaký věci a když si s nima nevíš rady, tak je super, že můžeš podle mě říct svým kámošům, hele, já prostě nevím, co s tím a jdu za nějakým odborníkem, s kterým to chci probrat, protože mi v tom není dobře a to je prostě skvělý, to lepší, než v tom zůstávat.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Aha.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jaké ty pražské koncertní tipy ještě opepříme pár festivalovými. Začneme v Opavě. Náměstí Osvoboditelů pokračuje s festivalem Slunovrat, v rámci kterého dneska vystoupí například Midi lidi, Sidy Tobias, Bratři Orfové, taky Vostopětka a nebo Anatol Svahilec. V Mariánských lázních pokračují knižní lázně, a to až do zítřejšího dne pro všechny milovníky literatury. No a na výstavišti v Letňanech v Praze Metronom Festival samozřejmě dneska se jmény jako Slowdive, Flaming Lips, Nick Cave and the Bad Seeds, Manic Street Preachers nebo Purity Ring. Už od jedné odpoledne probíhá v Libni v prostoru Levitova mlýna další klubovka komiks. Hned na čtyřech stagech si můžete užít jména jako John Talabot, THC z Kolumbie, Shurigen, Demonika, Hrtl živě, Sanjay Yellow nebo Atlaskin, no a žánrově od houseu přes techno až po disco trisco. A pokud radši tancujete v noci, tak Fuchs 2 dneska zve od 11 hodin na klubovku Gegen. Hrát vám budou Phoenix, Pinko Concrete, Spike Lee, Miss Universe nebo Metaraf.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Skládání.
5: Tak se
4: rozpěj. My se nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
7: Okamžiky, které zažil asi každý.
8: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
7: Karel, já a ty. Premiéra dnes večer na ČT Art a v i vysílání.

Na některých místech naší republiky už jsou solidní bouřky, minimálně ve středních Čechách, okolo mé rodné Kutné Hory a taky na Vysočině. Uvidíme, jestli se dneska dočká i Praha, zatím to podle předpovědi vypadá na 7., 8., 9. hodinu večerní, takže pokud jste někde na koupáku, tak to asi dneska zvládnete bez dešníků. 16 hodin a 41 minut, za námi Fear of Man a taky song pojmenovaný Into Strangeness a pokračovat budeme do Rakouska za kapelou, která už funguje více jak dvě dekády a tahle čtveřice má aktuálně venku nový single nazvaný Push Reality, další ochutnávka z nové desky, která by měla vyjít v září.

0: Fulcrum a jeho nekompromisní power popová vypalovačka s názvem Quit Playing. Kdo naopak ještě pořád hraje, tak to je naše tenistka Linda Nosková na probíhajícím tenisovém turnaji v Berlíně. Aktuálně má před sebou semifinále proti chilské soupeřce, které by mělo začít co nevidět, tak držme palce, aby se Linda probojovala až do zítřejšího finále. 16 hodin 53 minut, před námi docela ještě posthudba, bude to dobrý, ale bude to jiný a taky Nony A se songem Twenties.
1: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Na sklonku loňského roku se Radiohead po nějaké době opět představili koncertně, a to hned na několika místech po Evropě, od Dánska přes Německo, Velkou Británii, Itálii nebo třeba Španělsko. Vy jste teď poslouchali song pojmenovaný Videotape, kterým jsem si tak nějak odškrtnul svůj zvyk, co se týče víkendových odpoledních směn, že vždycky aspoň jednou Radiohead musí zaznít. Pokračovat už budeme spoluprací, která je pro mě osobně hodně nečekaná a možná i pro Olivii Rodrigo, tuhle 23-letou americkou popovou hvězdu, která právě vydala už svou třetí desku, ale zároveň vlastně vůbec poprvé nějaký feat. No a kdo z vás to má, že odstartujete spolupráci rovnou s Robertem Smithem z The Cure? Podařilo se, výsledek je jedna z našich aktuálních novinek v playlistu. Věc pojmenovaná What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo a Robert Smith.

0: Madhouse Express a jejich Little Illusions na rádiu Wave teď budou vystřídáni pozvánkou na poslech nejnovějšího Impactu, který se tentokrát věnoval protestům v Albánii, a to proti plánu na výstavbu luxusních rezortů v environmentálně vzácných částech země. Za tímhle projektem stojí zeď současného amerického prezidenta Jared Kushner. A o tom, jestli byl opravdu ostrov Sazan zapomenutý, než ho objevila Ivanka Trump, a jestli se jedná o novodobou podobu kolonialismu, tak přesně o tom je nejnovější Impact, a to s novinářkou Magdalénou Fajtovou. Poslouchat ho můžete na našem webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích, nebo se můžete na něj podívat i na našem YouTube kanále. No a před námi teď ve vysílání taky krátká ukázka.
1: Můžeme říct, že to není úplně poprvé, co na Balkáně řeší velký developerský projekt a možná taky projekty spojený právě s Jaredem Kushnerem, protože něco podobného řešili taky v sousedním Srbsku. Proč láká Balkán?
2: Myslím si, že Balkán je lákavý, protože demokracie tamní, ty státy, které tam jsou, jsou ve spoustě ohledech nedokonalé, protože ty země, o kterých se bavíme, nejsou v Evropské unii, byť Albánie by tam ráda byla co nejdříve. A myslím, že by Evropa měla být taky ráda a měla mít Albánii co nejdříve v sobě. Ale je vlastně snaží tam dělat projekty, které třeba nesplní určité parametry. A na příkladu Albánie vidíme velmi dobře, že v momentě, kdy velký investor projeví zájem o to postavit obrovské luxusní rezorty třeba ve chráněných oblastech, tak vláda dokáže velmi rychle napsat zákony nebo upravit zákony tak, aby to bylo možné, byť to třeba dříve nešlo. To se stalo v Albánii, což je právě jedním z těch hlavních důvodů, proč lidé protestují, protože mají pocit, že vláda Edyho Ramy v zásadě prodává jejich zemi a jejich přírodu někomu, kdo ji asi chránit nebude úplně, nebo nebude to jeho priorita chránit přírodu. Prioritou bude vydělávat peníze na tom, že tam bude velký rezort, kam budou jezdit bohatí turisté.
3: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ice Baby Melt to k dnešku rozhodně teda platí, co se týče rychlosti, jakou by se asi let zvládnul roztát v těch tropických teplotách. Před námi teď pár filmových a divadelních typů na večer. Začneme s těmi divadly. Olomouc a Moravské divadlo dneska od 7 má na programu inscenaci Mladý Humble o astrofyzikovi, který je takovým věčným mladíkem. Vrací se z univerzity zpátky na svůj rodný venkov, aby se zúčastnil pohřbu otce. No a tahle černá britská komedie je takovou, řekněme, parafrází hamletovského tématu se skvěle napsanými situacemi a dialogy, které vědomě balancují na hranici dobrého vkusu. Mladý Humble dneska od 7 v Moravském divadle v Olomouci. Divadlo pod Palmovkou v Praze zve na perníkáře od 7:30. O Romanovi, který je z Havířova, chtěl brát drogy, kouřil, pil, čichal a píchal si do žíly. Taky seděl v kriminálech, vařil drogy, hlavně pervitin, a pak se z toho dostal, přežil to a jeho vyprávění sepsal do knihy Perníková chaloupka Petr Mobí Motýl. Teď je z toho divadlo monodrama, kde hlavní postavu hraje Petr Panzensberger. Dneska od 7:30 perníkář v divadle pod Palmovkou. A pokračujeme s kiny. Jeseníka kino Pohoda dneska v 19.30, snímek Šedá zóna, o kterém taky byly nejnovější Čelisti, takže případně můžete ještě naposlouchat předtím, než se vydáte do kina. Metro 70 v Prostějově zve na Scary Movie od 7:30 nebo na Posedlost, horor, který je na programu ve 21.30. Taky se na ně ještě chystám tenhle víkend. Česká Lípa, kino Krystal, Predátor, nebezpečné území ve 20.30. No a do kina Balt v Praze můžete zajít třeba na snímek Crack Coon, a to v 7 hodin večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Annabelle a jedna o květinách v očích, Flowers on my eyes. A pokračovat budeme vypalovačkou od Skrillexe, který se na novém albu pojmenovaném Soma dal dohromady mimo jiné s Tracym, Taichu a taky Anitou. No a výsledkem je spolupráce pojmenovaná Tranky.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky.
2: Yeah.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.

0: song, který už zase bude aktuální za necelé dva měsíce, kdy letošní maximum meteorického roje Perseid nastane v noci z 12. na 13. srpna. Barbora Hora a její song pojmenovaný právě Perseid teď ve vysílání Rádia Wave pár minut před 6. podvečerní. Takže Jarda Petřík se s váma pro dnešek loučí. Ještě tady mám Last Dinner Party, stylově takhle v podvečer. Many Hody s D. Vincentem anebo Camille s Nile Rodgersem. No a potom už se můžete těšit na tradiční sobotně večerní program. Hned po 18. to bude Psycho, v 7 večer Buchty a v 10 nejnovější Pod, tentokrát se spisovatelem Vratislavem Maňákem. Tak si užijte zbytek soboty, pozor na ty bouřky, které pořád ještě hrozí dneska večer. A já se na vás těším tady na Waveu zase příští týden.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: /starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Radio Wave.
4: Ahoj, Kájo.
5: Ahoj, Pájo. Vítáme vás u nové epizody
4: Psycha. Jak se máš, Kájo?
5: Dobrý, Pájo.
4: Tebe to dneska sluší, Kájo?
5: Je, děkuju.
4: Fakt, jsi taková jako úplně jako jiná a jsi tak jako vyspělá na svůj věk.
5: Opravdu? Pojďte, co jsi z toho fokusinu? Ty jsi z toho zrudnul.
4: No, no.
5: Pavel se mi tady snaží grumovat. Co to nejde? Dobrý.
4: Je to dostatečně creepy.
5: Ano. Ahoj, tady Kája.
4: A tady Pavel.
5: A vítáme vás u nové epizody podcastu Psycho.
4: Hele, Kájo, co je dneska Psycho?
5: No, grooming. Je to teda, samozřejmě, je to slovo jako v překladu znamená starat se, nebo něco jako upravovat se, nebo něco takového, ale je to teda nějaký typ velmi dlouhodobý psychický manipulace oběti. Většinou nějakého sexuálního nebo násilí. Tím pádem se dostáváme...
4: Takže se to používá vlastně jako zastřešující výraz pro chování člověka, který vlastně potom jako nějak zneužije sexuálně?
5: Je to většinou člověka. Sexuálně nebo jo. Za účelem třeba nějakého obchodu s bílým masem, jo, nucený prostituce, nuceného nějakého manželství.
4: Většinou se o groomingu zmiňují autoři v souvislosti se sexuálním predátorstvím na dětech.
5: Přesně tak, ale nemusí to být jenom na dětech, může to být i na dospělých osobách, ale tak tímhle dáváme i nějaký pro vás jako trigger warning, že se budeme bavit o poměrně citlivým tématu.
4: Právě, měli bychom zmínit, že pokud je to pro vás téma, který může být citlivé, pokud třeba máte nějakou vlastní zkušenost nebo zkušenost vašeho okolí a víte, že by poslouchání rozhovoru dvou lidí o tomhle tom vlastně poměrně ne snadným tématu pro vás mohlo být náročné, doporučujeme vám všechny naše ostatní díly, tenhle ten klidně vynechte.
5: Přesně tak. Tak se k tomu teda přesuneme. Já, když jsem si tu epizodu připravovala, tak jsem si říkala, že vlastně teď vyšel film z Bormistr, nebo on vyšel před nějakou dobou. Nicméně teď je kolem toho filmu velká kontroverze. Mm-hmm. Abych to uvedla do kontextu, autoři teda říkají, že je to fiktivní, ale je to inspirované kauzou Bohumila Kulínského, který byl vedoucím nebo sbormistrem sboru Bambini di Praga.
4: A vedoucím.
5: No vedoucím, jo. A on právě měl jakoby na svědomí několik obětí vlastně tohohle groomingu. Byl za to teda nějakým způsobem odsouzen.
4: Takže vlastně sexuálně zneužil mladiství, prostě ty svoje svěřenkyně.
5: Ano, jo, byly to jako už jako holky v pubertě, což nijak nezmenšuje tu tíhu toho činu, kterou udělal, ale byly to teda už pubertální slečny a on vlastně je zneužil i tím, že jednak byl tím, že byl sbormistr, tak měl velkou moc v tom, třeba koho vezme na ty zahraniční cesty a podobně.
4: Jo, to je ale spousta moci.
5: A je tam právě velký ten podíl té moci a
4: Což je důležitý pro naše téma, protože to je jeden z aspektů groomingu.
5: Přesně tak. No a další věc tam byla ta, že co je tam ta kontroverze, to je právě pohled té oběti, protože vlastně ti scénáristi, tvůrci toho filmu použili velmi detailní předobraz té hlavní hrdinky, té Karolíny, která byla inspirovaná právě tou jednou z obětí

0: všude byl její obličej a jako ta veřejnost se tý oběť chovala strašně, protože on byl ten Bohumil Kulinský vysoce uznávaný, což je další věc, že je to často postava v tom okolí, která je silně, jako má silný vliv.
1: Ano.
0: Jo, je opravdu třeba nějakým...
1: Je to součást groomingových taktik, jo, jako skutečně si vlastně najít takové místo a takové zařazení v rámci nějaké organizace, které člověku vlastně umožní nabírat si oběti.
0: A problém tam byl i v tom, že ona vlastně byla ta, která vystoupila, popsala to. A ty ostatní třeba rodiče nebo i ty jiné slečny toho Kulinského hodně hájily a prostě na ní házely špínu. Což je tady právě za mě zase moje taková část, protože jsem se taky nějak jako věnuju obětem, nebo mě zajímá ta problematika viktimologie, že právě oběti groomingu a sexuálního zneužívání, hlavně třeba ty jako adolescentní holky, nebo i kluci, ta jejich jako váha toho činu je strašně snižovaná kvůli tomu, že je tam představa, že no tak oni to taky chtěli, když ví, jak se mají rozhodnout, a oni se za to stydí, jak mohli na to naletět. Takže tady taková ta sekundární viktimizace, což je ta druhotná viktimizace, je strašně velký problém. A je to vlastně asi největší příčina těch psychických potíží a zároveň a toho dlouhodobého dopadu, to se budeme ještě bavit,
1: jo.
0: Ale zároveň i to, že často mají problém s tím někam jít a někomu to říct, protože se stydí sami za sebe, za své selhání, že na to mohli naletět.
1: Jo, jsme opět u tématu studu, o kterém už jsme se bavili v jednom z našich předešlých dílů.
0: Jo.
1: Jsme zase u tématu primárních psychopatů, o kterých jsme se bavili dříve, to jsou ty groomeři.
0: A vracíme se zase k těm manipulačním technikám, jako jsme se bavili minule v sektách.
1: Přesně tak.
0: Takže se to furt jako vlastně točí dohromady.
1: Takže pokud vám přijde, že mluvíme furt o tom samém, trochu jo.
0: Trochu jo, o čem jako já jsem přemýšlela. Já bych chtěla jako hrozně doporučit ještě knížky a vlastně podcasty Tomáše Paprštejna, teda pokavať na to máte žaludek, si to poslechnou.
1: Jasně.
0: On vlastně byl zneužíván svým učitelem, zase, jo, úplně stejný model, jako v tom sbormistrovi. Silně uznávaný člověk v té komunitě, nikdo mu to nevěřil, tak je důležitý, jak oni si vyberou tu oběť. Jak si myslíš, že vypadá dobrá oběť pro takovéhohle groomera?
1: Ale já jsem si samozřejmě o tom něco málo přečet v těch článcích, který jsme na to našli. Takže samozřejmě jsem si nějakou malou představu udělal.
0: Naštěstí na tohle té literatury opravdu dost.
1: Ona ta logika je poměrně přímočará. Když chceš prostě někoho zneužít, tak nebudeš zneužívat někoho, s kým ti to bude hůř. Budeš se nacházet lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Jo, takže třeba člověk může být znevýhodněný tím, že je z nějakého jako prostředí, které není příliš podporující, z rozpadlých rodin. Lidé se častěji setkávají se sexuálním zneužitím tehdy, když sami pocházejí z rodiny, kde se něco takového dělo, nebo jejich rodiče měli takovou zkušenost. Mm-hmm. Jo. Takže nepodporující rodiny, třeba nějaké sociálně slabé rodiny, tohle všechno jsou vlastně jakoby snažší oběti, ať to zní jako super hrozně.
0: Je to tak. Samozřejmě, že také mě neminula kauza okolo Jeffreyho Epsteina. Nebudu se teď, nebo nebudeme se tady věnovat tomu, co vychází ohledně těch dokumentů, protože je tam strašně konspirací, nepravd, není to ověřený. Ale z čeho budu vycházet? Je teda dokument, který se jmenuje Nechutně bohatý, moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina. Je to tam i o té Ghislaine Maxwell, té jeho partnerce.
1: Jasně.
0: A jsou tam rozhovory s oběťmi, které ho šly nahlásit. Vlastně on byl odsouzený v roce 2008 a 2019 za obchod s prostituci mladistvých. Takže on byl i, jak mají v Americe, tak to, že můžeš najít ten seznam sexuálních predátorů ve svém okolí, tak on tam byl.
1: Jasně.
0: A byl jeden z nejnebezpečnějších. Takže ten dokument vychází z pohledu těch obětí, které ho pak vlastně dotáhly k tomu poslednímu soudu.
1: Jo.
0: Skoro doslova, protože pak teda spáchal sebevraždu.
1: No.
0: No to je, to nebo nechci, no. Nechci se...
1: No.
0: Ano. Podle oficiální zprávy to byla sebevražda. Nebude. Ano. Dobře, a to je dobře, tak. Nicméně, a právě tam vypovídá, myslím si, že se jmenuje Victoria Jufri, ona má strašně zvláštní příjmení.
1: Okay.
0: Virginia Jufri, která napsala knížku Nobody's Girl, ta knížka vyšla posmrtně, protože měla velmi záhadnou autonehodu nedávno. Ale ona tam vlastně

0: vlastně popisuje, jak se dostala k tomu Epsteinovi.
1: Velmi, velmi záhadnou.
0: Velmi záhadnou, no. A...
1: Dobře vysvětlenou.
0: Mhm. Takže se, jak se dostala vlastně k Jeffrey Epsteinovi a jakoby, jak tam, ten dokument teda můžu zase doporučit, pokud na to máte žaludek, ale vypovídají tam třeba i psychologové a psychiatři, kteří pracují s dětmi, kteří pocházejí z domácího násilí nebo prošli si sexuálním násilím. A tam byl taky zase zajímavá věc, jo. On byl strašně záhadný, o něm nikdo moc nic nevěděl. A když vždycky vyplavili na něj nějaký tyhle ty problémy, problematické vztahy s velmi mladými holkami, v zásadě jako upřímně dětma, jo, byly to prostě holky okolo 15 let, tak když o tom chtěl někdo něco napsat, tak třeba našel pak mrtvou kočku na zahradě. Jo, takže jako...
1: Takový decentní zprávička.
0: No, taková decentní zprávička šéfredaktorovi Vanity Fair, jo, a podobně. A byl takový jako nenápadný, byl takový ten člověk v pozadí. A on to tam popisovala ty slečny tak, že on si vlastně přesně vybíral, bylo to teda v tom území tý Palm Beach na Floridě, děvčata z nějaký takový chudší částky toho Palm Beach. Jasně. Jo. Většina z nich přesně chtěla třeba peníze na školu. Byly to chudý holky, často zneužívaný z rozvedených rodin, násilných rodin. A on využíval toho, že tam byla ta Ghislaine, ta jeho partnerka, která je tam jednak jim dělal ten prostor toho bezpečí, což tam všechny popisali, že tam byla ta ženská, tak jim to přeci nepřišlo divný přijít k někomu domů a udělat ty masáže, nehledě na to, že dostali na ruku $200-300, jo.
1: Jasně.
0: A pak ono to samozřejmě šlo pomalu a vlastně oni se dostali do situace, že nemohli utéct.
1: Takže důmaři nemusí být pouze muži.
0: Ne, to vůbec. A co tam bylo taky zajímavé, že ona říkala, že byla jedna z těch obětí, že byla zhrozená tím, co se jí stalo. Ale když jí řekli, přijdeš zase znovu, tak řekla ano. Ale to je právě ono, člověk si řekl, no jak to mohla říct, jak to mohla přeci udělat. Dík ví, že ten, no jo, ale to je ten grooming, protože jí dali jednak ze začátku pocit toho, že ji vidí, slyší,
1: jasně,
0: zajímají se o ní. Ptali se jí konečně, jednak jí taky přesně chválili, jak vypadá, že je hezká, že to já jsem slyšela třeba poprvé v životě, že o mě někdo řekne, že jsem hezká. A zároveň třeba udělal pro ní, hele, tak my ti tady zaplatíme někam výlet, aby si mohla, nějakou stáž nebo něco, aby si mohla se dostat na lepší vysokou školu. A už to jelo.
1: A proč říkáme, že to je ten grooming, to je skutečně jako to, čím se zaobírá věda psychologická, existuje cosi jako model, to znamená, jak to vlastně probíhá, jak většina těch groomerů nebo těch jako lidí, kteří se snaží takhle zneužít někoho, jak postupují. Jo? A že jsou tam poměrně rozpoznatelná stádia, že samozřejmě nejdříve nějaký výběr oběti, jak jsme teď se dozvěděli, tak většinou jsou to jako lidi, kteří nějakým způsobem jsou zranitelnější. A potom právě přichází postupný proces toho, jak si jako tu oběť vlastně zmanipulovat, aby za A vám důvěřovala a za B, aby nevnímala nebezpečí, když se začínáte pokoušet o to, co vám jde, to znamená nějaký jako sexuální kontakt.
0: To bylo právě vidět třeba právě v tom filmu Zbormistr, že to je jako je velmi, velmi... Ukázám právě, že to je tak jako hrozně pozvolný, že on jí nejdřív tý hlavní hrdince dá jako velkou důvěru v to, že na to má, že ji tam vezme mnohem jako dřív, než by vzal jiný holky.
1: Jasně.
0: Zároveň tam ty holky si to mezi sebou říkají. Oni mezi sebou ví, že je jako okoukává a že jako si na ně rád sáhne, že tam jsou ty sauny a podobně. A samozřejmě, že jo, tam je pak taky přesně taková věc, že jí dá napít vína. Prostě ty holce je asi 13, on jí tam dá jako napít toho vína. A to je přesně vidět, to je takový to, ty vypadáš tak dospěle na svůj věk. Jo? Ale taky je tam to, že má nad ní tu autoritu, že jí prostě tam seřve. Jo? Ona má vůči němu obrovský respekt, ona se jí vlastně bojí.
1: Je taková jako metoda cukru a biče.
0: Přesně tak.
1: Tohle funguje.
0: Jo, přesně
1: a ten,
0: tak.
1: A ten okamžik, když ten člověk, a to je jako další součást groomingu, kde se nemluví jenom o groomingu jako vůči oběti, ale i ve vztahu například k institucím, že si člověk opravdu nachází místo v institucích, který mu umožní nějaký kontakt s těmi oběťmi. Jo?
0: Často, Bormister. Jo, přesně, vedoucí, skautský vedoucí, učitelé.
1: Prosím vás, většina skautských vedoucích jsou super lidi. Jo, jako,
0: jo jasně, pardon.
1: A asi důležitý tady jako připomenout.
0: Jo, ale tak jako vedu, ale jo, často jsou to právě přesně lidi v na táborech, jo, který jako...
1: Ale zároveň je to jedno jako z míst, kde by se nějaký takovýhle groomer mohl vyskytovat.
0: Jo, vedoucí kroužku, to si pamatuju, že nám vždycky říkal Weiss, že jo. Jako Petr Weiss, že nás učil sexuologii. A on vlastně, když jsme právě řešili jako sexuální delikventy, hlavně teda pedofily, tak vlastně on říkal, že oni jsou vlastně skvělí v té své profesi, když teda nesahají na ty děti.
1: Jasně.
0: Protože oni perfektně rozumí dětskému světu. Že? Fogler byl pravděpodobně pedofil. Mm-hmm. Se podívej na ty knížky, že ty příběhy jsou fakt jako velmi, velmi to, ale rozuměl skvěle tomu klučičímu světu.
1: Ale teďkon čteme s Elou Chatu v jezerní kotlině, ty, a jako nelze to tam nevidět, no prostě.
0: No, jako you can't unsee, to jako když to už jednou víš.
1: Jasně.
0: Jako ty světy jsou jako hezký, nebo oni tomu rozumí. Ve chvíli, když jahnu na to dítě, tak je to průšvih. Do té doby je to v pohodě. A tím ještě jeden disclaimer.
1: Ano.
0: Ne všichni pedofilové jsou sexuální delikventi.
1: Přesně tak, to bychom rádi tohle z toho opravdu jako odlišili od sebe.
0: Nebo hebefilové, efebofilové.
1: Když člověk má vlastně tohleto prokletí, že je pro něj sexuálně atraktivní jako nedospělý člověk, tak pro většinu lidí, kteří nechtějí ostatním ubližovat, tak jo, není to úplně jako vlastně příjemný s tím žít. Jo. Je to opravdu spíš jako prokletí, než že bychom měli takhle z toho člověka primárně udělat nějakýho padoucha. Člověk, který zneužívá ostatní lidi, který je groomuje, to je ten padouch.
0: Jo, je to prostě sexuální predátor a je to fakt, že i třeba když jsem zkoumala nějaký případy, nebo jsme to jako řešili ve škole, většina prostě těch lidí, kteří jsou ty sexuální predátoři, tak jim je jedno, jestli je to dítě, jejich babička nebo náhodná paní na ulici.
1: Jasně.
0: Jo, a akorát, že to dítě je většinou velmi blízko, je lehce manipulovatelný,
1: ano.
0: A je jako pro ně velmi přístupný.
1: No, takže my jsme vlastně, o čem jsme mluvili? Mluvili jsme o tom, jak si teda vybírají svoje oběti, jak z nich vzbuzují důvěru. Snižují jejich ostražitost vůči nějakým jako sexuálním tématům, že jim například...
0: A hlavně, co mi tam přišlo zajímavý, ještě, to bylo i v tom dokumentu, že oni to strašně normalizují. To tam i mi popisuje, že strašně jako... Ale to je v pořádku, že kysta sahá mezi stehna při té masáži. Ne, a to by to není... Vždyť je to příjemný, vždyť se ti to líbí.
1: Nebo můžou začít lechtáním, nebo nějakým
0: jo,
1: jako...
0: Nebo jako nějakýma lehkýma dotekama, protože to bylo tam taky popisou, že je to hrozně postupný. Oni zkouší vlastně, kde je ta tvoje hranice.
1: Jo,
0: nejdřív je to, omylem jsem ti šáhla na stehno.
1: A postupně ji posunují.
0: Ano, tam to bylo, že třeba tomu Epsteinovi, že to byly masáže nohou a pak jako, aby šla vejš a pak si ji přitáhnul k sobě a bylo to postupný. Že prostě to tam bylo postupný u toho sbormistra, že jo. Nejdřív ti tady dávám to víno, pak jdeš s náma do té sauny, pak tam budu s tebou v té sauně sám, ale neproběhlo nic sexuálního.
1: Jasně, jo, získávání důvěry.
0: Ano. Jo, pohladím po vlasech, že jo. A ty koníček, kdy ta oběť jako ucukne a kdy ne. A tam právě ty oběti v tom dokumentu jako to popisují velmi, velmi jako barvitě, jak se vlastně cítili. Oni věděli, že to není správný, oni věděli, jo. Že to nechtějí dělat, ale jsou v situaci, že nemůžou utéct.
1: No, anebo, jasně, nemůžou utéct, anebo, že nějakým způsobem jo, jako jim vyjadřuje ten groomer, že oni jsou teda jako nějakým způsobem výjimečný, jedinečný, jo. Že jim cítí nějakou potřebu.
0: Jo, to tam bylo taky, že oni věděli, že to není správný, že se jim to vlastně nelíbí, že jim v tomhle není dobře, ale zároveň, no jo, ale on pro mě udělal tohle.
1: Jo.
0: A fakt to splnil.
1: Jasně.
0: Jo, a tam taky právě ta redaktorka z toho Vanity Fair, která o něm v nějakých nultých letech psala právě jako takový ten článek, takový finančník tady neznámý z New Yorku, že on bydlel jen tak mimochodem v jednom z nejdražších baráků v New Yorku, jo, a podobně.
1: Jasně.
0: Tak vlastně, když se dostala k tomu, že právě mluvila s těma dvěma sestrama, které jim byly zneužívaný, no tak když to mělo vyjít, tak taky přišel jako velmi zajímavý e-mail o tom, že má rodit a on zná každého doktora jako v okolí. Takže to je fakt hnusný. A teďkon vlastně i ty groomeři, a i když jsou mají i ty vlastně ty vůdci sekt, jsou taky ve svý pod taky nějaký groomeři.
1: No jasně, to je jako nemlich ten samý proces.
0: Akorát, že u těch mladistvých
1: akorát,
0: je to...
1: Akorát, že těm jde o nějaký vlastní představu vlastního božství a groomerům jde o sexuální kontakt. To je jako celý rozdíl.
0: A hlavně mít moc nad tím člověkem, že jo? To je tam nejdůležitější. A právě, že těch mladistvích, já jsem se jako prostě přesně psychologicky. Jo. Ty v tu dobu zažíváš fakt jako ty první věci, první intimní vztahy, proto oni si nedovolí na starší osobu, na staršího člověka, který prostě to jednak umí rychle odhalit, ale sekundárně.
1: Takže ten samotný nízký věk je vlastně ta jako zranitelnost.
0: Je to zranitelnost, ale hlavně jako třeba za mě důležitý třeba přesně ty děti vést k tomu sebevědomí, protože to si na to pak nedovolí, že na sebevědomího jasně, člověka.
1: Jasně. Když těch článcích, který jsme si k tomu našli, tak jsem našel, v jednom článku ten se zaobírá právě vyloženě oběťmi dětského sexuálního násilí, no prostě zneužití v dětství. A že existují dost rozdíly mezi tím, jaký to má na tebe dopad potom do dalšího života. A že i takhle vlastně jako negativní zkušenost se dá relativně, dobře, možná špatný výraz, jo, ale že se dá zvládnout s menším dopadem na tvůj další život. A vede k tomu několik věcí. Jo. Za A, že třeba máš někoho, s kým, komu se můžeš svěřit, komu důvěřuješ, kdo ti v tom pomůže, jo, nějakého prostě dospělého, na kterého se můžeš obrátit, a nebo prostě někoho, komu věříš. A zároveň má na tebe daleko menší dopad, když seš schopnej nebo schopná to pojmout tak, že teda tím viníkem je ten groomer, jo? A to tě chrání před nějakýma pocitama vlastního provinění nebo studu, který často kdy právě vede k těm negativním důsledkům dál v budoucnosti.
0: Já jsem si právě vzpomněla na jednu kazuistiku, když jsem byla na konferenci jedný a tam ta kazuistika spočívala v tom, že oběť dlouhodobého sexuálního násilí ze strany rodinného příslušníka neměla, jako nevykazovala PTSD, tedy posttraumatickou stresovou poruchu, což je u těhlenských případů naprosto standardní. A oni teda, jak s ní pracovali, tak přemýšleli o tom, proč, protože ona to šla nahlásit až po hrozně dlouhý době. Jelikož se přesně její jako právě sestra dostala do toho věku, kdy začala být zneužívaná ona. A ten predátor už šel po té sestře, že jo? Takže ona se zvedla a řekla, takhle to teda nemůže být, já to můžu vydržet, ale ona ne.
1: Jo.
0: A neměla PTSD a bylo tam hrozně důležitý, že jednak ona měla dobrýho partnera. Jeho rodina byla hrozně fajn,
1: jasně.
0: Měla tam školu, měla tam zájmy, takže jí to vlastně drželo, že měla se od sobou přijít a nebyla tím jako v vozovkách zasažena. Tím nechci schazovat to, co se stalo, ale jasně. Že vlastně tam měla strašně těch prvků, sama o sobě, že asi měla opravdu tu silnou osobnost, jak se říká, že to udržela. Jo.
1: Mě to připomíná hrozně studii z Kauai,
0: jo.
1: Což je taková jako za mě prostě úplně super studie dlouhodobá, jo, kde sledovali děti narozený v roce 1955, asi do jejich jako 40. Jo. A vybrali si děti, které se narodily právě do nějakých jako dysfunkčních rodin, třeba rodin alkoholiků, jo, že opravdu jako měli vlastně špatnou výchozí pozici. A koukali se na to, jak to budou zvládat. A který děti to zvládali líp, tak se koukali na to proč, nebo co by se s tím mohlo souviset. A co tam jednoznačně našli, nebo co jako tvrdí, že co bylo vlastně tím ochranným prvkem. Tak bylo, že ty děti, který to relativně dobře zvládli, tak si velmi brzo našli v tom svém dysfunkčním prostředí někoho funkčního. Ať to byl sourozenec, tetička, babička, jo, jako někdo prostě, kdo byl funkční, a koho vlastně mohli jako přivzít do té svojí výchovy. Že se vlastně jako takhle jako vzali prostě toho,
0: no, jako je ten důležitý dospělý, že jo? To je ten koncept, jako, že vlastně, když ti nikdo nefunguje a najednou přesně právě objevíš nějakého jako třeba učitele, soused, jo, někdo takovej, jo, nějaká cool tetička, tohle, tak ten člověk funguje. Blbý, když si ty lidi tohle člověka najdou a je to groomer.
1: No, to, ano.
0: Jo, ne, jako se zase, ale tak to za to nikdo nemůže, že jo, jako teda to dítě nebo ten, to může, ten groomer, ale
1: ano.
0: Tady přesně v této kazuistice bylo vidět, že taky měla pevný ty jako nějaký základní kameny okolo sebe,
1: jasně.
0: Kterých se mohla chytit a i tady právě v tom dokumentu, jak mluví ty oběti, taky vidět, že měli těžký život předtím, pak jim právě něco s tím pomohlo se s tím jako vyrovnávat, ale často to je taky další věc, jakýkoliv oběti do sexuálního domácího násilí nebo něco, se většinou nechovají podle vašich představ.
1: Jasně, jasně.
0: Jo, velmi často jsou třeba hypersexuální. To znamená, že třeba mají hodně, střídají hodně partnery.
1: Případně často, kdy uvádějí nějaké jako problémy vztahový, jo, že mají problém prostě ve vztazích vydržet, navazovat
0: a tak dále. A je pravda, že je pravda, že vlastně ve chvíli, kdy jste obětí groomingu v nějakým tom dospívání, tak jako to je nejvíc tvárný období pro vás, pro vaše vztahy
1: Jasně.
0: do budoucna. A tady vám to někdo naruší, že vlastně vaše úplně první zkušenost je vztah, že je naprosto nefunkční, je jednostranný a je vlastně hrozně jako založený na tom využívání vás.
1: Já bych teď z té souvislosti zmínil tu vlastně poslední fázi groomingu a to je jako ten post-grooming, jo? Že teda když už se něco přehodilo, nějaký jako sexuální kontakty nebo kontakty prostě, který se neměly stát, tak ty groomeři si to samozřejmě budou chtít pojistit. Takže jo, jako bude to naše tajemství, nikomu o tom neřekneš, když o tom někomu řekneš, tak bude mít celá rodina ostudu. Jo, většinou to hrajou na nějaký jako pocit třeba viny, jo, jako ty za to můžeš, říkají té oběti a podobně. V této souvislosti je důležité říct, že skutečně to, co jako pomáhá tuhle tu zkušenost zvládnout, je si opravdu jako připustit, já za to nemůžu. Jo. Není to něco, za co bych mohla já jako oběť, ten útočník nebo ten predátor je plně vinen.
0: Ano.
1: Je to i pro okolí. Jo, opravdu jako sekundární viktimizace, tím se chce říct, jako když ostatní lidi říkají, hele, ale ty jsi tam přece jako šla, že jo, a nějak
0: a teď tě to bavilo, teď tě bavily ty párty s tím člověkem a teď se ti to líbilo.
1: Prosím, ne. Nedělejte to, ne, fakt ne. To lidem ubližuje.
0: Jo, je to, a je to i ten objekt si to často vyčítá, právě taky běžel dokument na České televizi kdysi o, tam byla žena, která byla dlouhodobě zneužívaná knězem. A ještě co se jí tam stalo, že třeba během toho styku měla orgazmus. Což je fyziologická reakce, jo?
1: Což je právě, jo? Ale o to vlastně víc potom.
0: Ona měla ten shame.
1: Ano, oběti, jako, jo, jako že bylo to špatně, ale přitom jsem se cítila dobře a je tam ten zmatek, že jo? Ten no. Je, a potom na základě toho se člověk prostě cítí provinile, že co, že vůbec jako měl třeba ten orgazmus, jo? To je...
0: Jo. A i třeba to je i u těch kluků, u všech, jako je to hrozně si tam právě vyčítají, jak mohli na to naletět, jak si to mohli nechat líbit,
1: jasně.
0: Ale oni často právě třeba opravdu neměli nikoho jiného. A to byl jediný třeba ten člověk, který se o ně fakt reálně zajímal.
1: Ale já si trochu myslím, že možná pro kluky je to ještě složitější. A teď jako proč si to myslím? Protože on je docela zajímavý se podívat na to, jako kolik lidí udává, že se jim něco takového stalo v dětství. Jo. To číslo je nezvykle vysoký a zároveň různý. V různých společnostech.
0: Aha.
1: Takže evidentně s tím asi nějak bude jako cvičit kultura, jo, do které se člověk narodil, ať už v různém směru. A je docela jako zajímavý v tomhle tom ohledu, člověk by se mohl říct na základě naší prostě západní kultury, že se to víc teda děje ženám než mužům, protože ta prevalence je zhruba nějakých 5-8% chlapců a dívek kolem, já nevím, 14 až 19. Ale potom jako v řadě míst, jako třeba v rámci Afriky nebo v rámci Jižní Ameriky, ty čísla jsou vyrovnaný, jo, mužů a žen, který se s něčím takovým setkali. Takže je otázka, jestli třeba v naší kultuře západní to prostě pro ty kluky není vlastně jako větší ostuda něco takového přiznat nebo si přiznat, že se něco takového dělo.
0: Opravdu obdivuju toho Tomáše Paprštejna, jak o tom mluví jako velmi otevřeně a moc jako hezky to popisuje. Že pro ty kluky je to ještě ze strany, když je to muže, tak je to o to jako ještě větší ten shame na to. A i on vlastně tam mluvil, že vlastně zpochybňoval vlastně svou sexualitu, jo? Že vlastně nevěděl, že on ani pořádně předtím neměl nic moc s holkou.
1: Jo.
0: No vlastně ho nějaký první sexuální kontakt jako je s dospělým chlapem. Takže vlastně i tomu jako dělá hrozný bordel v hlavě.
1: No jasně.
0: No, pojďme se na to podívat, pojďme si to nějak shrnout, co jsme si vlastně dozvěděli dneska. Mně přijde jako hustý, že jak to okolí často nerozeznává u těch jako lidí, že těch groomerů, že je často nepozná, naopak, že mají v té společnosti rádi.
1: To v tom článku se taky psalo, že spousta jako odborníků vlastně se divilo těm číslům té prevalence. Prostě toho, jak je to, jo, kolik lidí říká, že se s tím setkalo. Říkali, to je divný, to přece toho tolik nemůže být jako... té naší společnosti. No, je to jako vlastně překvapení, že to může být až jako každý vlastně pátý člověk. Jo.
0: Jo. To je právě jedna věc. Ještě k tomu filmu s Bormistr, jo, teď on teda byl opravdu na ně velký nátlak, aby jako s kým něco dělali, protože to s těma oběťma jako neřešili, nehledě na to, že opravdu ta slečna, která jako byla, nebo ty už paní, že jo, která byla jako takhle jako by tahaná těmi soudy, protože ona tam teda vystoupila, což jako chce obrovskou jako sílu, to jako ještě tak jí znovu to vlastně otevřeli. A to se mi teda musím říct, že co jako udělali dobře třeba producenti toho seriálu Ostrakovi, Metody Markovič Straka, tak jsem tam ozvala právě jedna z pozůstalých, jejíž maminku zabil Straka a ta scéna byla hodně drastická a ona prostě řekla, hele, takhle ne, já jako nechci, aby moje děti viděly, jak zabili moji maminku, protože ona si ani sama pořádně nepamatovala, že byla malinká. A oni si ji vzali a opravdu to s ní projednali a to násilí v té scéně jako snížili.
1: Super.
0: A to si myslím, že je takhle skvělý. Protože ve chvíli, kdy děláte takovýhle filmy, tak jako je potřeba fakt k tomu přistupovat hrozně citlivě.
1: Nebo takovýhle pořady o těle těch tématech.
0: No.
1: A ano, teď
0: střílíme mluvím, do vlastních.
1: Mluvím o nás. Ne. Doufáme, že jsme nikomu nespůsobili ještě nějakou druhotnou škodu.
0: Za mě moje message je taková, že pro ty oběti už je tak těžký si vůbec přiznat z toho, že se jim něco takového stalo. Mm-hmm. Vůbec jít s tím někam a když tam ještě někdo je, který je za to schodí, tak to je úplně nejhorší, takže nikoho neskazovat.
1: Ano.
0: Jo, ano, existuje presumpce neviny, ale taky věříme obětem.
1: Ano.
0: A kdybychom věřili obětem vždycky, tak Epstein už je rovno. Takže... To už Epstein files vůbec nemuseli existovat.
1: No jasně, no. Takže dvě věci, takže negrumujte, prosím.
0: Jenom svýho psa. Nebo teda ty,
1: a nedělejte to obětem těžší, než to mají.
2: Domácí úkol.
0: Já jsem nad tím přemýšlela, aby to nebylo...
1: Musíme ho trochu zlehčit, ten
0: domácí
1: úkol.
0: Jsme to trošku zlehčili.
1: Tak jako těžký téma.
0: Jo, a jako nechci, aby to vypadalo blbě, ale já, když jsem právě hledala grooming, tak jsem našla prostě někdo groomuje toho psa, že jako grooming psu, jakože víš, jakože najdeš, jako dáš do Google grooming a tam ti vyjde, jo, grooming of your dogs a tam prostě jsou nějaký odkazy na to, jakože s nastříhání psů.
1: Mm-hmm.
0: A pak jsou takový ty vtipný videa, že týpek groomuje toho psa a říkám, jak je vyspělé já. A tam je ta rozklepaná volezlá čivava chuděrka. To neví, co se děje. No tak jako ty taky je můj coupingový mechanic, že si dělám stranu blbou. Ale jdeme tedy k tomu tématu.
1: Mm-hmm.
0: A jestli jste si někdy všimli, že se vám stala taková právě tak pomalá, postupná manipulace v nějakým kontextu, jako třeba práce nebo školy.
1: Vůbec o manipulaci nemusíme uvažovat, že to jako dělá jenom někdo. Pravděpodobně jste ve svém životě někdy s někým manipulovali.
0: Jo.
1: To jako není něco, co by nebylo vlastní našemu chování.
0: No a mě právě napadlo, že jsem kdysi dávno, no nemůžu říkat přesně, kde to bylo a tak, ale byla to prostě nějaká práce, jako už to bylo na vysoký, já jsem dělal něco už trošku s lidma, takže to trošku souviselo s těma mýma praxema.
1: Jasně.
0: A já jsem potřebovala pro to nějaké školení, které jsem v tu dobu neměla, ale ta organizace si nahrabala hodně peněz, který potřebovali jako rozdělit, takže vlastně těch měli málo těch lidí, kteří by dělali za ně tu práci, ale hodně klientů. A to bylo furt jenom, hele, ale my víme, jak jsi šikovná a jak to zvládneš. A já říkám, no ale já nemám ten kurz. Ne, to nevadí, hele, to je dobrý. A říkám, no ale lidem, kteří jsou tady několik let, tolik práce jako neměli hnedka na začátku, že... A jako, mind you, v té době jsem neměla ani bakaláře, jo? Jsem byla jako, bylo 22, no ale takhle mě na to namotali, pak jsem to nestíhala, byla jsem z toho úplně hotová. Peníze 0-0 nic vlastně ve skutečnosti, ale strašný zodpovědnosti a práce. A to si myslím, že taky byl takový jako, jo, že já jsem měla hroznou radost z toho, že je, někdo mě bere vážně, někdo mi dává tu zodpovědnost. A až pak pár let zpátky jsem si říkala, no to bylo hrozný, teď to bylo celý špatně. Když vám někdo říká jako sladký slova, větičky a vy si nejste jistý tím, jestli to jako myslí s váma vážně nebo ne.
1: Tak je asi na místě obezřetnost.
0: No.
1: Dobře, tak dobře. Jo. Děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi.
0: Tady Kája.
1: A tady Pavel a náš pořad Psycho.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

wave.

moře, vytahuje nože. Dělám mega hit, schladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír, na sobě no fear. Enemy sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělám mega hit, schladím se pomocí mrože.

rože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Long Beach flowers for what you want.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, Buchtičky. Je to pořad, který je o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové, mé osoby, také Martin, který má i super příjmení, jmenuje se Burger. Burger nebo Burger?
5: Burger.
4: Burger, ale píše se to Burger, to pak probereme. A je to PR marketing specialist, odborník na heated rivalry, a tak se to asi nevyslovuje, že? A taky fotí.
6: Ve volném čase fotograf, jak sám řekl, takže ahoj Martine, Burgre.
5: Ahoj, děkuji za pozvání.
6: Burgříku.
4: Ano, my jsme tě pozvali na základě nominace tvého kamaráda Patočky.
6: Od tvého kámoše, přesně, Peti Patočky.
4: Čtu, co napsal Peťa.
6: A říká se Peťovi Peťa, nebo Peťula, nebo Peťan.
5: Peťula, ještě jsem neslyšel, ale já mu říkám Peťo.
6: Peťo mu říkáš.
4: Petr Patočka.
6: Takže Peťa.
5: Nebo Petře.
6: Petře, to když se na něj zlobíš, nebo když chceš být seriózní.
5: Jo.
6: A znáš takový to Petře svetře kilometře nepřepe při toho bevpře?
5: Jo, tak to neznám.
6: Vidíš, tak teď už to znáš, to je skvělý, tak mu to řekni.
5: Bezvadný.
6: Takže Peťa neboli Petr napsal mailík.
4: Ano, a subject je předmět, kdo neumí anglicky, tip na super hosta. Hmm. Takže to jsi ty, doufám.
6: Se toho nebojí Peťa, ten tě hned nacenil vysoko.
5: Ježi, děkuju moc.
4: Ten mail je taky, já si ho musím přiblížit, protože ten mail je zajímavý množstvím různých smajlíků s různými obličejky. Ahoj holky, a teď je tam takovej jakoby zaťatý zuby.
6: Tak vyceněný zuby.
4: Vyceněný zaťatý zuby.
6: To je zubík.
4: No, to je
6: takže
4: takový...
6: ahoj holky s vykřičníkem zubík.
4: No. Měl bych pro vás skvělý tip na hosta.
6: Takže on se nebojí těch superlativů. On napíše do předmětu tip na super hosta a v následující větě mám pro vás skvělý tip na hosta.
5: Mm-hmm. Neboj se toho.
4: Mm. Opakuje to. Jedná se o kámoše se skvělým jménem.
6: Zase. Zase
5: prostě ten superlativ.
4: On tě miluje podle mě. Mm. Martin Burger. V závorce strhaným cheeseburger, všechny tyhle narážky má jistě moc rád a teď je takový jako rozívený smajlík.
6: Rozpohoděný smajlík. No ale u toho se teda zastavíme, protože ty jsi teda Martin Burger, vysvětlil jsi, že se čteš burger.
5: Ano.
6: A teď teda ty vtipy, máš to rád? Strhaným cheeseburger, hamburger,
5: mě už burgřík. Se asi nerozhází.
6: Ne?
5: Já už jsem fakt jako zvyklý od té školky. Že
6: a třeba
5: jako...
6: na co? Jakože třeba jakým způsobem, pojďme tady probrat tu šikanu.
5: Ano, pojďme rovnou takhle hned.
4: Co se ti dělo?
6: Jakým způsobem si lidi dělají legraci z tvého jména?
5: Tak nejdřív se vás samozřejmě každý zapamatuje, což jako je někdy
4: dobrý
5: i blbý. A potom samozřejmě ty nejtypičtější, jakože jestli prostřední jméno je Hám nebo Cheese, a že jako Brugřík a Meníčko, a jestli jako ještě k tomu jsou hranolky a podobně, tak...
6: A co je třeba takový tvůj oblíbený, jakože když ti to někdo řekne a myslíš, jak je originální, ty už to slyšel 20krát. Mně třeba ta hláška, ale s tím, jako jestli jsou k tobě hranolky, ta se mi docela líbí.
5: Jo, to je hezký, ale asi nejvíc je ten hamburger, no.
6: To je nejčastější.
5: Ale někdy to je vlastně dobrý, že třeba když dělám rezervaci po telefonu a někdo jako nerozumí nebo neví, jak jako to jméno je, tak prostě jednou řeknu jako hamburger, ale bez hamu, a každý už aha. příjmení.
4: Že to nemusíš díky. Špelovat, jo, hláskovat.
6: Protože to třeba, velká výhoda. Zuzko, to máš třeba ty obtížné, jsem si všimla, že ty jsi Fuchsová Zuzana, jo. Ale Zuzka je sk, že jo?
4: Jo, a pořád to někdo samozřejmě...
6: Komolí ti to sch.
4: No a různě, no. Ještě různě. Já jsem teďka si zakládala nějakou kartičku v nějakém obchudku s kosmetikou.
6: Bodíky. Bodíku, bodíku. A je nové... nový byt.
4: Je to tak. Ne, to byla kartička, oni mi to nabídli, teda ty.
6: No tak, když ti to nabídli, Zuzko.
4: Oni mi to nabídli, já stejně vím, že vždycky tu kartičku ztratím. Pro mě to irelevantní, ale tak jsem si říkala, udělám té paní radost, no. Založím si kartičku a... Ona tak sebevědomě to zapisovala, já jsem mi říkala, jak se jmenuji Fuchsová.
6: A
4: ona jo, jasný. A teď vylezu z toho obchodu a vidím se na svou kartičku. A tam je napsaný Zuzana Foxová z X a ještě Susie Fox.
6: To je úplně jako to hollywoodský jméno, Zuzko.
4: To je pornografické
6: prostě
4: jméno. No.
6: Předestřel nějakou kariéru. Dobře, Zuzíku, takže máš kartičku, ale ty to máš prostě výrazně těžší, než
4: no,
6: teda
4: musím to furt
6: Martin
4: spalovat.
6: Burgřík, co nic spelovat nemusí, ty jenom vynecháš to ham.
5: Prostě žiju.
6: Takže žiješ.
5: Bez hamu.
6: Bez hamu.
4: Ale takhle lidé s tebou můžou i flirtovat.
5: Jo, aha.
6: A máš rád burgery, jíš to?
5: Jo, miluji.
4: Že budou nějaká vrstva do tebe, nebo já nevím.
5: A to vím, že když třeba jdeme jako s našima třeba na večeři.
4: A to jsou manželé burgerovi.
5: Ano, to jsou manželé burgerovi. Jitka a Tomáš, zdravím, miluju.
6: Jitka a Tomáš burgerovi.
5: Mám to odškrtnutý.
6: A... Oni chtěli pozdravit?
5: Ne, nechtěli, ale bylo by mi to vyčítáno.
6: Dobře, tak tak a pozor na výčitky.
5: Ano. Ne, my jsme zvyklí, ale vyšli jsme jenom právě taky do restaurace a mamka dělala rezervaci, že na jméno burgerovi a opravdu jsme si všichni tři dali burgerovi a ta číšnice tam prostě, nebo servírka tam čekala a hrozně se smála a říká, že doufala, jestli si opravdu ty burgery dají a že jsme jí udělali radost.
6: No a tak to je pěkný, také někoho potěšit takovouhle drobností, tak to mi přijde jako hezký.
5: A nebyly dobrý.
6: A nebyly dobrý.

0: jogurt. Zmrzlina. Ale... Nechceš se s námi poradit? My to tady můžeme s tebou. Martin Polívka.
1: To už je zabraný, tohle příjmení. To
0: tak
1: už, to
0: kaše.
1: Už je slavný.
0: Martin Kaše.
1: Ne, hele, burger je dobrý, burger je dobrý. A...
2: Jo, a je to internacionální, to můžeš prorazit i venku.
0: Akorát jasně. Třeba zase, když je někdo vegetarián nebo vegan, tak jestli bys tebou neměl problém, že bys měl být třeba Martin veganský burger.
2: A tady máme rozhlasového kolegu, který má nádherné jméno, který, pokud byste byli oba volní, by s tebou krásně prostě ladilo, pan Cibulka, Aleš.
0: Aleš Cibulka, no. Cibulka. Tak do burgeru patří Cibulka. Ale ještě ty by si spíš potřeboval někoho, kdo se jmenuje Okurka, podle mě.
1: Na to se nesmí zapomenout. Nezapomeň na Okurku.
0: Takže bys měl se seznámit s nějakým panem Okurkou.
2: Tak na základ.
0: Takže jestli někdo teď nás poslouchá a jmenuje se Okurka, nebo i Vokurka jsme schopni tolerovat i to nespisovnou verzi, tak se přihlaste, pokud se chcete.
2: Já bych nedala tu nespisovnou, mě to iritovalo to v.
0: Okurka. Ale já si myslím, že no tak pan Okurek, tak toho neznám. Takže pokud nás poslouchá pan Okurek, Vokurka nebo Okurka, nebo co ještě, Kvašák, ale to už není tak obvyklé příjmení podle mě, Nakládačka, třeba Josef Nakládačka. No, tak ať se přihlásí. Ale u nás naproti na Žižkově, když jsem byla malá, tak tam bydleli rodina Vokurkova, Vokurkovi. Bydleli v prvním patře a jednou na Silvestra si pouštěli rachejtli z okna, jakože z láhve, že ten pan Okurka vzal prostě láhev nějakou od šampaňského, do toho strčil jako tu rachejtli velkou.
2: Utrhlo mu to ruku.
0: No to naštěstí ne, ale vypálil to a ta rachejtle se otočila a vrátila se jim zpátky do toho obýváku. Takže pak už jenom jsme viděli, jak tam jakoby oni něco šíleně mávají rukama a tak a lítala jim tam rachejtle v obejváku. Takže pozor, tohle nedělejte.
2: Tak to je volná asociace. A v čem byla strážmistr Topinka?
0: Nevím, Zuzko.
2: To jsou, kde to je?
1: To je seriál, ne?
0: Četnické
1: humoresky. To je seriál, ne?
2: A Topinka, už vím, strážmistr Topinka.
0: Takže to je tvůj oblíbenec, jo, Zuzko?
2: Ne, ale přijde mi to jako taky dobrý jméno.
0: Takže v topu.
1: Asi pojďme od toho.
0: Tak.
2: Jo, asi,
0: ty si myslíš, že tam máš ještě nějaký zajímavější témata?
2: Nemáš.
1: To je pravda, konec. Děkujeme
0: nemáš,
1: za pozornost.
0: Děkujeme,
2: nemáš,
0: Martine.
2: Bohužel.
0: Ne, tvůj kámoš je optimističtější a píše. Je ale mnohem zajímavější osoba i bez zábavného příjmení.
2: Pokud bychom náhodou se o toho chtěli vzdálit, tak je to tady zase i bez zábavného příjmení. Je to soon to be 30 kluk z Mladé Bolky. A zase rozesmátej smile.
0: Zase ten rozpohoděnej.
2: A 30 kluk je 30letý, asi mezi hlavně mladými.
1: Ještě ne.
0: Soon to be 30,
1: soon to be,
0: takže, jako,
1: soon to be.
0: Takže brzo jo. Ti bude, jo?
1: Aha.
0: A co to znamená brzo, jako za rok, za dva dny? Za rok.
1: Za rok a necelý měsíc.
0: A rok mu přijde brzo, jo? To
2: a ty se díváš na hodinky, tam máš měsíce? Ty máš měsíční hodinky?
1: Za necelý měsíc, 4 hodiny a...
0: Ty jsi to chtěl přímo...
1: Jsem to chtěl mít přesný.
2: Dobře. A Mladá Bolka je Mladá Boleslav?
1: Ano.
0: A takhle vy tomu tam říkáte, jo?
1: Mladá no, Bolka. Já jsem překvapený, že to vlastně nikdo neví. A vždycky, ne. Když řeknu, že jako jedu do Bolky, tak každý chce, že... To je prostě jako
0: to je asi
1: lokální,
0: slang.
1: Jo,
0: že
1: to
0: vy tomu lokální, tak říkáte.
1: Bolka.
0: A to jako, že to je kratší, že vyšetříte čas, jo?
1: Jo, na to není čas, tam prostě, tam se jede.
0: Mladá Bolka. A vy teda nepoužíváte ani to mladá, říkáte jenom Bolka.
1: Jenom Bolka.
0: A co když jsi ze Staré Boleslavy, tak taky
1: neexistuje,
0: jsi z Bolky?
1: To prostě,
0: ne, Stará to Boleslav, to neuznáváte.
1: To není, to je prostě Stará Boleslav.
0: Takže to vás z Mladý cool. Boleslavy nezajímá, ta Stará Boleslav
1: ne.
0: Teda. Dobře. A ty tam žiješ pořád, nebo ses přesídlil do nějakého většího městečka?
1: Do takového většího městečka, do Prahy.
0: Do Pražuldy.
1: Možná znáte. Takže už tady bydlím asi 6 let.
0: Takže teda do Bolky už dojíždíš jenom na návštěvu za manželi burgerovými, jo?
1: Ano,
0: burgerovými.
1: Tak.
0: Jitka a Tomáš, pokud Jitka si Tomáš. To dobře pamatuju.
1: Správně.
0: Dobře. Tak jo, takže a k Mladý Bolce něco tam máš? Nějaký jako zajímavý tip? Já ji znám jenom z dálnice, když jedeš kolem a je tam automobilka samozřejmě,
1: to
0: ale
1: stačí.
0: Jako,
1: to
0: není.
1: Stačí.
2: Jako, no, máte tam bazén?
1: Máme tam dva bazény dokonce.
0: Tak to je slušný město teda.
2: A kolikátka je to bazén? 25?
1: 50.
0: 50.
2: 50. Tak to už je dobrý město, když má 50.
1: I tobogány tam jsou.
2: Tobogoš, ale
1: nebo
2: já jsem teďka...
1: Nebo možná jenom jeden, teď nevím.
2: Ale chtěla bych upozornit v rámci, nevím, jestli to by jsem to Ivanko IRL, takzvaně, jak říkáme my mladí, říkala, že jsem viděla topícího se muže na bazénu a bylo to drama.
0: To si říkala, nebo jsi to psala do nějakého četíku hromadného,
2: ano,
0: že to bylo drama.
2: Ale to neví
0: to
2: posluchačstvo.
0: No tak to řekni
2: tu pozor, protože vznikne situace zvaná léto. Mnoho lidí, včetně mě, bude na koupališti. Já teda na tobogán nechodím, nejsem takový dvojadivý typ, ale mnozí jste, ještě mladí lidé s espritem.
0: A Zuzko, a byla jsi

0: někdy tobogánový typ
1: za
0: vlada.
1: Já nejsem ten typ,
0: ne,
1: úplně, já mám ráda bezpečí.
0: Ty si někde čteš Václava Havla v koutě.
1: Já mám ráda bezpečí, já se jenom dívám, jak právě ty lidi se zraňují. No, nicméně, stalo se to. Tobogán, koupaliště a je tam zhruba, si to představte, já se vždycky dívám na to počítadlo, lidi. 250 lidí, střední velikost. Jsou tam dva plavčici, dvojí plavčictvo, ale plavčictvo si čtem mobil, zdá se. Na tobogán vstupuje...
0: A to oni ale by neměli, ne? Nebo to je tvoje spekulace?
1: To je moje spekulace, že měli jako mobil v ruce, že jo? A tak nic se tam
0: to,
1: moc nedělá.
0: Tvoje spekulace, dobře.
1: Na tobogoš vstupuje...
0: Muž.
1: Muž.
0: Ano.
1: Muž je 60 plus...
0: Podle tvého odhadu, aby
1: samozřejmě
0: se neurazil.
1: Nevím,
0: to je, aby se neurazil. Všechno je spekulace.
1: Rodný list jsem neviděla.
0: Jenom, třeba to byl jenom unavený dvacátník. Měl zrovna státnice, dlouho se učil.
1: Tak jak se vypadá na 70, se špatně vyspím. No, každopádně, to nemá mít žádný prostě shaming, já si myslím,
0: jede.
1: Že mu bylo 60. A jede.
0: A jel normálně pozadku, nohama napřed.
1: No právě, pozor, tady nastává chyba.
0: No.
1: Chyba v systému.
0: Zakopaný pes.
1: Protože ten tobogoš je takový jakoby pevný, takový téměř betonový, nebo neskoumala jsem přesně ten materiál, ale to tvrdý prostě tobogán.
2: Betonový tobogán.
1: Má se tady tobogán, starý, tvrdý. No a on, jak mi říká moje dcerstvo, on se na závěr, protože nebyl zvyklý evidentně jezdit takhle po klouzačkách, tak on se zaklonil, ale pak on už to nevyrovnal. A už si nesedl, jak ho to převáželo ta gravitace.
0: Jak nesedl? Počkej, tak
1: no,
0: on jel...
1: nebyl schopen si sednout.
0: Ale jel v sedě.
1: No, ale pak si to rozmyslel
0: a
1: přišel
0: lehl.
1: Mu, že mu to, že to bude zajímavější, když si lehne.
0: Jo.
1: Že jako to, tím pádem, když si lehneš, to je jak
0: tak
1: ve
0: když
1: filmu
0: rychleji,
1: Kokosy
0: jako.
1: Na sněhu, nebo jak se to jmenovalo.
0: Jsi aerodynamický.
1: Tak jsi aerodynamičtější, že on zase tak aerodynamický nebyl. A ten konec,
0: no, to
1: tam už se nezvedl a tam je vlastně ten velmi tvrdý rantl, závěr toho tobogánu.
0: A tam on jel furt s hlavou dole.
1: No, on už se nebyl schopen z nějakých důvodů, který mě nejsou známy.
0: To třeba
1: tak...
0: nechtěl, třeba se mu to líbilo.
1: No, a on se bouchl do toho rantlu.
0: Hlavou.
1: A pak už já vidím jenom všeobecný povyk a muže, který hlavou leží ve vodě a tam se tak vzdouvá pár sekund. Ale pak i hned nějaký jiný muž, byl to teda shodou okolností muž, musím říct, nebo myslím si to, taky jsem to nestudovala, tak ho vytáhl jednou ručkou a začal ho oživovat. Takže všeobecné psycho
0: dopadlo.
1: A plavčictvo zavolalo záchranku, ale pak pan už byl zase v pohodě.
0: A zůstal tam a dál
1: osoba.
0: Se opaloval.
1: A
2: šel znovu
1: tak,
2: na ten tobogán.
1: No, na tobogán už naštěstí nešel. A normálně tam plaval, like there is no tomorrow.
0: A tak to je zase dobrý, že očividně
1: no,
0: z toho
1: ale,
0: neměl žádný trauma.
1: No, ten neměl.
0: A užil si normálně
1: opahovačku. Den, já jsem z toho měla trauma.
0: No, to je škoda, Zuzko.
1: Já jsem předpokládal a priori, že zemře.
0: Ale ty předpokládáš, že
1: všichni
2: zklamaná.
1: Zemřou.
0: To je zase taková,
1: ne,
0: to je takové tvoje zase téma, že ty se často obáváš hodně u všech, že zemřou.
1: To je pravda.
0: No.
1: To je pravda. A já jsem říkala dceři, aby se tam nedívala, že ten muž možná zemře a ona říkala, že jí to zajímá, že má ráda, když lidé porušují pravidla a pak jsou za to trestáni tím tobogánem.
0: Je tak, takže on, a to pravidlo je, že ty máš jezdit na tom tobogánu
1: máš
0: v sedě.
1: V sedě samozřejmě.
0: To tam je na piktogramu napsaný.
1: To je tam napsaný, nemáš jezdit ve dvou a tak dál. Aha. A když porušíš pravidla, a to známe Ivanko z Bible a ze všeho, tak ti hrozí trest.
0: To mi přijde Zuzko taky hodně ultimátní, jakože
1: no, ale
0: někdo má
1: je to
0: radost
1: větší pravděpodobnost.
0: Toho, že někoho se potrestá.
1: No ale teď ti říkám, že hlavně, kdyby se rozhodla, nebo ty,
0: jet na toboganu,
1: Martine, jet na toboganu,
0: tak v sedě.
1: Tak nezalehnout, protože na konci to nečekáš, to je švung a můžeš se bouchnout.
0: Dobře.
2: Nesouhlasím.
1: Co?
2: Nesouhlasím. Na tobogánu jedině na zádech.
0: Ty
2: a
0: jezdíš.
2: Ještě si zaříznout plavky.
0: A to je to
2: aby to jako úplně...
1: No ale co když se bouchneš na tom konci? Musíš zvednout hlavu pak
2: prostě
1: rychle.
2: Musíš umět jezdit na těch tobogánech.
1: No a on to neuměl.
2: On to neuměl prostě.
0: A ty teda jsi nějaký mistr ježdění na toboganech? Jakože...
1: Burgrovice rodina, to
2: Burgrovice
1: jsou
2: rodina,
1: specialisti.
2: Prostě my jsme zrození k rychlosti a... Takže prostě...
0: Ne, ale ne. Tak kolikrát třeba v životě si teda jel na toboganu?
2: Nevím, čárky jsem si nedělal úplně, 100krát, ani statistiku.
0: 50krát, víckrát asi než ten pán.
2: No to asi určitě,
0: tak jsi celkem expert, když znáš tady ty tobogání heky, jako že si plavky máš zaříznout do zadku a že jedeš.
2: A vy to neznáte.
0: Že ne.
1: To já prostě se bojím, že tam jako je injekční stříkačka, nebo byl ještě takový hoax, že
0: jo,
1: tam je
0: Urban Legend.
1: Urban Legend, že žiletka. Tam je žiletka, takže já nechci mít.
2: Jo, no tak to ne, už tam teda si taky ty plavky nebudu zařezávat.
0: Ty Urban Legends, injekční stříkačka, to si pleteš, to byla městská legenda. Ano, v tramvaji, že v sedátku.
1: Ale žiletka na toboganu.
0: Žiletka na toboganu, to je podle mě tak 50 let stará. stará městská legenda.
2: A kde je ta injekce v té tramvaji? Abych
1: ona má být v takových, to jsou takové ty staré sedačky, které už podle mě téměř nejsou ty čalouněné, že si sedneš na čalouněnou sedačku a píchne tě infikovaná
0: injekční stříkačka.
1: Ideálně nějakou nemocí, špatnou stříkačka do sedlinky.
0: Žiletky v toboganech, to jsem slyšela snad ze všech měst, kde jsou tobogany, že tam jsou žiletky v toboganu. No. Takže
2: tak
0: v Praze to bylo klasika.
2: Za prvý, jak je tam dáj?
0: No to nevím, ale to je
2: a
0: samozřejmě...
2: A jak se udrží, když tam jde ta voda?
0: Urban legend. Tak ten jako urban legend o černé sanitce,
1: no, ale ta představa,
0: která
1: že
0: jezdí po Praze a sebere tě
1: po toboganu a řízne ti žiletka do zadku, to by mě teda
2: to naštve.
1: Rozhodilo.
0: No. Takže radši to kvůli tomu, Zuzko, teda ty víš, že to je urban legend, ale radši kvůli tomu na tobogany.
1: No ale hlavně teda, pný se tam exponuje a tam prostě valíš se tam, jak nevím, co po splavu, no jo, takže, je to prostě trapný.
0: Takže pro tebe je trapný jezdit na toboganu. Já cítím tady zase nějaké téma na terapii, podle mě, jako, že je trapný jezdit na toboganu.
1: No tomu ale pánovi to nepřišlo trapný a dopadl, jak dopadl.
2: Počkej, ale je trapný čekat na ten tobogán, když ty už tam jsi jako nastartovaný a teďka jako, no, tak můžu, a teď tam ta zelená.
0: No. Jakože postupuješ tam v té frontě, nebo co myslíš?
2: No to taky,
0: nebo to
2: když
0: už
2: tam čekáš na těch
0: úplně
2: schodech a potom, když už tam čekáš u té tyče a ten plavčík, pokud tam teda nějaký je, tak jako řekne, můžeš.
1: Jako
2: to je trapný. To je
0: a to
2: takový
0: ti přijde trapný.
2: No jako asi by nemělo, ale mně to přijde trapný.
0: To je zajímavý teda.
1: No a hlavně všechny lidské vynálezy, že nevím co, Giordano Bruno, bla bla.
0: A pak tobogan, jo?
1: A pak tobogan.
0: No a tak zase pro radost prostě, Zuzko.
1: Jo, jo.
0: Jako klouzačka, nebo já nevím, co by se dalo přirovnat k toboganu. Kolotoč, no, jako.
1: Tak to jsem vám jenom chtěla říct. Ale
0: lidi
1: já
0: to mají
1: dál
0: rádi.
2: Jo,
0: dobře, no. Ale takže Martine, teda ty jsi toboganový expert a jezdíš teda zásadně s plavkama, zařízlýma,
1: ležet. A to má způsobit, co, že jsi u toho jako
2: rychlejší,
1: hot?
2: Že máš
0: rychlejší.
2: Jako hot, no, to jako
0: ty,
2: nevím úplně.
0: Že ty plavky tě tam jako nedřou, jo?
2: Nedřou, je tam menší tření, ano.
0: Že potom zadku to jako jede.
2: Tak klouže.
0: To líp klouže.
2: Kdo maže, ten jede. Aha.
0: Takže a ten zadek si předtím namažeš něčím ještě olejem, oliváčem.
1: Vazelínou.
2: Přesně, olejem opalovacím.
1: To je jak bábovka, že namažeš ten povrch té bábovky,
0: aby
1: se ti nepřilepila.
2: Přesně.
1: Ať to sviští. No,
0: takže
1: dobrý,
0: to je krásné téma na léto. Prostě.
2: Zařízněte si plavky a jděte.
1: Protože malá chyba, Ivanko, v systému, v té metodice ti může způsobit otřes mozku, ne-li bezvědomí.
0: A to znova naráží na toho pána, co jel teda
1: pána
0: na tobogonu po zádech.
1: Jo.
0: Dobře, já myslím, že už to stačilo, že už jsme toho pána vyčerpali. Pokud nás poslouchá, tak doufám, že se má dobře a spíš doufám, že nás
2: doufám,
0: neposlouchá.
2: Že poslouchá.
1: Podle mě on na rozdíl ode mě na to zapomněl hned, že se mu to stalo. On vypadal, že
0: je
1: k tomu
0: spokojený
1: životu přistupuje tak lehkovážně.
0: A to mi přijde dobrý.
2: Ne, to byla jenom taktika, jakože dělal jakože nic, jako když zakopneš prostě.
0: No podle mě,
2: taky,
0: ale jsou takový lidi, kteří jakoby žijí přítomností a jsou s tím spokojený.
1: No.
0: Jako I wish. Dobře, takže pokračujeme v mailíku od Peti Patočky.
1: Pracuje jako senior marketing. Marketing. Pracuješ jako senior marketer?
2: Senior marketing specialist v
0: že tam něco
2: firmě
0: chybí, no, že to marketing slovo, ty nejsi jako ten marketing, že? Ty jsi spíš třeba marketingový
2: moje
0: expert.
2: Moje přímo pozice je senior marketing specialist.
0: No, a on tam nenapsal to specialist. Takže dobře, ale jsi teda seniorní marketingový specialista.
2: Ano.
1: Markeťák.
2: Markeťák.
1: A v čem ta práce spočívá?
2: Asi největší procento mý náplně práce jsou influenceři. Prodejny, eventíky a
0: eventíky je krásný slovo.
2: Eventíky jsou super.
1: Takže vymýšlíš i ten obsah třeba eventíků, když se třeba dáte na trh, já si to tak představuji, nějaké třeba nové fialové sako, tak k tomu je event, jo?
2: Ano, přesně tak, takhle to řekla velice zjednodušeně.
0: A pozveš tam takhle nějaké ty influencery, jo? Tam musíš se o ně postarat, aby oni byli spokojení,
2: jo,
0: a vyfotili se ti se sáčkem a označili to hashtag sáčko, skvělý.
2: Hashtagy už moc nejedou.
0: Nejedou, tak teďka.
1: A co jede teď?
0: A slevičky, jakože kódík.
2: Kódíky, kódíky jedou, pozor.
0: Kódíky
2: ale
0: jedou,
2: ne, každému jedou kódíky. To si právě musíš i vybrat správného influencera, kterému jedou kódíky. Buď to influencer na sales, anebo influencer na PR.
0: Jo, že ten na sales je, že má hodně jako mezi těma uživatelema lidi, kteří rádi nakupují, jo.
2: Tak.
0: Takže on tam dá, kupte si sáčko, kódík Franta 30%, Franta 30%,
1: ale ty kódíky
0: tak jsou, je to Franta 5 spíš procent.
2: No, tak 10.
1: Ale ty kódíky 10 jsou hrozně malý, abych chtěla Franta 95, jako za 10%.
2: Taky, no.
0: Jako slevička 10%, to podle mě moc neušetříš, no.
1: Právě.
2: No, taky jsme právě proto už ty kódíky jako už moc nedáváme, no. Jsme měli právě ty desítky a opět to
0: ne.
2: Franta neprodával.
0: Kodíky, Franta teda ne. Takže spíš jde o to, že Franta je teď slouží spíš jako takový PR nástroj, že jako dá vědět o tom, že je pěkné fialové sáčko a ideálně ještě tím svým obsahem ti jako vnukne představu, že když si to sáčko koupíš, takže budeš spokojený.
2: Jo, přesně, ty jsi to řekla úplně krásně.
0: Tak to jo.
2: Úplně ideální takhle jako scénář. Bohužel.
1: A jak ale reálně vypadá ta tvoje práce, když nejsi zrovna na eventíku? Přijdeš do té práce, v jakou hodinu cirka? Prakticky.
2: Kolem 8.
0: Takhle brzo přijdeš, jo.
2: No, kolem 8.
0: Ranní ptáče.
1: A to je v nějakém korporátu.
2: Je to korporát, Korpiči. Ale my jakožto marketing tým samozřejmě, který nedělá nic jiného, než jenom se baví s influencerama a on vlastně nepracuje, tak my sedíme vlastně jakoby mimo centrálu, v showroomu, v centru.
1: A showroom to je tam, kde jsou ty svetry na ramínkách.
2: Jo, přesně a ty tak. Sáčka. A kam chodí přesně ty influenceři na ty prosečka a takhle a stylisti a média a podobně.
0: Baví tě to?
1: No, otázka.
2: Jo! Ne, baví.
1: Dělal bys to i zadarmo?
0: Tak složitá otázka.
2: To je složitá. Nebo
1: jsem nedělal zadarmo
2: ne, jako, no zadarmo, kdo by dělal to zadarmo? Nikdo nic, ale jako jo, mě to
0: fakt
2: baví.
0: Ale kdybych třeba Bůh ty zadarmo natáčela? Jako jo.
1: Good for you. No.
2: Gratuluju. No, jako jo, mě to fakt jako baví, jsem ryba v rybníce.
1: Jo.
2: Nedokážu si vlastně představit, že bych dělal jako v tuhle chvíli něco jiného.
0: Jsi ryba v rybníce. A jaká bys byl ryba? Sumec?
2: Sumec.
0: Ty bys chtěl být fakt štika. Sumec? No to je dost rozdíl, protože sumec je takový jakoby robustní a štika je dravá. Taková dravá.
2: Tak
0: no?
2: Já bych byl robustní štika.
1: Dobře, jako nabušená štika.
2: Jo, přesně.
1: Takovej Ilja Rozanov.
0: Robustní štika. Tak,
1: k tomu se dostaneme dál.
0: K tomu se dostaneme určitě. Takže tvůj kámoš Peťa tady samozřejmě dál píše. Kromě světa módy, to se mi líbí, jak použil to slovo svět módy, to je krásný. Kromě světa módy by vám, jako ty, mohl vyprávět o světě influencerstva. Spolupráce s nimi je jeho denním chlebem.
1: A to je krásný, to je napsala ježiště, podle mě umělá inteligence.
2: Já se to taky myslím upřímně.
0: To je poetický.
1: Má tam špatně, zpráva, jako. Má tam špatně čárku.
2: No tak, tak nevadí.
1: No a tak co svět módy a tvůj denní chleba?
2: Ten jsme se vojem povili.
0: Takže je to denní chlebík tvůj a máš to rád, je to pohoda.
2: Jo, já mám rád módu.
1: A doporučil bys nějaké současné trendy, které by mohly vydržet další dobu, ať už pro ženstvo, mužstvo, pro kohokoliv?
2: Hele, asi jako ultimátní trend. Ani to není trend.
1: Je
2: jako
1: oblečení.
2: To, co, jo, oblečení, oblíkejte se, proboha. Ne, jakože za mě to, co já prostě mám nejradši, tak je prostě bílý triko s modrýma džínama, anebo černý triko s černýma džínama, což
1: tak.
2: Mám teďka na sobě.
1: To já mám taky ráda.
2: To je prostě za mě jako to, co nejlepší. Nikdy nevyjde z mody a nikdy tím neurazíš.
1: Taková co klasika. Já opravdu nenávidím, s čím mám fobie, hned vedle tady těchto úrazů na koupalištích, tak je, když má někdo, jak to říct, světlejší gatě než tričko.
0: To Zuzka už tady zmiňovala asi před 5 lety.
1: Když má černé tričko, ne, pozor, když má černé tričko a na to modré sako, já mám ráda prostě, když je černá na vrchu, tak v monochromu, jak to máš ty. To ano. Je správný.
0: Tak ještě jedno, to Zuzko zrekapituluje, protože to je hrozně zajímavé.
1: Černé tričko. Já doporučuji jenom k černému spodku.
0: Jasně.
1: Ne k žlutým gatím, k ničemu takovému.
0: Ne, černá počkej, na černou teda.
1: A k modrým gatím musí být něco světlejšího u obličeje.
0: Než ty gatě,
1: protože
0: jasně.
1: Protože mě to jinak irituje.
0: Dobře, irituje.
2: Počkej, ale záleží na odstínu tý modrý.
0: Jo, no, Zuzce ne.
2: Ne,
0: Zuzka
2: ne,
0: to...
2: ne.
1: Tak ono, co nejvíc nesnáším tmavě modrou s černou dohromady.
0: Takže to nenávidíš, ale máš černé šaty a tmavě modrou.
1: Protože já jsem měla žlutou, ale jsem si tam na to omylem nalepila nálepku ve škole.
0: Jo.
2: Jo.
0: Jasně, to jsou všechno výmluvy, Zuzko. Takže.
1: Ale černá nepoškodí nikoho.
0: Dobrý, já jsem stejně nepochopila, co ti teda vadí, ale je to podle mě jedno.
1: Mě vadí, když je top.
0: Jo, tmavší než spodek. Tak. Dobře, ale pojďme tedy dál k mailíku od Peti Patočky. Tady se dostáváme k něčemu takzvaně
1: spicy?
0: Hot, spicy, lehtivému, zajímavému. Taky je fotograf, čárka, pánských aktů, závorka. To je skvělé téma samo o sobě. Závorka uzavřená, smajlík, co se směje a přitom tryskají z očí slzy a zároveň má nakloněnou hlavičku na stranu.
1: A vy teď nevidíte Martina, ale on si vlastně pravačkou tře levačku. Tak co to asi tak znamená?
2: Nervozitu.
1: Nervozitu, že? Nervozitu.
0: Ale
1: lidský
0: tak
1: psycholog.
0: Nemusíš z toho být nervózní. Takže ty jsi fotograf primárně pánských aktů nebo jenom pánských aktů? Nebo...
2: Fotil jsem 2 nahý ženský, takže asi...
1: Ale nezníš nadšeně teda.
0: Takže 2 ženský,
2: jsem z toho nebyl.
0: Ale primárně
2: ne,
0: teda muže.
2: Dobrý, aby
1: ale tvoje preference teda je spíš mužské akty.
2: Ano.
1: Dobře.
0: A jiné věci než ty akty, jakože třeba choroše, pařezy...
1: Vajíčka.
2: Houby.
0: To ne?
2: Ne.
0: Tebe zajímá to
2: nebo
0: tělo.
2: Občas, ale tak to je takový ty na ty instáče a tohle to je jako, že třeba architekturu nebo tak, mám rád baráky, ale to jako...
1: Ale nepřečí to teda...
0: Ale jako ten koníček, jako to, čemu se věnuješ, teda tak to jsou ty aktíky.
2: Ano.
0: Krásný zdrobně linka. No ale co se ti na tom těle jako tak líbí, nebo co tě na tom tak fascinuje? To tělo jako jsem, takový, jakože...
2: Tak jako jsem na kluky, tak asi to, ale hlavně mě na tom fascinuje to, že ta pánská nahota je furt takový jako tabu. Že když jako vidíš nahou ženskou, tak si řekneš, že jako na ty nahý ženský je každý úplně zvyklý, ale když vidíš toho, jo, toho nahýho chlapa, tak
1: každý druhý instalatér má ve znaku nějakou nahou ženu.
0: No, protože je pravda, že tam je všude jako to, že si máš koupit, já nevím, motorovou pilu nebo půjčovna nářadí, nebo jsem viděla i nějaká ta, jak se to jmenuje, pneuservis a něco. Jo. A pak je tam u toho jako často. A teď už teda míň, spíš třeba na menších městech, nechci nějak paušalizovat. Občas vidíš ještě takovou tu plachtu s nějakou poloobnaženou ženou, která nabízí sekačky na trávu.
2: Ale funguje to asi.
0: Já
2: myslím, se.
0: Já
2: myslím, ale prostě, funguje. Když vidíš toho na jeho chlapa, tak prostě každý to jako překvapí, že ten jako chlap se prostě jako slíkne a vidíš tam ten nahý zadek, nebo prostě úplně, já teda fotím tak, aby tam nebylo nic vidět zepředu, to úplně jako...
1: Jako, že tam dáš nějaký list?
2: Ano.
1: Jako Michelangelo?
2: Jako, že se tam třeba zakryjou stehnem, nebo prostě to tam uřízlí,
0: jo,
2: nebo
0: to
2: jako
0: není úplně
2: do stínu.
0: Jako explicitní.
2: Nejsou to explicitní. Žádný
1: fotky. Full frontálek prostě.
2: Žádný.
0: Umělecký ne. Takový.
1: Taková romantika, dejme tomu, jo? Že si tam dá svíčku před
2: Véču.
0: Svíčku, burger si tam dá před to.
1: A tak to je spoustu možností, které máš. A jak získáváš ty adepty na to focení? To jako napíšeš nějaký open call?
2: Jo. Dřív jsem z toho měl fakt jako nervy někomu takhle napsat a teďka už to beru tak jako normálně a buď to někdo neodepíše vůbec, nebo napíše, že jo, nebo napíše, že ne.
1: Ty píšeš jako konkrétním jako, lidem.
0: Ty oslovíš, ty jsi sám proaktivní, že oslovuješ lidi, jako nechtěl bys se mnou fotit.
2: To já, nebo někdo napíše mě, ale spíš píšu já.
0: Ale tak to je podle mě i dobrý takový psychologický trénink, že se jako takzvaně otrkáš. No. Jako píšou ti ty lidi třeba něco hnusného, jako že by ti někdo napsal, to jsi se zbláznil, ne?
2: No vlastně teďka jsem měl jako zážitek a vlastně ani nevím, jestli to tady mám jako říkat.
1: Tak to neříkej. Jestli o tom přemýšlíš, jestli to říkat, tak spíš si to nech pro sebe.
2: Dobře, tak jo.
0: Spíš záleží, no, jako co to je, že jsi měl zážitek, že to nějak takzvaně nevyšlo, jo, nebo...
2: No, vlastně, no... Tak teď už to řeknu.
1: Ale je to na tobě.
2: Dobře. Ne, tak já to zkrátím.
1: Tak
2: ale...
1: to nějak naznač.
2: Ne,
1: subtilně.
2: Ale vlastně jako chlapec si, napsal jsem mu jako slušně, jestli teda nechce něco nafotit, jenom takhle. A on mi na to napsal, jestli jako akty, a já říkám, že ano. A on mi na to odepsal, že jako, a chceš u toho i
0: něco
2: nebo,
0: dalšího.
2: Nebo jako jenom fotky. A já, to jako nebude úplně nutný, mě jde jako o ty fotky jenom.
1: Jo, že to bude opravdu o umění, že ano. To není nějaká zástěrka.
2: A ještě pardon, to byl heterosexuální muž, jo? Aby jako, a tak on teda jako napsal, že díky za nabídku, ale že jako úplně ne. A teď jsem jako vlastně měl jako pocit, že jako bych se měl jako nějak hájit, že vlastně jsem mu jako nenabízel nic, tak jsem mu napsal, jako, že škoda, že, má jako, že by se na to hodil a že to není určitě jako záminka, jak se mu dostat jako k tomu, k té okurce.
0: Mm-hmm.
2: A, ale že teda jako nabídka platí a tím to haslo.
1: Jo,
2: a druhý
1: byl
2: den,
1: profi prostě.
2: Ano, a tak jsem si to jako uzavřel, řekl, no, tak to nevíde. A druhý den mi vlastně poslal jiný týpek, s kterým jsem fotil, Riosko, na jeho profilu, kde tam jako má hrozně jako macho prostě video. A má tam napsaný, že celý život prostě nějak jako sportuje, má na sebe prostě tetování, blablabla, aby se líbil holkám a meanwhile a dal tam screenshot těch našich zpráv.
0: Počkej, ale to přeci je i jako protizákonný někam dávat nějaký...
2: Nebylo tam moje jméno.
0: Screenshoty jako soukromých konverzací, ne?
2: Ale no já jsem si řekl, že jako... Jsem si řekl, že je určitý orgán a řekl jsem si, jako, že to nebudu, asi tam jako nemám energii, to tam nějak se hájit v komentářích, protože tam opravdu někdo tam potom jako označil ten můj profil a napsal tam vysvětlení.
0: Ach, tak to mi přijde docela
1: dnešní mladí.
0: Bolestivý.
2: Ale týpek měl málo followers, tak jsem to jako neřešil.
0: No,
2: ale prostě
1: takže takové mrzení.
2: Takovýhle, tak malé mrzeníčko.
0: Takový mrzení to
2: ale
0: teda
2: měl jsem
0: je.
2: Ze sebe takový jako vlastně divný pocit, že jako říkám si, dotknul jsem se, nedotknul jsem se nějak a vlastně potom jsem to čet znovu a znovu. Říkám si, nic jsem blbýho neudělal, takže ani
0: takže
2: jsem
0: vlastně
2: pak jako po něm nechtěl.
0: By se mohlo zdát, že to je taková práce jako na pohodičku, tady to, nebo pro tebe je to teda spíš koníček, to focení, ale že jako někdy to taky sebou nese taková úskalí, jako když jedeš na toboganku prostě a bouchneš se do hlavičky.
2: Přesně, je tam hrozně předsudků proti těm, jako tomu focení těch aktů, což naprosto jako chápu, ale musí si asi nastavit hranice.
0: Takže ty jsi takový bojovník prostě za...
2: Ano, takový aktový ombudsman.
1: Mm-hmm. Aktový ombudsman. A ty máš dopředu, když to teda vyjde, když ta osoba přijme tu nabídku focení, tak ty máš nějaký plán, jestli budete mít třeba fotky v levandulovém poli, nebo jaký to bude styl, nebo s cheeseburgerem
0: v Londonu.
1: Francie.
2: No, jako nějak se, jako pobavíme se určitě o konceptu, aby ten dotyčný vlastně jako věděl, do čeho přesně jde a jestli je s tím vůbec jako v pohodě. Občas přijdou oni i s něčím jako svým a prostě nějak se domluvíme cca na
0: čem. A co s tím pak jako děláš s těma fotkama? No počkej, ty se zase směješ, Zuzana. Jako já myslela,
1: tiskneš to?
0: Jako jestli to třeba tiskneš a děláš toho nějaké výstavy, že to chceš nějak jako třeba ven prezentovat, nebo jestli zatím to jenom tak do šuplíčku, to jako třeba spíš do počítače.
2: Do téhle doby to bylo jenom na Instač, protože já jsem to bral fakt jenom jako koníček a takový jako relax, že jsem u toho fakt jenom vypnul a vlastně donedávna prostě jsem to nějak jako nebral ani vážně, až do té doby, kdy mi jako fakt už začali lidi říkat, proč neuděláš výstavu?
0: Hmm.
2: Takže jsem si řekl, že udělám. Takže teď to už musím udělat.
1: To už je závazné.
2: To je závazný, když to tady
1: takhle... Takhle jako... se rodí umělec, Ivanko, jsme u toho.
2: Jste my u toho. Já vám když tak potom pošlu nějaký
0: my bychom
2: aktík.
0: Si měli teď nakoupit od tebe nějaký aktík, že třeba za 50 korun a potom třeba za 60 let to prodáme a bude to prostě třeba za 100 milionů.
1: A dlouho nebyl nějaký Robert Vano, že?
0: A pak prostě, Zuzko, půjdeme do nějakého pořadu, jak je takový to vzpomínají. Víš, jak tam sedí vždycky někdo starší na židli a dělá takový to. No my jsme ho znali, ještě to byl takový kluk mladý, přišel, jo.
1: Černý tričko měl.
0: Takový skromnej, no, z Boleslavy byl si, myslím.
1: Jo, z Bolky, no, jo.
0: Takže to budeme my na streamovací platformě, na tebe
2: nebo
0: vzpomínat.
2: A na poklad spůry.
1: Já myslím, že tady u kolegy v tobogánu na tebe budeme vzpomínat v budoucnu, jak jsi ještě nebyl slavný a pyšný.
0: Dobývat svět. Dobře, takže aktíky pak tady máme dál, teda pokračujeme.
1: No, tak to bychom mohli pokračovat v akticích.
0: V mailíku, tak
1: to ještě
2: zajímalo.
1: No, jestli to pak těm lidem vytiskneš, nebo jim to pošleš jenom takhle telefonem?
2: Ne, mají to v digitální podobě.
1: Jo, a ještě mě zajímá dobarování, protože vždycky, když někdo něco fotí, tak občas se setkám s tím, že jsou lidé z různých škol, kteří mají takovou specialitu, že rádi jako dobarvují, že ti trošku zazelení ty oči, trošku ti udělají tváře, zvlášť u dětských fotografií, to bývá někdy docela wild, že to dítě
0: nevylepší.
1: Pak nepoznáš, to neděláš.
2: To nesnáším, já to upřímně fakt jako...
1: Nějaký ten orgán, že bys dobarvil.
0: A fotíš to jako na barevně? Nebo
2: jak
0: černobíle.
2: Mix, všechno.
0: Jako nemáš
2: ale jako
0: preferenci.
2: Celkově retuš a nějaký takový to deformování postav, to už taky jsem se s ním setkal, že jako a nemohl bys mi zúžit prostě pás a tohleto a nějak jako narovnat nos a
1: ne, to neděláš, prostě to jsi pro přírodu, jo?
2: Mám to radši, jako, že tak, jak to je jediný, co, tak třeba když má někdo beděra na nose, tak jako mu vyretušil samozřejmě. Ale
1: a tak jinak... je taky škoda možná, takový pěkný beděr, no. A mě by ještě zajímalo, mě říkala nějaká moje známá, že byla teď na nějakém focení, že potřebovala nějaký svůj profesionální web a že jí ta paní tam pustila... Myslím, že Beyoncé, ať je to jako energicky, jestli používáš nějakou specifickou hudbu nebo nějaké pokyny, tvař se jako démon, nebo tak.
2: To jo. Já si vždycky
1: říkám,
2: jestli má nějaký... Co třeba říkám?
0: Jak je třeba rozpohodit, protože třeba
2: fotil...
0: ty lidi podle mě jsou někdy nervózní, ne? Takový stažený, tak co ty uděláš, aby se oni rozvolnili?
2: To víš, co nejvíc pomáhá fakt, když se slíknou.
0: Jako,
2: že jakmile prostě letějí slipy, tak,
1: tak začíná pohoda.
2: Tak je to v pohodě, protože podle mě tam jako v nich to je, že jako tady budu prostě stát nahy a když tam potom jako už stojí, tak už jim tak, to je asi jedno. A vím, že potom třeba, když něco přenastavuju, tak jim říkám, jako, tak klidně si jako přes sebe něco hoď a někdo je takový, že si teda vezme a někdo je takový jako...
1: To už je jedno.
2: Jo, to už je jedno to už
0: jakmile už jednou to schodíš, přesně. Tak už se rozvolníš.
1: A nějaké pokyny?
2: Nějaké pokyny, tak samozřejmě jim říkám, jak se mají postavit, jak se mají tvářit a zrovna dneska jsem...
0: A jak třeba se mají tvářit? Jakože jim říkáš třeba buď smutný, nebo divoký, nebo jaký máš ty pokyny?
2: Jo, dneska přesně to
1: divoký? Takový klišé?
2: Ne, divoký ne, ale dneska jsem posmáli tomu, že jsem mu říkal, a teď buď hot.
0: Aha, teď buď hot. To je takový pokyn, že bych třeba nevěděla přesně, co udělat.
2: No. Ale zatvářil se a já dobrý.
0: Zatvářil se a bylo to hot.
1: Takže jste si rozuměli.
2: Takže jsme si rozuměli, ano.
0: Takže teď buď hot je třeba ten pokyn.
2: Teď buď hot. A spíš mu říkám, buď jako přinaštvanej. Já nemám moc rád, že třeba když tam mi někdo postaví a teď tam jako stejnahy a teď jako udělá americký úsměv.
1: Že to nějak nekoresponduje ta nahota s tím úsměvem, ne? To je divný, už jsi trošku naštvaný, když jsi na
0: to.
2: Jo,
0: Zuzko, co
2: to je zase?
0: Tady
2: jsi naštvaný,
0: že jsi projekce.
1: Ne, já nemám ráda ty lidi, když se furt usmívají na těch fotkách, to je úplně absurdní.
0: A tak
1: pěkně na kut, načučený člověk, to jako já jsem taky spíš
0: Tak, úsměv trochu.
1: Tak to já půjdu tak na tu výstavu. To já si půjdu. No, určitě.
2: To budeš hodně naštvaná.
1: Taky nahulatý fotky před 50 za hodí.
0: Nahulatý je taky otřesný přídavný jméno.
1: S CDčkem.
0: Používáš slovo nahulatý? Doufám, že ne.
2: Nevím vůbec, co to znamená. Nahulatý.
1: No. Hanbatý.
2: Hanbatý, jo.
0: To je taky hrozný slovo.
1: Na Adama. Na Adama. A ještě se chci zeptat, jestli tě takhle využívají i nějací třeba příbuzní, že třeba mamka řekne, hele, tak potřebuji nějaký budoár fotky, Martine, nemohl bys.
2: Bohu, to se nestalo.
1: Babička.
2: Náhodou babička je největší faninka. Babička je největší faninka. Ty vždycky, když dám jako, že řekne, ukažte se na fotil a teď proží ten Instač. A nejlepší její hláška bylo, že mě se líbí tyhle ty tam, kde je to erotično.
0: Mm-hmm. Aha, to říkala ti babička.
2: To mi říkala babička.
0: Takže ona to tam taky dokáže vycítit jako tu teda.
2: Bí.
1: Takže to máte zdravím,
2: babi, Hani.
0: Mm-hmm. Takže zdravíme babičku Hanu.
2: Ano, Hanču.
0: Hanču, jo, Hanča Hanču. Se říká. Takže zdravíme Hanču teda. Snad to poslouchá babička.
2: Ona si poslechne.
0: Jo,
2: tak
0: dobře, pustí to. No a něco ještě k těm aktíkům. Třeba pokud někdo by to zvažoval a styděl by se, tak co bys mu řekl?
2: Jako, ať se nestydí.
0: Ať se nestydí a zkusí to.
1: To je dobrá rada, když někdo něco dělá, ať to nedělá. Když jsi smutný, nebuď smutný.
0: Jo, jseš přesně. Nervózní, nebuď nervózní.
2: Nebuď nervózní, to je v pohodě. Mm. Prostě sundej slipy a běž.
1: Je to tak. Jo, ale já jsem teď nedávno viděla nějakým omylem po dlouhých letech, neironicky, výměnu manželek a tam byl takový pán.
0: A jak omylem jsi to viděla, Zuzko, omylem jak?
1: Protože jsem se předtím...
2: To se nestává.
0: Já se dívám většinou na dokumenty a na přímý přenos z opery a najednou tam skočila výměna manželek.
1: Upsla tam.
0: To byla bouřka venku, tak asi se to nějak samo přeplo.
1: Chtěla jsem se dívat na odcházení. A pak dokument o Jeanu Paulu Sartrovi, ale prostě hupsle tam výměna manželek.
0: A mačka movlada, že nejde
1: to. To. Zaseklo se to.
0: Tak jsem to musela nechat.
1: Z dokumentu o Attenborovi.
0: No takže omylem...
1: A 30-leté válce. No byla tam výměna manželek.
0: Omylem, no.
1: A tam byl nějaký pán, který mě byl hrozně sympatický a říkal, že život je takovej, že když je ti prostě někde zima, tak se máš přestěhovat do země, kde ti teplo. A on opravdu to následoval, že jeden den byl ještě v Čechách, nyní už dlouho žije ve Španělsku a živí
2: to
1: se jako
2: viděl.
1: Tater, to je perfektní díl.
2: Taky omylem.
1: Taky omylem, no. Jak jinak než omylem?
2: Jako jsem viděl omylem.
1: Přesně tak. Spadl jsi tam.
2: Já jsem úplně spadl, nemohl jsem se vyhrabat.
1: Máš ve štronzu.
0: Rozbitý u tebe. Přesně,
1: a on říkal právě, že jestli někam chceš bydlet někde jinde, tak bydlet někde jinde. A jako, že to není složitější ten život. To se mi líbilo.
0: Jako je to samozřejmě za mě chválihodný super přístup, ale pro některé lidi, kteří rádi si všechno komplikují a hodně o tom přemýšlí, no. Se to těžko uplatňuje v praxi.
1: On byl mentálně trošku jak ten pán a to se vracíme nějak
0: že
1: obloukem.
0: No.
1: Z ty klouzačky, že to bral
0: prostě
1: takhle
0: jedeš, no.
1: Přímočeře.
0: Mně to přijde dobrý, prostě klouzačka, jedeš, něco se ti stane na klouzačce a nebudeš Zuzko se v tom babra dalších 50
1: no.
0: let, jako my
1: tak?
0: Dvě až do smrti.
1: Je to
0: ale
1: tak?
0: Prostě spaci a no. Jedeme dál.
1: Já to budu řešit toho pána ještě na psychoanalýze dalších 20 let.
0: No, ještě na smrtelný posteli Zuzka bude. Já ten pán na tom tobogánu.
1: To se mu stalo.
0: To mi zkazil život pán. Byl tenkrát.
1: A čtu konec mailu od Petra Patočky. Hmm. A nově se naučil, a to mluví o tobě, že ano, Air Forma. A nově se naučil skvěle imitovat Rozanova z Heat It Rivalry, spalující rivalita v českém překladu. Hmm. Jeho I am coming to the cottage bude po vašem díle chtít slyšet každý. Tak ukáž, jestli si teda takový tu z novodobí.
2: Já to hlavně chci jako uvíc na pravou míru, vy jste mě tady jako na začátku nazvali jako odborník na Heat It Rivalry.
1: Tak to nejsi,
2: já
1: jo?
2: Já zase takový nejsem. A podle mě vám to Petr psal vožralej, když jsme byli na horách. A...
0: Ne, hele, psal to
2: v kolik?
0: Někdy v březnu, v úterý 6.47 p.m.
1: Večer.
0: Tak 6.47, to není ještě tak pozdě.
2: Na no, to je jedno.
0: To já nevím, jako...
1: Neznáme Petra.
0: Neznáme
1: to
0: Petra.
1: Jsou čiré spekulace.
2: Tak, ano.
0: Ale on psal prostě, že se teda skvěle naučil imitovat Rozanova. Tak zkus teda říct, I am coming to the cottage.
2: Ježišmarja, ok.
1: A je to teda, kdo to neviděl z toho seriálu o těch queer hokejistech.
2: Ano.
0: Tak.
2: Ježiš, ty to ale určitě zkazím. Ale,
0: to nevadí.
2: Ale já nemám sebe... To praseko, ale...
0: Tak zkus.
1: Nenabádáme k žádnému alkoholu, to zvládneš na čisto.
2: To ano, to zvládnu,
1: jako
2: ano.
1: Tví aktoví tady mužici.
2: Čekej.
1: Mužici.
2: I'm coming to the cottage.
0: No ale vidíš,
1: ještě jedno,
0: to bylo
1: pěkný, ale to bylo trošku to... jako...
0: A ruský přízvuk tam byl.
1: Z Marfuši, ne? Nebo z...
0: No, tak ta taky měla
2: taky
0: ruský,
2: ruská,
1: no?
2: Jo.
1: Čekaj, tak ještě jedno.
2: Počkej, se musím zase naladit na tu ruskou vlnu.
1: Představ si Borš a pojedem.
2: Počkej.
0: Hokejku.
3: I'm coming to the cottage.
1: Jo, no, tak to sedlo. To sedlo. Bylo perfektní. Jako mně se tam hlavně líbila ta chata. Mm. To je taková chata,
0: kterou v Čechách
1: by nikdo moc nemá.
2: Taková roubenka.
0: V Čechách spíš takové jako sídlo milionářské, ano. Ale tam teda se tomu říkalo chata. No,
1: ano, asi whatever. 20 pokoji, nádherné. S
0: prosklenou celou stěnu.
1: Si pak představím chaty, které já znám, kde je bouda na latrinka.
0: A mně by se líbil takový remake, že by to bylo, že oni by jeli na tu chatu, jako tu českou. Víš co, jak jsou takový ty zahrádkářský kolonie, kde máš ty chaty vedle sebe, že třeba máš metr od souseda si hned a máš tam takovou malou plechovou boudu se suchým záchůdkem, tak tam, kdyby jeli
1: prostě tam borůvky.
0: Ty trivalery tady na takovouhle chatu, to bych chtěla vidět, víš co.
2: Tak. A tak nevíš, jaký mají chaty NHL a tak?
1: No, nevím, no. Ale znám příhodu chaty. Teď z poslední doby, neříkám, že se to stalo u nás v rodině, ale někdo se naboural do něčí chaty a tam, to jsem ti, Ivanko, myslím, že posílala tu fotku, na té chatě, nejmenované, nekonkrétní, se našel, jinak se tam našla, už vím, co se tam našlo.
0: Já vím, co se tam našlo.
1: Anální kolík, ale s takovým červeným diamantem. Já nechápu, kdo si vybere zrovna s červeným diamantem, že já nesnáším.
0: Ale ty si zároveň i říkala, že s velkou pravděpodobností to nepatřilo nikomu z majitelstva té chaty.
1: Ne.
0: Ale že to tam zřejmě zbylo element. Po někom, kdo tam něco opravoval.
1: Těžko říct.
0: Že to byl takový dárek.
2: Trubky.
0: Že to byl takový dárek.
1: No.
2: A jak víš, že to nebylo těch majitelů?
0: A nebo to tam někdo zapomněl.
2: To ti přece neřeknou.
1: No, ale tak ta bar, mě zarazila ta barevnost. Ta červená.
0: To by nesedělo.
2: Nebylo to červený typ.
0: To k majitelstvu nebyl červený
1: typ. Červený. No.
0: Dobře, no.
1: Překvapení.
0: Ale Peťa ještě teda píše, uvidíme se na liveku v Praze, tak to doufám teda, že se, Peťo, uvidíme, přihlas se tam, ukážeš tam naživo nějaké smajlíky, jinak
1: můžeš tam hajrovat nějaké svoje osoby k fotografování.
2: Já? Nebo mám povolat Petra, ten už takový manažer teďka.
0: Tak, a pak tady ještě píše, PS, sorry za místy chybějící interpunkci. Aha. Samooprava není všespásná a mě to nebaví psát. Smajlík.
2: To zní jako Petr.
1: To zní jako Petr. Takže to nebyla AI. Zajímavého člověka.
2: To nebyla AI.
1: Jo. Ale že on ví, on je vědom si toho, že tam nejsou někde čárky a přesto to takhle drze napíše.
2: To je odvaha, co?
0: Ale zase já cením tu upřímnost, že tam právě se přizná, že samooprava není všespásná a navíc, že ho to nebaví. Takže víš, že jako nepředstírá, že by tam sám někde luštil pravidla českého pravopisu, doplňoval čárky, mně to přijde fajn.
1: Takže bychom mohli pozvat Petra a ty bys o něm mohl takhle reverzně napsat mail, jaký on je.
2: Mega rád.
1: To můžeš udělat.
0: Tak víš, můžeš to udělat a třeba se také na něj dostane řádka. No, každopádně, Martine, burgře, děkujeme za návštěvu. Je něco, co by si chtěl, aby závěrem určitě zaznělo z tvých úst tady v Buchtách? Jaký vzkazík, rada, tip, moudrost?
2: Mějte se rádi a nebuďte, vy víte co.
0: Tak, mějte se rádi a nebuďte zlí.
2: Tak. Podlí.
0: Podlí, to je pravda. Zákeřní. Mm. A jinak ještě, Zuzko, musíme pozvat všechny, kdo budete teda v Ostravě. No, v Ostravě.
1: Ano, v Ostravě.
0: Na kolorsech.
1: Budou takzvané kolorsy. Já jsem tam byla jednou v životě na kolorsech.
0: A my tam budeme 17. července, což je pátek, od 18:30 mít Buchty live s Honzou Vojtkem.
1: Ano, který obvykle mluví o vztazích, ale my bychom se ho mohli zeptat na něco jiného.
0: Mohli,
1: takzvaně
0: no.
1: Hopnout ho na špek.
0: To by ho možná zaskočilo, to jsem zvědavá. No, každopádně my tam budeme, takže kdo budete na kolorsech v pátek 17. července, tak přijďte. A pokud si teda píšete někdo už do notýsku nebo do kalendáříků v mobilkách hodně napřed věci, tak tady máme ještě dvoje Buchty live v srpnu. A to bude, Zuzko.
1: August.
0: August, děkujeme.
1: Když nebudete zrovna August. Na cottage.
0: Na chatě s Rozanovem. Tak, můžete přijet i z chaty, klidně přijeďte.
1: A zkus to říct s ruským přízvukem.
0: V pátek, v pijatnicu. Já nemám moc ten přízvuk, ale rusky já umím docela.
2: Musíš tam dát jako hlubší hlas.
0: Počkej, hlubší hlas, to se nepojí přeci s ruštinou, to se pojí s Rozanovem.
1: Kulturní apropriace.
0: Tak. Ale v pátek 21. srpna budeme mít Buchty live v Opavě a potom o den později v sobotku 22. srpna budeme v Jindřichově v Hradci.
1: Řekni Jindřichův
0: Hradec. Jindřichově v Hradci. No to je těžký teda.
2: No to je ale takový říši překladatelský.
0: Protože juruština nemá H, že jo?
2: Jindřichův Hradec.
0: To bys musel říct Gradec.
2: Gradec.
0: Protože H neexistuje.
2: Jindřichův Gradec.
0: A nebo Chradec. Že buď to tam se to H, jako se říká jako G nebo jako H, protože tam ne, myslím neexistuje.
2: Ale vyberte si.
0: No prostě.
2: Já doufám, že těch zastávek už nemáte moc.
0: Je vidět, že
1: už překladatel do Rozanova. Tady je taková Rozanovština.
0: Ruština hodně povrchní. Dobře, ale v sobotu teda 22.
1: Zastávek máš.
2: Dobře.
0: V Jindřichově Hradci. Tak a to si myslím, že už by stačilo.
1: Ještě řekni nashledanou jako Rozanov.
2: Tak děkuju za pozvání a nashledanou.
0: Tak, já si myslím, že Zuzka je z toho veselá, tak Zuzko, snad si zapomněla na tu nehodu na toboganu tady.
1: Úplně vyzmizíkovaný.
0: Kulturní apropriace ruštiny, prostě já Zuzka úplně už
1: ne ruštiny,
0: ready.
1: Rozanova.
0: Tak,
1: Rozanova.
0: Jasně.
1: Já jsem fanoušek seriálu, takže já si z toho legraci nedělám, já to mám ráda.
0: Jo.
1: Tak. Just for the record.
2: Ano.
1: Just for the record.
0: No, nazdar.
2: Vidíš.
0: A ještě dvě věci v rychlosti, na které jsme během natáčení zapomněli, takže já je sem teď zpětně dolepuju za ty buchty. A sice venku už je celá naše série Buchty o Bibli, venku jsou všechny díly, najdete to i jako samostatný podcast, takže si případně prosím vás poslechněte sérii Buchty o Bibli a dejte vědět, jak se vám líbí. A venku je taky první díl mojí nové rozhovorové série Klub 40, což není moc vtipný, protože to je takový sdílení zkušeností lidí kolem 40 nebo po 40, kdy často přichází takzvaná krize středního věku. Takže poměrně dost osobní rozhovory a ne možná tolik lolce, ale budu ráda, když si Klub 40 ten podcast poslechnete a taky budu ráda, když mi napíšete zpětnou vazbu, včetně třeba konstruktivní kritiky, ale radši budu, když to pochválíte.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Playák.
1: Playák.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Huckleberry Hypno 808.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: here, just love.
1: Pleják.
2: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

kdybys to věděl.

0: si jako ty, když venku začíná.
1: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější.
0: Odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikla. Prosím tě, odejdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty si samotnýho prosince protiklad.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
3: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
4: Dobré ránko, dobré odpoledne, krásný večer. Posloucháte podcast Pod na rádiu Wave u mikrofonu Elda Soukupová.
5: Dobré ráno, čauky mňauky a taky váš oblíbený a milovaný Kája Vladyka. Čau.
4: Čauky, doufám, že teď, když nás posloucháte, tak už svítí sluníčko, je horko, protože my nahráváme během velmi deštivého týdne. Každopádně dneska se tady budeme potit.
5: Je to tak, jeden by řekl, že je listopad, ale za okny je červen. Je to takové smutné, nicméně nám ve studiu zas tak smutno není, protože naším dnešním hostem je Vratislav nebo taky Vráťa Maňák, spisovatel a novinář, který už za svůj literární debut Šaty z igelitu z roku 2012 obdržel cenu Jiřího Ortena.
4: Od jeho nejnovější publikace ale rozhodně žádné šaty nečekejte. Jmenuje se S Wittgensteinem v gay sauně a odhaluje čtenáři a čtenářce svět středoevropské queer kultury, berlínských klubů, vídeňských lázní i pražských cruising spotů. No a my děkujeme Vráťovi, že si udělal čas na intelektuální zapoceníčko i u nás.
5: Ahoj, bonjour.
6: Bonjour. Ciao, con Chris God. Díky za pozvání.
5: My jsme Vráťovi řekli, že může mluvit špatně francouzsky a on říkal, že to asi nehrozí, ale hned takhle ze začátku.
4: No, on podle mě myslel, že neumí špatně francouzsky, jenom určitě dobře, že jo?
6: No, ani dobře, ani vůbec, ale tak jako jedeme do Vídně, tak vám hodím to kruzglot, ne?
4: Merci, danke schön. Hele, už jsme tady propálili, že nahráváme v takovém jako ponurém dnu, tak jak to máš ty? Už jsi byl tenhle týden v sauně se zahřát?
6: Ještě nebyl, furt to odkládám, zejména kvůli různým školním povinnostem, ale přemýšlel jsem nad tím, že dneska, pokud se vyhecuju, až tady skončíme, takže si půjdu zaplavat a pak se půjdu spotit.
5: Vráťo, to bys měl, já to plánuju zítra. A tak jsem si tak říkala, co mě tam všechno vlastně čeká, jako po tom, co jsem se připravovala na náš společný rozhovor.
6: A co čekáš, že tě tam čeká?
5: No, možná mě to víc čeká v mojí hlavě v sauně.
4: No to tě inspiruje možná dnešní rozhovor,
5: ne,
4: že?
5: Já to rovnou možná řeknu. To je trošku off topic, ale to nevadí. Já jsem s mou kamarádkou Bárou, zdravím jí, snad jí to nevadí, že jsem jí takhle jmenovala, ale je to dosti anonymní. Každá druhá žena se jmenuje Bára. My jsme měli, nebo máme takový zvyk, že milujeme wellness, milujeme se chodit rozmazlovat, milujeme chodit do sauny. Já si myslím, že to ani neříkala, se úplně červenám. No prostě, a my máme jako vymástrovanou wellness metodu, že když tam jdeme, tak víme přesně, po kterém kole sauny dáváme, jakou pleťovou masku, kdy tonizujeme vlasy, kdy dáváme jaký kondicionér či masku, aby to dávalo smysl. No a v rámci téhle self-care rutiny, já jsem jednou chyběla na našem dýchánku a když jsem příští týden přišla, tak ona mi řekla, sestro, vymyslela jsem geniální věc, nevím, co si o mě budeš myslet, ale já minule, když jsem tady byla, tak jsem v sauně potkala někoho, kdo by mohl být můj budoucí manžel. Hrozně mě to vzrušilo, přišla jsem si úplně nepatřičně a místo toho, abych šla do studeného salonku, tak jsem se musela odebrat na toaletu a tam si to udělat. A zavedla jsem to do naší self-care rutiny a já říkám, ty blázne, to já nevím, to mě tady asi úplně jako nebere. Nicméně asi jak zasela to semínko, tak jsem to taky jsem to pak taky vyzkoušela v rámci toho saunovacího odpoledne, že v nějaký moment si na něco, jak se uvolníš, tak se na něco vzpomeneš a to a vlastně jako masturbovat v sauně, tím nemyslím veřejně před lidmi, nekonsenzuálně, Ale tím myslím o samotě, tedy to je opravdu dobrý, tak jenom dávám takový typík.
4: Děkujeme.
6: A velká výhoda je, že u vás to vzrušení není až tak vidět.
5: To je pravda, to je pravda. My ženy to máme v tomhle trošičku jednodušší.
4: No i když Eliška zrovna má podle mě jako bradavky až jako na druhou stěnu.
5: Do Austrálie.
4: Do Austrálie, takzvaně. No a když jsme tady u toho vzrušení a odhalování se, tak ta tvoje nová knížka je taková jako sociologicky eseistická, takže tam máš samozřejmě určitý odstup, ale samozřejmě i tím tématem, tím, o čem tam mluvíš, tak se velmi odhaluješ. Tak jak zatím vnímáš recenze, ohlasy, jako kropíš se z toho potem tím, že máš pocit, že ses třeba odhalil víc než kdy jindy u své, třeba nevím, předešlé beletrie, je to něčím odlišné?
6: Jo, to je strašně dobrá otázka, ale mně přijde, že recenzenti jsou takový vlídný, že jako respektujou to,
4: jo,
6: že...
4: Jo, taky poslouchal jsem nějaké i podcastíky o tom a tak a všichni tě moc chválí.
6: A tak jako respektujou to, že má nějaké jedna věc a ten člověk, který vypráví ten text, může být jiná věc.
4: Maňák
6: a Maňásek třeba. Tak jako nabízí se to říct.
5: S Maňáskem
6: v přesně, nebo jako s Maňáskem hrát divadlo a tak dál, že jo. Ale pardon, to je tak dementní.
5: Ale ty tady s náma zažiješ něco, co jsi ještě nezažil.
6: Já jsem tak nějak jako ready na to, si myslím. No, ale a tak jsou ty recenze docela vlídný a moc se nepitvají v tom, co z toho jsem všechno zažil. Já to jsem docela rád, protože ten text má být o tom, o čem vypráví a ne o tom, co dělá Maňák, i když je jasný, že prostě v té sauně asi někdo byl, když o ní píše. Že
4: jako někdo ty rešerše dělat musel.
6: Jasně, jasně. A to byly docela v pohodě rešerše tohle.
5: A je to pro tebe jako záměr, aby nebylo k poznání, co dělal Maňák a co nedělal Maňák?
6: No jasně. Za prvý je to pro mě záměr, aby jsem si nějak chránil svoje soukromí, ale tak jako něco tady dneska pustíme, že? A za druhý, protože si myslím, že vlastně ani není tak důležitý, co dělal autor nebo nedělal autor, ale že zajímavý jsou ty věci sami, nebo ty prostory, ty gay zkušenosti jsou zajímavý sami o sobě a já nepotřebuji být jako hlavní star toho textu.
5: A je to třeba i tak, když vstupuješ do toho klubu dělat ty rešerše, řekněme, protože asi...
6: To zní hrozně oduševněle, co?
5: Tak já vím.
6: Do klubu dělat rešerše.
5: Dělat rešerše, no to já takhle občas říkám, když dělám nějaké věci spojené s naším podcastem, tak to vlastně zní jako,
4: jo, jako
5: že...
4: Jo, třeba když máš sex.
5: Třeba, říkám, to jsou jenom rešerše.
6: To jsou dobrý rešerše.
5: Já vím, a musím to kvůli práci, víš, prostě jakoby jsme otroci své práce.
6: Nedá se
5: tak,
6: jinak.
5: Nedá se jinak. Takže když ty zrovna musíš takhle otročit a vstupuješ do nějakého gay klubu, aby si dělal prostě rešerše, tak vstupuješ tam opravdu ty, nebo už tam vstupuje ten autor, který jde dělat rešerše? Víš, co myslím? Protože například já, když dělám stand-up, tak já vyprávím historky, které se mi staly, ale zároveň potřebuju, aby ten divák, jo, a občas i situace vlastně v reálném životě zažívám trošku víc jako ta stand-up Eliška, abych z toho vyždímala maximum.
4: Jo, že máš takový jako automatický odstup, takový jako wallflower, že vlastně
5: nebo
4: jako
5: naopak máš jako,
4: do té situace,
5: že jsi jako yes man, protože to nejseš ty. Ty jdeš dělat rešerše.
4: Jenom jsi tak ponořený naopak, že... No.
6: Jo, no, tak já si myslím, že ve mně nebo v každém z nás je jako spoustu těch masek a každou chvíli se nasazujeme jinou, takže asi když vstupuju do té gay sauny třeba, tak jsem trochu jiný člověk, než když si stoupnu před studenty, že, nebo když přijdu sem k vám do studia. Ale zase to není tak, že tam přicházím s notýskem, jo, to jako ty rešerže takhle nefungujou.
5: Takhle jsem si to představovala, přesně.
4: A s foťákem samozřejmě.

0: Okřídlená věta Ludviga Wittgensteina, o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet. Já jako nějak hluboce nerozebírám ten jeho filozofický spis, ve kterém tahle věta zní, ale beru si to spíš jako bonmot, se kterým pak polemizuju. Mimo jiný, protože Wittgensteina přitahovali chlapy, ale současně si sám pro sebe považoval prožívání svého těla, takže i vlastní sexuality za nějak nepodstatný, nebo nebylo pro něj důležitý v jeho myšlení. A já to zkouším jako obrátit, o čem se nedá mluvit, o tom se má zkusit psát, nebo o tom zkusme jako přemýšlet a pustme do svý hlavy to prožívání těla, protože to není jenom to, že nás brní prst, jak si myslel Wittgenstein, nebo že nás bolí noha, když se odřeme koleno, jako tělo cítíme ve spoustě jiných okamžicích a v té sauně typicky, i když to není erotický zážitek, a když je to erotický zážitek, tak samozřejmě to tělo prožíváme ještě mnohem víc.
1: Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
2: Mně přijde se tam zároveň taky promítá takový, že jo, jako pravěký filozofický rozpor a to, že jo, mysl a tělo, že jo, to byl ten Descartes, že jo,
0: no,
2: že, který jako oddělil mysl od těla, což, že jo, jako mám pocit nějak hluboko, že nějaká vnitřní pravda, že samozřejmě jako nejsou úplně oddělený, ale s tím, jak třeba žijeme jako moderní lidé,
3: tak
2: jsou docela oddělený, jakoby
3: docela
2: opravdu
3: jsou,
2: jako
3: no.
2: Žijeme v hlavě, tak jak ty vnímáš tenhle rozpor a vůbec ten rozpor toho jako psát a intelektualizovat hrozně tělesnou zkušenost, jako tenhle vlastně paradox sám o sobě. A jak to žiješ, tenhle
0: paradox? Já jako dost souhlasím, co říkáš, že to máme takový rozdělený, ale přijde mi, že v posledních letech nebo v posledních 10-20 letech je snaha to zase nějak jako spojit dohromady. No a jak o tom psát docela těžko, protože mi přijde, že právě nemáme moc slovník pro to, jak popisovat ty tělesné zážitky nebo intimní zážitky. Jasně, máme asi slovník pro to, jak popsat to odřený koleno, ale když chceme mluvit o intimních partích, tak pak se nabízí jako slovník, který používáme s kámošema třeba, ale tak to jsou vulgarizmy nebo nějaký zdrobněliny, kterým já moc nefandím, protože mi přijde, že z nás pak dělají jako pětiletý děti, a nebo je to ten medicínský slovník, jo, jako penis, falus a tak dále,
2: to
0: je tak strašně sterilní. Jo, no a jak vy to řešíte? Jak vy si to řešíte
2: tohle?
0: No je to
2: taky trapný, jakože i tady, že musíš být jako na úrovni v Českém rozhlase, ale zároveň nechceš být jako klinicky, takže je to těžký, no, s tím jazykem.
3: Takhle pro nás je to snažší v tom, když tady s námi je host, tak vlastně se to hodně odvíjí od toho hosta. Když tady máme nějaký lékaře, tak s ním naprosto logicky používáš medicínský termíny a nepřijde ti to zvláštní. Když tady máš ale nějaký jako nějakou raperku třeba, která řeší nějaký sexualizování v hudbě například, tak klidně řekne jako místo poprsí řekne kozy a nemyslí to hanlivě, protože tak třeba svýmu poprsí říká.
0: Jasně,
3: víš, jak to myslím?
0: No,
3: takže
0: jasně,
3: pro nás je to vlastně v tomhle snadnější. A když třeba vedeme dialog s Kájou, tak se snažíme to nějak variovat. No, takže to ti určitě rozumím. No. Mně tam přišlo hrozně zajímavé, že jste řekli, že umíme, ne, že perfektně, ale umíme poměrně dobře popsat, co se stane, když se nám odře koleno, co máme za emoce, jak to vypadá, jak se v tom cítíme, co čeho se bojíme a tak dále, ale že takhle jako perfektně neumíme popsat, co se děje v momentech, když jsme vzrušení, když zažíváme nějakou jako nějakou extatickou radost nebo jako strach z nového, že a prostě všechny tyhle ty věci, tak jak se ty s tímhle tím jako autor popasováváš?
0: No je to pro mě challenge a přijde mi, že to, nebo na začátku, když jsem do té knížky šel, tak jsem si říkal, a tohle může být to pro mě jako pro spisovatele nebo pro autora zajímavý, hledat si nějaký jazyk, nebo hledat nějaký slova a skládat věty, jak tyhle zážitky popsat, tak aby to bylo atraktivní, nebylo to banální, aby to bylo plus minus přesný, protože my nejsme moc zvyklí o tom, o takhle jako intimních věcech mluvit, maximálně s kámošem, s kámoškou, s partnerem, když to jde, a ani to vlastně vůbec nemusí být jako běžná praxe. A tam to končí. A pak teda nemáme vůbec slovník a pro mě hledání slovníku pro vzrušení nebo pro jako excitaci takovýho, aby byl čtenářský jako sexy, bylo hrozně zajímavý.
3: A to mě zajímá, jestli jsi šel i potom, aby to vlastně čtenářsky bylo sexy. Jak jsi chtěl, aby se ten jako čtenář cítil u čtení té knihy, protože mě vlastně zaujalo, já se přiznám, já jsem ji nečetla, Kája byl za nás
2: já
3: ty oči.
2: Já jsem tady za tu intelektuálku.
3: Ale Kája okay. Kája mě nabrýfoval samozřejmě. A Kája právě mi tam jako vypíchl ten jeho pocit z toho, on říkal, to je hrozně zajímavý, jo, že vlastně on tam vždy na začátku ti dá nějaký jako sociokulturní kontext. Klidně ti tam dá i nějaký náhled do nějaký politiky, něco tohle, ale najednou

0: pak jako jdeme na to místo do toho klubu, do té sauny něco prostě. A já jsem pak vlastně byl trošičku jako vzrušený z toho.
1: No,
0: a
1: to že to je hustý, chtěl,
0: že se něco dozvíš, ale zároveň tě to rozvibruje.
2: No,
0: to je hrozně zajímavý.
2: Takže
0: co to je vlastně za formát?
1: To byl záměr.
0: Říkám, je to jako
1: záměr.
0: Erotický cestopis, ne, sociologická, jako co to je vlastně?
1: No takový hybrid, jako je to všechno, co říkáš, je to erotický cestopis, sociologická reportáž, esej, všechno dohromady, tak já jsem chtěl jsem si přemýšlet, jo, nebo chtěl jsem si pojmenovat ty věci, protože mi to dlouho jako taky šrotovalo hlavou ty jednotlivý prostory, který si obhlížím, co to vlastně znamená a co se to tam děje. Ale nechtěl jsem to psát suše a říkal jsem si, můj cíl byl, aby byli lidi jako jemně vzrušený, když to čtou a největší odměna by pro mě byla, kdyby to rozhodilo i heterosexuálního chlapa.
2: No a tady jsme přesně u toho, že to vzrušení taky, že on není oddělený mysl od těla, že to může být nějaká jako kombinace. No abychom teda nebrusli jenom okolo těch zážitků jako v jazyku. Tak ty už jsi sám zmínil, že máš pocit, že vlastně proti tomu oddělení těla a mysli, že jako poslední dobou v kultuře vlastně jako je taková nějaká snaha o analogovost. Já teď třeba jsem se rozhodnul, že si pořídím domů record player, že si budu kupovat vinily a tak, taky tak jako cítím u sebe takovou snahu nějak být víc analogovej. Tak máš pocit, že třeba i ten samotný cruising a sauny jsou jako nějakou snahou o návrat do těla, jenom ne ani jako o erotiku, ale jako jenom prostě se navrátit do toho těla.
1: Jako digitální detox myslíš, jo, nebo něco.
2: I ten samotný cruising třeba, že místo toho, že půjdeš jako
0: možná,
2: na
0: Kájo, já tě tady zastavím, vysvětli cruising.
2: Cruising, Vraťo, vysvětli cruising. Víš to, jakože místo toho, že půjdeš na aplikaci si najít sex na telefon, takže jdeš někam do parku a koukáš prostě po lidech, tak to je cruising.
0: To je cruising, to znamená...
1: Náhodný anonymní sex na veřejnosti.
2: To znamená, skočíš do křeví na Vítkově a jedeš.
0: Jo, počkej, náhodný sex, jak tohle já vůbec neznám, jak to funguje?
1: No jenomže, hned to vysvětlím, ale navážu na to, co říkal Kája, já si právě myslím, že to není jenom digitální detox, protože cruising je tady s náma jako minimálně 200 let, co o tom víme, jo, a možná mnohem víc. No jak to funguje? Chodíš na lokality, o kterých se ví, že se tam může něco stát,
0: ano,
1: a různě na sebe
0: už
1: mrkáš, nebo máš jako různý
0: gesta,
1: anebo různý signály. Jako v 70. 80. letech v Améru to byly různý ty barevné šátky zastrčený do zadní kapsy džín. U nás za to táče na plovárně, třeba je super zajímavý. Tam se používaly jako signály karty, že když si nechala z balíčku karet na dece spotka, tak si signalizovala, jaká je tvoje preference, že jsi spíš sub, a když si nechala svrška, takže jsi spíš dominantní.
0: What? To jsem vůbec nevěděla, pánové.
2: Želiška dneska objevuje Ameriku.
0: Ano, já objevuju gay Ameriku.
2: Ty, až si přečteš tuhle knížku, to ti úplně...
0: Tak já se těším.
2: Mind blown.
0: Tak já se těším moc, no tak to je skvělý.
2: To samozřejmě takovým, že je to tady s náma jako dlouho, ale taky vlastně, nevím, možná taky už jsem člověk, co vyrůstal jako na těchto aplikacích a na telefonu, takže vlastně jako vracet se k nějakému jako fyzickému cruisingu je pro mě taky jako něco novýho.
1: A je to zajímavý, protože na ten cruising jsou taky aplikace, jo, jako, nebo je cruisingová aplikace a stejně tak ho můžeš dělat jako postaru nebo old fashion cruising,
2: no,
1: bez ničeho.
2: Právě, no.
1: Ale současně, abych to nestavěl, takže jako byli jsme digitální, měli jsme rozdělenou mysl a tělo a teď se nějak vracíme k tomuto spojit. Jako vlastně bych řekl, že to tady paralelně celou dobu běželo, jenom jsme kladli ten důraz trochu jinak. No.
0: Jak funguje cruisingová aplikace?
1: Nevím, já jsem si ji nikdy nenainstaloval.
0: Já přemýšlím, víš, jestli tam je jako pouze třeba soupis těch lokalit a jakým způsobem máš signalizovat.
2: Jsou dokonce už i aplikace, kde je jenom jako mapa pindíků, penisů. Jakoby prostě vidíš na mapě jako nahé tělo někoho, no.
0: Jo, takhle.
2: No.
0: Dobrý, to, zajímavý.
1: To už je usnadněný, jak to jenom jde. Teda.
0: Jo, tak taky si asi nedovedu představit vlastně snažší ještě jako... To je
1: no, a jenom, že tam tě trochu jako mizí to vzrušení.
0: No, mě úplně.
1: Jako já nejsem jako cruisingovej typ vlastně vůbec.
2: Jenom pro rešerše.
1: Ale přišlo mi to super zajímavý. A no
0: je
1: pro
0: ty
1: rešerše tak, jo. Ale jako když mě takhle jednou zaskočil jeden chlapík v jednom pražském obchodním domě, tak i když jsem věděl, že to je cruisingový místo, tak jsem stejně byl takový šokovaný nebo překvapený, protože
0: no,
1: to úplně
0: ještě,
1: nečekáš.
0: Ale ještě, že jsi to věděl,
1: jo?
0: Co když to někdo neví? Je nějaká možnost, že ty nějaký z těch signálů uděláš, aniž bys věděl, že to je signál?
1: No, to asi možnost je, protože signál je i pohled, jo.
0: Tak to jsi dost pak překvapený teda.
1: To jsi pak překvapený, no, ale tak jako zase rychle odvrátíš zrak, tak.
0: Okay. To je hustý.
2: Mě by zajímalo vlastně ještě, jak pracuješ nebo jak se díváš na maskulinitu celkově v té knize, protože samozřejmě jako mluvíš hodně o životech gay mužů, o cruising spotech. Můžete tady přečíst jako svůj oblíbený citát z té knižky, co jsem tak zapsal, který mě rozesmál. Žádný chlap není úplně ve spod, když je pod ním kromě ženské ještě buzerant. Což tady samozřejmě tak jako s nadhledem, docela drsným nadhledem, jako mluvíš o takové té hegemonní ide maskulinity, že jo, prostě, že ten jako správný heterák jako se vztahuje k sobě jako k heterosexuálnímu muži tím, že je někdo pod ním, jako ty podřazené bytosti, že jo. A já zároveň jako už i ze zkušenosti vím, že tenhle ideál se promítá jako do gay komunit, že taky jako máme určitou nějakou misogynii, máme v sobě nějak jako adoptované tyhle ideje, tak jak tam pracuješ s tímhle vlastně, jako co to znamená dneska být muž a jak se tyhle ideje promítají třeba i do těch queer spaces?
1: Hele, já si myslím popravdě, že ta knížka je mnohem víc o tom, co to znamená být dneska chlap, než o tom, co to znamená být dneska gay, jo, nebo pro mě to ptání se potom, jaká je maskulinita dneska, bylo vlastně jako určující při psaní té knížky a stavil jsem se k maskulinitě, takže její součástí je i jako prostě pánská homosexualita, ale že to, že to k tomu patří. Tady ta věta, kterou si citoval, je myšlená ironicky a právě jako, nebo za mě je myšlená ironicky, aby to nezmizelo, ale je v tom jako konvenčním obraze je to tak, že prostě správný chlap není dítě, není ženská a není gay. Vůči těmhle třem režimům se musíš nějak vymezit nebo musel ses vymezit, protože všichni jako sledujeme ty diskuze o novým maskulinitě a jestli, že se to nějak mění, pokud se to nějak mění. A ta maskulinita v té gay společnosti nebo v tom gay společenství, to mi přijde super zajímavý. Někdy mi to přijde i jako docela hot, protože to je moje jako soukromá preference. Mě ty hypermaskulinní gayové dost berou, jo. Takže, ale vnímám si to, že to je takový performativní, jo? Že to je tak trochu hra, jo. Ty vousy a chlupatý prsa a tak dále. Tak
2: ten postoj celkem, no. Že ono. Tak je prostě pav.
0: To je vždycky pro mě hrozně zarážící, protože spousta gay mužů vyslovuje jako svůj ideál, ať už manžela, anebo prostě sexuálního manžela. Vyslovuje svůj ideál právě toho super maskulinního, nasvaleného, chlupatýho, prostě vysokýho muže.
2: Méďa.
0: A přijde mi to zajímavý, že to je takový jako většinový a přitom spousta gay mužů jako až docela většina nějak jsou jako lehce feminní. Tak mi to jenom přijde zajímavý.
1: Jo, ale
0: kde se tohle bere?
1: Já bych tak, no tak protože jsi přitahovaná to tím mužstvím, jo, nebo tím, a tady ho máš takový kondenzovaný, ale současně bych řekl, že jako když řeknu asi, nebo i když Kája řekne, jako co je ideál, tak to neznamená, že jinam nejede vlak, jo, jako jo. To do toho, to jako
0: nějaký záleží, mezistanice se tam
1: jasně,
0: dějou.
1: A záleží jako na konstelaci a na tom, jaký ten člověk je, jo, tak nikdy nespíš jenom s tělem vlastně.
0: No a čím tě dovede muž, kromě toho, že je to na první pohled sexuální manžel. Co jsou třeba pro tebe ty znaky toho, co tebe jako přitahuje?
1: Že je šarmantní a že je s ním zábava, protože já se fakt rád bavím. Já si osobně myslím, že i sex má být zábavná věc, že to má být jako sranda. Jo. Dlouze jsme se o tom bavili s kamarádama, jak to kdo má. A já jsem jim říkal, hele, jako mě ani nepřijde blbý se u sexu smát. Jo. Mně přijde, jo. Že to je jako, že to má být jako legrace.
2: Pane bože, já jsem teď po hrozně dlouhý době potkal někoho, kdo mě jako rozesměje. A jsme doma, no, úplně. No, nebudu
0: je
2: tady
0: doufala, že
2: zabědu do detailů po nahrávání.
0: Je doufala,
2: ale
0: že řekneš, a je to Vráťa. Ne. Ne, to nebudeme, my jsme si řekli, že tady nebudeme spoilovat
2: nebudeme
0: nic z našich
2: flirtovat.
0: Osobních životů. No, to je krásný. My s tím s Kajou teda velmi sympatizujeme, jak bylo z naší reakce už docela zřejmé. A není třeba něco, tohle něco, co ti jako v těch tvých rešerších chybí? Jako, našel jsi tam někde tyhle ty humorný momenty v těch místech,
1: nejde,
0: která si navštěvoval?
1: To vlastně moc humorný momenty. Jo, tak mně ten cruising jako ve své podstatě přijde trochu humorný, jo, nebo mně to něčím přijde jako komický a ne úplně hezkým způsobem, ale nechci ho judgeovat. V ten moment se nesměješ. A mně jako ono tam moc tý komiky není, protože nevím vlastně, jestli v náhodném sexu, nebo jako to může
0: to by
1: být,
0: bylo
1: jo.
0: Zvláštní, že jo.
1: To musí s tím člověkem už být i v nějakém jako jiným než tělesným kontaktu, aby se k tomu humoru nebo k té srandě dostala. Jo,
0: že tam je potřeba nějaká ta blízkost.
1: No, jako jiná než, že se noha tře o nohu, no.
3: Pod. Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod. S Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na Rádiu Wave.
2: Ty tam máš zároveň kapitolu, kde se díváš do opery ve Vídni, tak co jsi sledoval tímhle? Tam je tam taky nějaký sexuální náboj?
1: Nebo? Já myslím, že tam ne, nebo jako tak Freud by řekl, že ve všem je sexuální náboj asi, viď, ale...
2: Zdravíme, posíláme klíčenko.
1: Na Bergaze, ale pro mě ne, já jsem tam jako, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vlastně, co vaši gay kamarádi a opera. Než jsem tu knížku psal, tak jsem byl opakovaně překvapovaný tím, jak obrovské množství gayů v mém okolí je fascinovaný operou a hodně se k ním vztahuje jako k nějakému referenčnímu tématu, daleko víc než jako straight kamarádi. A přemýšlel jsem,
0: souhlasím,
1: čím to je.
2: Samozřejmě, jako když vidím Violetu, jak 3 hodiny vřízká, umírá na pódiu, tak jako trošku se s tím stotožňuju.
1: Jo, no, a tak ty si asi odpověděl na to, jako proč to je, jo, protože si myslím, že to je nějaká identifikace s tou silnou, trpící ženskou hrdinkou.
2: A v kontextu té knihy, jak to tam vlastně
1: v kontextu
2: zapadá?
1: Knih, no, protože divadlo je potom gay spaces, jo, nebo já tam sleduju jako místa, které jsou prostory gay kultury a opera nebo operní dům je to úplně jako stejnou měrou, jako je to pánská sauna nebo taneční.
0: A proč to tak je?
1: Proč jsou gejové přitahovaný operou?
0: Ano.
1: Protože se můžou identifikovat s tou trpící hrdinkou, která je současně jako silná, krásná a mimořádná, jo, protože gej se nechce identifikovat s každou trpící chuděrou, ale jenom s tou královnou. A ta primadona v sobě jako má to samý, co v sobě má nakonec Madonna třeba, nebo v jistém ohledu i Zagorová s Vondráčkou, jo, to se furt potkává kolem nějakého toho archetypu královny, kterou já chci bejt. A navíc je to kempy, no.
0: A je v tom třeba i nějaký ukazování statusu? Protože potkáš stejné gay muže, kteří se chtějí stotožňovat na koncertě Madony a stejné prostě na Janáčkovi někde v opeře? Jak to myslím? Jestli jako země dělá můj status někoho jiného, kdo se chce stotožňovat s klasickou hudební nějakou tvorbou a někoho, kdo prostě jde na helču.
1: Nevím, jestli potkáš stejný gay na koncertu, respektive takhle, jako lidi, kteří jdou na Janáčka, si klidně zajdou i na Madonu. Nejsem si jistý, jestli lidi, kteří jdou na Madonu, si zajdou i na tu Janáčkovou operu, ale jako přijde mi, že gay je často kulturně všežravej a že si stejně tak umí užít jako vysoký umění jako trash, mimo jiný, protože v tom vysokém umění typicky v té opeře něco trashy vidí, protože ona je jako cukrkandlová, nazdobená.
0: A hlavně to drag, prosím.
1: No a je to drag, je to, jo. Ona je jako sestřenice muzikálu, ano, je opera, ano, jo, jenom ano, to neříkáme.
2: Já zároveň taky samozřejmě nevyznávám ty kategorie jako vysoké, nízké umění.
1: Ale tak pro nějaký zpřehlednění toho, o čem mluvíme, asi nebo pro mě je nejsnažší se k tomuhle vstáhnout, abych to zkrátce vyjádřil.
2: Ale potom i takovým jako klimaxem u tebe je být v tom berlínském klubu, že být někde v KitKatu a zažít to, ten cruising, tanec a opojení někde v klubu, což jako může znít jako nízká kultura, ale samozřejmě taky víme, že to může být až jako... božský zážitek pro některé z nás jako nejblíž, jak se dostaneme k božskému zážitku. Jak tohle vnímáš ty?
1: Je to cesta k božskému zážitku, mi přijde, ale není to tak, jako že by se stahoval k nějakému k nějaký vyšší entitě. Spíš mi přijde, že jsi tak fascinovaný tím, kdo seš ty sám, že se sám sobě vstáváš bohem, jo? Že se zažíváš na trochu jiný úrovni.
0: Wow. Chills.
1: Tak bych řekl.
2: A zažil jsi tohle ty?
1: Jo, zažil.
0: A zažíváš to třeba na nějaký pravidelný bázi?
1: Stávání se sám sobě bohem?
0: No tím myslím tenhle ten pocit absolutního napojení na sebe sama, stávání se sám sobě bohem jako při clubbingu. Přitom, když jdeš někam tančit do klubu, případně poznávat lidi, prostě mít sex a tak dále.
1: Ne, úplně pravidelně, protože já jsem dost kontrolující typ a přece jenom si to nevnímám jako to nejbezpečnější prostředí, který může být pro nějaký ultimátní uvolnění.
0: Já mám totiž kamaráda, který to takhle má, víš, který právě jako záměrně jezdí na výlety do Berlína, proto aby tam víkend prostě chodil do klubu.
2: Zdravíme Šimona.
0: Zdravíme, tak chtěla jsem ho výjimečně nejmenovat, ale zdravíme Šimona, který tam chodí proto, aby si dával rande sám se sebou. Protože už to má tak naučený a nejde tam ani o nějaký látky, spoiler, on jako nepije ani nepoužívá žádný návykový látky, vůbec nic, dá si tam hezky maču a zmrzku. A má už to vlastně jakoby najetý, jo, že po pár hodin vlnách toho tance, to, jak to tělo se jako vyčerpá a tak dále, on miluje hudbu, tak vlastně se stane moment, kdy on říká, že si popovídá sám se sebou a vyřeší si nějaký věci.
1: Jo, a tak jako jestliže si nedává látky, tak si svedu představit, že to rande sám se sebou si můžeš dát i jako jinde než na berlínském parketu potom, jo, protože se stejně tak
0: to
1: můžeš...
0: To je otázka.
1: Jo, to si myslím, že jo, nemá to asi takový říz, ale stejně tak se můžeš jako vytřískat při, na, nevím, na nějakém sportovišti nebo něco takového, jo. Na den, jako kdy já jsem nejvíc s tělem, na to můžu odpovědět, asi to být sám sobě bohem je na mě too much, ale když jsem jako nejvíc s tělem, tak je to, když si jdu zaplavat právě, protože já tam naopak hlavu úplně vypnu a soustředím se jenom na ty tempa a pak jdu ještě do té sauny, jako klasický na, v tom bazénu, kam chodím plavat a to je taková chvíle, jako kdy jsem hodně sám se sebou, protože jinak to tělo fakt jako běžně moc jako nevnímáš, když musíš pracovat hlavou často, že jo.
0: A když jsme u toho těla, tak jak vnímáš tlak na to, jak by tvé tělo mělo vypadat? Ať už v dnešní společnosti, nebo tím, že seš prostě jako v gay komunitě a tak dále, protože já od mých kamarádů vím, že jako takhle, my ženy to máme těžký, ale mám pocit, že gay muži to mají snad ještě mnohokrát, ale mnohokrát těžší.
1: Já bych ten tlak asi vnímat ani nemusel, protože jsou různý takový memíky, že gay po 30 je mrtvej, jo. Takže,
0: takže tobě už to je stejně jedno.
1: Takže mě by to mohlo být jedno, jo.
0: Jo, tak
2: ale,
0: dobrý.
2: A tak někomu se mrtvolky líbí.
1: Jo, ale nevím, jako jestli je, no není mi to jedno, ale přijde mi, že ty kategorie, do kterých tě pak okolí chce vměstnat, jsou stejně takový jako... Jsou jenom takový škatulky, no. Jako já vidím, že bych měl nějakým způsobem vypadat, ale co s tím jako můžu udělat, když tak nevypadám a dokonce bych tam ani tak nevypadal, kdybych trávil jako hodiny ve fitku, jo. Protože některé věci se zkrátka nedějou, no.
2: No, jakože chlupy si stejně nenarosteš.
1: Přesně, pokud přesně bych musel do Turecka.
0: Do Turecka, no. Jak jsem to chtěla říct.
2: Já bych úplně nakonec se ještě chtěl podívat na tu cestopisnou rovinu, že my jsme tady prošli některé ty městečka, kam se podíval v rámci svých teplých cestopisů. Tak jak vlastně jako zjistil si něco ty o gay queer životě ve střední Evropě, pokud můžem takhle generalizovat, nebo naopak o těch rozdílech mezi Prahou, Vídní, Bratislavou, Budapeští, co nás spojuje, co nás rozděluje, v čem jsme třeba privilegovaní, spousta otázek, víš, ale co jsi z toho zjistil ty?
1: Jo, no tak privilegovaní jsme, jako rozděluje nás spoustu věcí, tak asi jako vidíme, že je rozdíl mezi Maďarskem a Berlínem a bez ohledu na tu nedávnou proměnu té politické reprezentace v Budapešti. Co jsem zjistil, něco, co asi nemusí být nutně úplně specifický pro gay ve střední Evropě, ale ta středoevropská zkušenost mi to ukázala, že gay tím, jak je permanentně stigmatizovaný různýma způsobama svým okolí a přesvědčovaný o tom, že není úplný, nebo že není dost, že mu něco chybí, že není dostatečný chlap třeba a tak dál, tak jako víc zjišťuje nebo víc si uvědomuje, že jako nikdo z nás není úplný, nebo nikdo z nás není jako celistvej, protože jsme vždycky v nějakých společenských rolích, jako víme, že náš jazyk selhává, že se nedokážeme úplně vysvětlit a vyslovit, jako v rozhovoru s kamarádama, s partnerama a tak dál. A přijde mi, že jako queer zkušenost je taková, že já víc vím, že nejsem celý, protože mě na moji necelistvost upozorňuje i okolí a tak na ten celek jako rezignuju a víc si užívám to, že jsem prostě jenom nějaký různý kousky a ty kousky pak můžu různým způsobem amplifikovat. Jako můžu si víc hrát s rolema, protože vím, že celek stejně neexistuje. A tak si hraju s rolema tak, že teda jedu ten hypermaskulinní profil, anebo se nebojím pušnout svoji feminitu právě jako v té drag queen kultuře.
2: Ideálně si s tím třeba i hraju, že jo?
1: No,
2: a proplouvám.
1: To je nejlepší tohle právě, no. Tak to bych řekl. Hmm.
0: To je krásný a to je nesmírně inspirativní, myslím si, že úplně pro všechny, napříč gendry, napříč oblíbenými barvami vašich bot a tak dále, protože je nám to jedno.
2: Děkujeme
0: moc, Vráťo. Pokud jste náhodou nečetli ani jednu z Vráťových knih, tak buďte jako já a přečtete si ji teda odteď, protože já se...
2: Eliška radí svému budoucímu já.
0: Ano, já si o to okamžitě půjčím a cítím se zahanbená, že jsem ji nečetla, ale zároveň se cítím velmi poctěná, že si za námi, Vráťo, přišel. Moc díky za tvůj čas.
1: Já mega děkuju za pozvání.
2: Děkujeme my. A mějte se, pojďte se, hrajte si.
0: My. Un, deux, trois, au revoir. Un, deux, trois, au revoir.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.